Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lang.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ale kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale vcelku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbilo. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítě Trníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No, vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý,
3: promiň Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To je 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Ferro.
3: Ferro. On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Ferro je co je
2: Ferro to je také po slovensku, je Ferro.
3: Ferro, taky po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Ferro.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav a nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. A podruhý se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardyště.

0: Hercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje. Že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
3: Nádhera.
2: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
3: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v Komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
2: No to je sestava.
3: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku. Jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
2: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horníčkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
3: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
2: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
3: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
2: jedlo
3: scény byly takové.
2: Inscenaci.
3: Ano. A on na tom lpěl.
2: Labužník to byl.
3: Ano.
2: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vyzuji vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: Zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Těm. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomo jsem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude tak... ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, na to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No, to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, kdyby se dělali nebo.
11: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím,
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu, jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě
2: všechno,
5: čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: Je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě, to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, naschledanou. Já musím říct, že u pana trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál, dobrý den, halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zazněvosti, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Duzánkou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucinal, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řek, Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: A tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No, tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večír.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jářku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
3: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
2: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
3: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
2: jak to bude náročné časově a podobně.
3: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
2: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
3: ano,
2: obrazovku?
3: Ano, ona vešla a nevím, prostě...
2: Intuice.
3: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale... Ty máš nějaké tajemství? Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Teresce, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas... Tak jsem tam vyšla, zase zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
2: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
3: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
2: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
3: No to na není tak důležité.
2: Je.
3: Ne, to
2: vždycky
3: ne.
2: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
3: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
2: Dobře.
3: Moc ráda.
2: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
4: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holíče. Si se pamatuješ?
5: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
4: A tam nás napadlo poslat...
5: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako... otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle to vidím a vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejské amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal mistr Eduard Kohout, Praha, Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni dali z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
4: jako
5: profesorovi,
4: velkou legraci,
5: velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko. V tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem. Připomínám, humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Carminku Majerovou. Dobrý den, paní Carminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer. Či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda. Zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: Já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Tak mě to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Společnosti svých divadelních druhů, divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne. Ani na něj nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek. Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Organizátoři aviatické pouti očekávají o víkendu na hradeckém letišti tisíce návštěvníků. Čeští hokejisté prohráli na světovém šampionátu s Kanadou a dnešek bude většinou slunečný s teplotami do 28 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb. V oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ kartu.
2: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data, to znamená ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve, toto chceme tím eliminovat.
0: Součástí plánů jsou taky digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Hradec Králové vyčlenil 1 000 000 korun na koupi historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák radnice plánuje koupit od správy železnic za cenu šrotu. Následně ho chce přesunout o 30 metrů proti proudu a udělat z něj lávku pro pěší a cyklisty. Správa železnic most při chystané rekonstrukci tratě nahradí novým, dodává náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
3: Cenný most vyrobený hradeckou firmou, nitovaná konstrukce. Dělal to firma IPEN, za který pak byl po druhé světové válce Montas. Ty IPENovi nepřežili holokaust až na jednoho člena, takže myslím si, že i vůči ním to bude takové docela pěkné gesto a vlastně zachování památky. A můj názor je takový, že by pak po té rekonstrukci ten most mohl nést jejich jméno.
0: Náklady na odkup, projektovou dokumentaci, přesun a nové usazení mostu město odhaduje na 43 milionů korun. Na víkendové aviatické pouti v Hradci Králové očekávají pořadatelé tisíce účastníků. Spolu s policisty proto upozorňují na možné komplikace v dopravě na příjezdech k letišti. Návštěvníkům akce doporučují využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží budou kivadlově jezdit autobusy. Areál se divákům otevře v 9 hodin. Parkování bude připraveno od 8:30.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16:20. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada, Spojené státy a Lotyšsko-Norsko.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru ale zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kivadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a 4 minuty po páté vás po zprávách s Alenou Brantovou začíná zdravit od mikrofonu taky Jakub Schmidt. Dobré ráno a hezkou středu, 27. května, nový den, který začíná, bude taky horký. Už jsme slyšeli, že nás čekají teploty opět až kolem 28 stupňů Celsia. Jasná až polojasná obloha, samozřejmě informace o počasí, i ty čerstvé, aktuální, jakmile je budeme mít, vám nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové za chviličku, ale budeme mluvit o tom, že složení složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců. A my ji právě navštívíme společně v první reportáži dnešního Dobrého rána na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si ji za chviličku určitě nenechte ujít.

Miroš Birka, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a je 11 minut po páté. Teď budeme mluvit o nové laboratoři, která zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu ve třech rozměrech. Právě ji o

0: Otevřeli na Akademii věd, no a vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč a jak fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně upozorňujete na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná slitina báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit. Kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Celine Dion na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 27. května, dnešek je 147. dnem v tomto roce a svátek má Valdemar, tak přejeme všechno nejlepší. Narozeniny pak oslaví herec Luděk Sobota, bude mu 83 let, taky britský kuchař a kulinářský odborník Jamie Oliver slaví 51. narozeniny a slaví i rychlobruslařka Martina Sáblíková, bude jí dnes 39 let, takže všechno nejlepší. No ještě můžeme vzpomenout na den přesně před 165 lety, kdy vypukl jeden z nejničivějších požárů Trutnova. Tenkrát bylo zničilo 142 domů a 139 vedlejších stavení.
1: Počasí.
0: Ranní teploty 15 stupňů Celsia ukazuje teploměr teď tady v Hradci Králové, obloha jasná, v Jičíně totéž, v Rychnově nad Kněžnou 14 stupňů, taky jasná obloha, v Náchodě 15 a v Trutnově 14 stupňů, teď na teploměru všude jasno. Jinak jasno čekáme i během dne, ale může být i polojasno, od severu přechodně i oblačno, teploty vystoupí dnes na 25 až 28 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 17 a 20, no a zafouká slabý proměnlivý během dne mírný, přechodně, ale i čerstvý severozápadní až severní vítr, který může mít místy v nárazech rychlost kolem 55 km v hodině. A k večeru zeslábne.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Pustíme se teď do další spotřebitelské rady v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě předtím připomenu adresu, kam nám můžete psát své dotazy, případné pro Josefa Černého, studio.hradec@rozhlas.cz. No a dnes odpovíme na další z vašich dotazů ohledně nakupování na internetu. Jaké máme možnosti, když zaplacené zboží prostě nepřichází? To nám dneska řekne Josef Černý, který má teď slovo.
1: Paní Ivana si objednala notebook, který nebyl dodán, a když žádala o storno objednávky a vrácení peněz, setkala se pouze s odpovědí prostřednictvím automatu, že se do 4 dnů ozvou. Tak to upozornila prodejce několikrát, ale naprosto bez úspěchu. Paní posluchačko, pokud jste platila kartou, je pomoc jednoduchá, požádejte svoji banku o takzvaný chargeback neboli zpětnou platbu. Jestliže jste platila bankovním převodem, pošlete prodejci předžalobní upomínku a pokud to nepomůže, nezbývá než se bránit právní cestou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Krajský soud Hradci Králové poslal na 5 let do vězení řidiče kamionu, který podle obžaloby loni na jaře nafingoval krádež motorů určených pro automobilku Škoda v Kvasinách. Společně s neznámými pachateli tím firmě způsobil škodu přes 35 milionů korun. Výrobce stavebních izolačních panelů Kingspan otevřel v Hradci Králové druhý výrobní závod. Za víc než 750 milionů korun ho budoval v sousedství stávající továrny v průmyslové zóně Skladištní oblast. Při plné kapacitě by tam mělo pracovat asi 50 lidí. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonem v Podještědí na Liberecku už jenom při sobotní pouti. Pak jich chce katolická církev vrátit do hrobu. Zloděj relikvii ukradl 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podezřelý se k činu přiznal. Fotbalisti Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Předpověď slibuje jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku si dejte pozor na silnici 317 u obce Kostelecké Horky. Motorka se tam srazila se Srnou. Projíždějte místem opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, dnes poprvé se pojďte spolu s námi podívat, co píšou v novinách. Začnu hradeckou přílohou Mladé fronty dnes, kde je hlavní článek s titulkem Smiřice se otřásají po výměně vedení. Ve 3000 Smiřicích na Hradecku to už přes rok vře kvůli neschodám v tamním zastupitelstvu. Jenom připomeňme, že dlouholetý starosta Luboš Tuzar z volby pro Smiřice kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí loni v září rezignoval a s ním i celá rada města. Zastupitelé obratem zvolili nové vedení, které otáčí kormidlem, které Tuzar držel pevně v rukou od roku 2002. Slabá koalice je však závislá na hlasech Tuzarových lidí. Že to pro řízení města není nikterak komfortní, ukazuje výsledek poslední zastupitelstva, které se konalo minulé pondělí. Zastupitelé se neshodli ani na tak banální věci, jako je oprava toalet na prvním stupni Smiřické základní školy. A víc už si můžete přečíst sami ve velkém článku, jak jsem říkal, v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Dívám se také do krkonošského deníku. Dobrá zpráva z Janských lázní dorazila z bývalé pošty. Je non-stop obchod v Janských lázních, lze nakupovat i v noci. Janské lázně opravili bývalou poštu v centru města a proměnili ji v hybridní prodejnu potravin, kde lze nakupovat nejenom přes den, ale i v noci. Obchod u lázeňské kolonády je otevřený non-stop 7 dní v týdnu, ve všedních dnech do 17 hodin a v sobotu do 11:30 je v obchodě ještě navíc obsluha. V ostatní dobu si díky automatickému provozu lidé sami otevřou dveře QR kódem nebo speciální čipovou kartou. Také jsme o tom mnohokrát ve vysílání mluvili i s panem starostou, že to je prostě v Janských lázních problém, že tam nemají obchod a teď už tedy konečně se to podařilo. Takže víc si můžete přečíst v krkonošském deníku. No a pojďme se podívat taky do dnešního práva. Většina mladých lidí si nemůže dovolit vlastní bydlení, to je taky jedno z hlavních témat dnešního vydání. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi. Koupy vlastního bytu považuje většina z nich za naprosto nemožnou. Končí proto v drahých nájmech, kvůli čemuž následně obtížně vychází z penězi. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla rychle zlepšit, uvedl Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v poradenské společnosti Deloitte. Firma provedla průzkum, ve kterém většina mladých Čechů odpověděla, že si pořízení vlastního bydlení nemůže dovolit. A víc v článku, který je v dnešním právu, také si tady můžete pročíst a prostudovat. My za hodinu budeme jako vždycky číst z dnešních novin znovu.

0: Čtvrtě na šest. Dobré ráno z Hradce Králové. Našimi ranními hosty budou dnes po půl deváté Radek Fikr, Jan Kloboučník a Čeněk Hradil, kteří nás přijdou pozvat na tradiční závody šlapacích autíček, které se v Hradci Králové pojedou už tuto sobotu 30. května. A tak se nám zase pod okny tady rozhlasu budou prohánět třeba plachetnice, čmeláci, spidermani, čarodějnice, vodníci, prostě krásná, barevná, originální šlapací vozítka vlastní výroby, na kterých si dá každý závodní tým vždycky pořádně záležet. Vůbec nevím, kolikátý ročník to je letos, ale naši hosté nám to určitě taky připomenou. Po půl deváté tady v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové budou.
1: Počasí.
0: Venku nás čeká jasný až polojasný a taky zase horký den. Od severu bude přechodně oblačno, teploty budou šplhat na 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a zafouká k tomu slabý proměnlivý během dne mírný přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr, který může mít místy s nárazy rychlost kolem 55 km v hodině, k večeru potom zeslábne. Tak, no a za chviličku děti nám taky něco povědí, ale to bude až po písničce skupiny Slza, která přichází už právě teď, za malou chvíli tady budou.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Dnešek je dnem národního vzdoru a my si připomínáme úspěšný atentát na Reinharda Heydricha. Byl to útok československých parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše 27. května roku 1942 v Praze ho úspěšně provedli a vedlo to k vážnému zranění a následné smrti nacistického protektora. No a tak nás napadlo zeptat se dětí, jestli vůbec vědí, kdo to jsou parašutisté. Ve školce se s touhletou otázkou za nimi stavila Tereza Beránková a takhle se jich zeptala.
1: Víte, kdo to je parašutista?
2: Parašutista je, že má takový padák a ten padák to zkouší, aby se nebal výše, když jde na nějaký lanovky a ty lanovky se stopnou, tak aby se nebal. Když spadne z letadla, tak ať má ten parašutista. Tu, aby se nebál.
3: Parašutista je, že když někdo vyleze na strom, tak on ho zachrání.
1: A jak ho zachrání?
3: Že tam dá žebřík a on vyleze.
2: Třeba, že skáká z letadla s padákem a nebo si může třeba skočit ve spadálku a má takový na zádech třeba pořád ten padák, že by skočil a potom by se mu ten padák rozdělal.
1: A co se stane, když se ten padák nerozdělá?
2: Musí tam dát třeba něco měkkýho a nebo mu pomůže někdo pomocnou ruku.
4: A kdyby nepomohl ani někdo a někdo to neviděl, tak spadne a umře. A nebo dole bude mít nějakou měkkou věc.
1: A proč parašutista z letadla skáká?
2: Aby se přestal bát výše a aby to mohl zkusit, když to byl jeho sen.
3: By se už ničeho nebál.
5: A takhle to vidíme my.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Včera opět padaly teplotní rekordy. Školáci v Albrechticích na Torlicí budou mít venkovní učebnu. Čeští hokejisté prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3 a dnešek bude většinou slunečný s teplotami od 25 do 28 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. V Česku včera už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic, jak informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se teplota dostala třeba i v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě dnes na jižní Moravě. Základní škola v Albrechticích na Torlicí na Rychnovsku bude mít novou venkovní učebnu přírodovědy. Vznikne na školní zahradě jako dřevěný objekt se sedlovou střechou, otevřený ze tří stran. Učebna bude vybavena lavicemi, regály a tabulí a doplní ji zpevněná podlaha. Součástí projektu je taky výsadba stromů a keřů, které budou sloužit k pozorování přírody. Stavba má být dokončena během letních prázdnin a vyjde na necelý milion korun, říká nezávislá starostka Albrechtic Eva Králová.
4: Venkovní učebna přírodovědy bude dalším prvkem pro žáky i učitele pro tu výuku venku, protože i teď samozřejmě tráví hodně času v parku, v lese i na školní zahradě. Teď tam budou moci trávit toho času ještě více a bude to pro ně pohodlnější. Věřím, že velmi přínosné, co se týče té praktické výuky.
2: Pracovníci technických služeb začali v Hradci Králové postupně spouštět 11 městských mlhovišť. I letos je v ulicích doplní desítka mobilních mlžných zařízení. Osvěžovací prvky najdete v centru města, v parcích i na sídlištích. Mlhoviště, která fungují na tlačítko s přibližně 10-minutovým programem, budou v provozu denně od 9 hodin dopoledne do 8 hodin večer. Nerezová mlžidla naopak v rozpálených ulicích a na náměstích nabízejí jenom krátkodobé ochlazení.
3: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rulík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, hlavně proto, že se oproti duelu s Norskem výrazně zlepšil.
5: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
2: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16:20 s Finskem.
3: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 17 až 20. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. K večeru zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku pozor na silnici 317 u obce Kostelecké Horky, kde se srazila motorka se srnou. Projíždějte tam velice opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: O čem budeme mluvit dál na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové? Nedostatek peněz, zdlouhavé povolování a také složitá administrativa komplikují výstavbu bytů v Královéhradeckém kraji. Vyplývá to z průzkumu, do kterého se zapojila víc než stovka měst a obcí v celém našem kraji, a víc za chviličku v reportáži Jiřího Hofmana. Můžete si o tom poslechnout. Taky vám hezky a příjemně zahrajeme. Rangers tady budou, Irene Cara zaspívá, Miraj, Hana Zagorová a jako první Vladimír Mišík, Sluneční hrob. Takže vás pěkně zdravíme z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové ještě jednou. Dnes je středa 27. května, Valdemar má svátek a od mikrofonu vás zdraví Jakub Schmidt. Dobré ráno a hezké vstávání.

0: 6 hodin, 10 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno. No a teď budeme mluvit o tom, že v našem kraji roste bytová výstavba. Loni se v regionu začalo stavět 1661 bytů, což je téměř o třetinu víc než o rok dřív. Přesto ale 7 z 10 obcí tvrdí, že stavbu nových bytů brzdí hlavně nedostatek peněz, složité povolování a administrativa.
1: K dostupném bydlení v městě se Velké Poříčí teďka vlastně zjišťujeme a děláme takovou analýzu, kolik lidí vlastně by tohle dostupné bydlení využilo, koupě vlastního bydlení, po případě možnost družstevního bydlení anebo vloženě nájemního. Takže my jsme tak na začátku a analyzujeme to, co by se nám pro naše obec nejvíc hodilo.
2: Nezávislý starosta Velkého Poříčí Michal Cvejn, zvolený za KDU-ČSL, popisuje, že město teprve hledá cestu, jak k dostupnému bydlení přistoupit a jaký model výstavby zvolit.
3: V našeho průzkumu se v Královéhradeckém kraji zúčastnilo na 110 měst a obcí. Na tom průzkumu mě paradoxně překvapilo to, že se ty odpovědi se velmi shodovaly s předchozími průzkumy v Libereckém a v Plzeňském kraji.

0: A ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek upozorňuje, že problémy s financováním se opakují napříč regiony.
1: Tak ty finance jsou alfa a omega vlastně přípravy těch projektů. Z toho našeho průzkumu vlastně vyplývá, že pro ty města a obce je ideální forma financování kombinace zvýhodněného úvěru a dotace. Mnohdy nestačí pouze úvěr.
0: Hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta z Hnutí ANO dodává, že klíčová je kombinace financování a připravenost území.
2: Dostupné bydlení je hlavně velké téma, ale je to téma nejenom pro kraje, ale především pro města a obce mít připravené území, kvalitní územní plán. No a pak už to je kombinace financování. Nemusí být jenom vlastní finance, nemusí to být jenom dotace, ale může to být i forma družstevního bydlení.
0: Na konferenci zaznívala i možnost zrychlení samotné výstavby, zejména díky moderním technologiím a stavebním materiálům.
3: Stavit rychleji se určitě dá, v tom staveništi určitě jsou různý jako moderní materiály a samozřejmě už začínající robotizace na stavbách, takže tam si myslím, že to urychlení lze realizovat, ale jako ta největší míra si myslím, že ta papírová, která jako předchází tomu všemu.
0: Popisuje možnosti zrychlení výstavby Karel Nosek, zástupce společnosti, která vyrábí stavební materiály. Obce tak podle účastníků konference řeší nejen to, kde byty stavět, ale hlavně jak celý proces od financování po samotnou výstavbu vůbec zvládnout. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové, středa 27. května, dnešek je 147. dnem v tomto roce. No a narozeniny oslaví třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková, bude jí dnes 39 let. Všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Tak dnes nás čeká přechod nevýrazné studené fronty, přinese mírné ochlazení, to ochlazení pak nás čeká hlavně zítra. Dnes tedy jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. No a vítr ráno slabý, proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, místy s nárazy kolem 15, to znamená kolem 55 km v hodině, a večer bude slábnout. V noci jasno nebo skoro jasno. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, v Bromovském výběžku ale můžou klesnout klidně i na 4 stupně a na horách čekáme teplotu mezi 8 a 5 stupni v noci. No a zítra slunečno, jasno až polojasno, ale teploty nižší, 21 až 24 stupňů, na horách 12 až 15.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Krátká pozvánka k našemu odpolednímu vysílání, kdy bude hostem Alex Minářové po 13. hodině herec David Punčochář, takže nám řekne třeba i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti někdy rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
2: a, tak...
1: no.
0: A celý rozhovor s hercem Davidem Punčochářem tedy dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Domov pro seniory U Byřičky v Hradci Králové čeká oprava kuchyně se zázemím za 125 milionů korun. Stavební práce by mohly začít na začátku příštího roku a potrvají zhruba 15 měsíců. Domov je příspěvkou organizací Královéhradeckého kraje, má kapacitu 277 lůžek. Hradecké koupaliště Flošna zahájí letní sezónu tuto sobotu. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Otevírací doba bude zatím od 10 do 18 hodin. Postupně by se měla prodlužovat. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě znovu klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. O jeho podmíněném propuštění z vězení včera rozhodl okresní soud v Teplicích. Zároveň mu stanovil zkušební dobu na 3 roky a nařídil omluvu poškozeným. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 z celkem 3letého trestu za znásilnění. Z 5 českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupil do 2. kola 2. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta. Kateřina Siňáková zvítězila po 2 sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži skončili Nikola Bartuňková a obě Lindy Nosková i Fruertová. Dnešek přinese jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: právě Denní tisk.
1: Je 6 hodin 38 minut, dobré ráno, přejeme, teď už tedy se opět díváme, co píšou dnešní noviny. No už jsme o tomhletom tématu taky mluvili dnes ve zprávách. Škodovku okradl o desítky milionů, Rumun dostal 5 let, píše o tom regionální, třeba Hradecký deník. Krajský soud v Hradci Králové odsoudil na 5 let rumunského řidiče kamionu, který vyměnil návěs plný motorů pro kvasinský závod Škoda Auto za prázdný a nahlásil krádež. Tu má na svědomí potom organizovaná skupina pachatelů, ovšem komplice šofér neprozradil. Od vyššího trestu za krádež mu pomohlo prohlášení viny. Podrobnosti v dnešním regionálním deníku. Šmicr bude zpívat na Plovárně. Také jste v minulém týdnu na to mohli u nás v našem vysílání vyhrávat i vstupenky. Letní scéna na Slezské Plovárně v Hradci Králové zítra v 19 hodin otevírá novou sezónu recitálem herce a písničkáře Jiřího Šmicra. Seriál koncertů Léto na Orlici 2026 pokračuje potom 4. června koncertem šanzonového uskupení Nodam a 17. června vystoupí písničkář Karel Plíhal, takže se máte určitě na co těšit. Tak to byla Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. No a ještě se podívám na stránky dnešního Práva, kde je zmínka o tom, že do vesmíru poletí český satelit, má zkoumat počasí. Povolení od Evropské komise a od Evropské kosmické agentury dostal projekt vyslání českého satelitu Sova S do vesmíru. Jeho úkolem bude pozorovat Zemi a zkoumat počasí. Misi teď schválila i programová rada, což byl jeden z nejdůležitějších kroků na cestě stroje na oběžnou dráhu. Družice by měla být do kosmu vyslána v roce 2030. No a pro Česko to znamená milník, protože půjde o první misi svého druhu přímo od českých výrobců a přímo pod českým vedením. Na straně číslo 6 v dnešním Právu k tomu najdete velký článek, takže se můžete samozřejmě taky podívat.

0: Za chviličku už nás čekají dnešní ranní sportovní informace, budou tenisové, Hradec Králové hostí totiž čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let. Letos patří mezi favority na titul také odchovanec místního klubu Sportpark Hit Josef Svoboda. Jak si zatím vede, to taky uslyšíte už za malou chvíli po písničce v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká přechod nevýrazné studené fronty, bude jasno až polojasno, během dne může se přechodně i zatáhnout, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21 a vítr bude ráno slabý proměnlivý, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km v hodině a večer pak bude postupně slábnout.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sport.
1: Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup je v plném proudu. Boje ve skupinách určí postupující do čtvrtfinálové fáze. No a klíčový duel dnes čeká taky 17-letého Josefa Svobodu, který hájí barvy domácího hradeckého klubu Sport Park Hit. V prvních dvou zápasech totiž nezaváhal.
2: Výsledky jsou dobrý, zápasy byly hladký, zahrál jsem si dobře a čeká zápas o postup.
3: Postupuje jenom první, takže pro vás klíčové utkání?
2: Jo, určitě. Se soupeřem máme oba dva skóre 2-0 na zápasy, takže to bude rozhodující, že ten, kdo vyhraje, vlastně postupuje do toho čtvrtečního čtvrtfinále.
3: Kdo bude vaším protivníkem o postup?
2: Matěj Keller.
3: Znáte se?
2: Známe se, už jsme spolu odehráli spoustu zápasů, on je o rok mladší, ale teďka jsme se dlouho neviděli, protože on byl zraněný, takže po dlouhé době hraje.
3: Jaká je zatím ta vzájemná bilance?
2: To vůbec nevím, myslím si, že maximálně o jeden zápas vede jeden z nás, ale byly to vyrovnaný zápasy, to určitě.
3: Takže zápas, že může rozhodnout momentální forma?
2: To každopádně, no.
3: Může vám v tomhle pomoci domácí prostředí, když jste tady Hradečák?
2: Myslím, že mi to pomůže určitě, jsem tady na to zvyklý, jeho může překvapit cokoliv, já na tom kurtě hraju každý den.
3: 30-stupňová vedra, vyhovuje vám to?
2: Jo, vyhovuje, leto lepší než déšť a nebo vítr třeba.
3: Koukal jsem se na rozpis, je tady mnoho hráčů ze zahraničí, ať je to Itálie, Rakousko, Španělsko i ze zámoří.
2: Kluky jsem jako nikdy neviděl zatím, jsem hrál se Švýcarem a zápas byl v pohodě.
3: Je tam možná nějaká příprava na toho konkrétního hráče, třeba trenér v něčem poradí, nebo se to ukáže až na kurtu?
2: Jsme se viděli poprvé s klukem, takže to bylo až na kurtě.
3: Jak dlouho hrajete tenis, od kolika let?
2: Začínal jsem s tátou v obýváku, myslím si, že ve 4 a potom na kurt jsem se dostal tak v 5, 6.
3: Jak to vypadá takový začátek v obýváku? Obrazy dolů, kytky?
2: A já jsem se naštěstí trefoval, mě to šlo, ale házel mi míček a prostě jsme bouchali.
3: Vidíte v tenise i svou budoucnost, pomýšlíte, že byste se tím třeba někdy chtěl živit?
2: Tak samozřejmě je to sen, kvůli kterému to hraju, ale dosavadní výsledky tomu moc nenaznačují, takže vybírám variantu, že si budu hledat školu v Americe. Tam je dobrá kombinace školy a tenisu, takže spoustu kluků se tam posune dál.
3: Na juniorském světovém žebříčku jste kolem 700. Máte nějaký cíl pro tu sezonu, kam to posunout?
2: Dostat se co nejlépe. Rád bych byl třeba i za top 400.
3: Co to pro vás znamená, když se potom dostanete takto výš?
2: Budu hrát lepší turnaje, potom se můžu dostat na tu lepší školu. Jako je to všechno se vším.
3: Ještě k tomuto domácímu turnaji ITF, který už tady má v Hradci Králové ve vaší věkové kategorii tradici, jste nasazenou dvojkou. Jak bude těžké pro vás naplnit to očekávání?
2: Tak bude to těžký určitě, tady spoustu dobrých kluků, který jako v průběhu turnaje potkám, ale budu se snažit, abych se dostal co nejdál.
0: Říká 17-letý tenista Josef Svoboda před klíčovým zápasem o postup do čtvrtfinále na domácím turnaji ITF ve Sport Park Hitu Hradec Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. V sobotu zahájí sezónu hradecké koupaliště Flošna. Na vrchol Sněžky se před létem opět vrací ochranné sítě. Je před námi další slunečný den s teplotami až 29 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
4: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
4: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
6: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
4: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Hradecké koupaliště Flošna zahájí letní sezónu už tuto sobotu. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Otevírací doba zatím bude od 10 do 18 hodin a postupně by se měla prodlužovat. Flošna díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v našem kraji a v září ji končí jako poslední. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují, vysvětluje opatření mluvčí parku Radek Drahný.
7: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října. Sport.
2: Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a obsadila ve skupině třetí místo. O postup do semifinále bude bojovat ve čtvrtek odpoledne s Finskem. V Curychu pak nastoupí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu Kanada proti Spojeným státům a Norsko proti Lotyšsku.
3: Počasí.
2: Dnešek přinese jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer má slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor na Trutnovsku na silnici číslo 304 u obce Libňatov, kde bouralo osobní auto. Na místě jsou hasiči i záchranáři, počítejte tam s komplikacemi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A
0: Po zprávách pokračujeme. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď 4 minuty po 7. Připomínám, že dnes vstáváte spolu s námi do středy 27. května. No a společnost Kingspan vybudovala v Hradci Králové nový výrobní závod za více než 30 milionů eur. Zaměstná v něm 30 nových lidí. Za chvíli v reportáži Václava Plecháčka. Poslechněte si o tom. A pozvu vás taky do Bleskovky, ve které dnes budeme opět hrát. Pozor o 2 vstupenky na letošní aviatickou pouť, která bude mít velkou premiéru tady v Hradci Králové na letišti, bude teď v sobotu 30. a v neděli 31. května. No a 2 vstupenky tedy tady pro vás máme. K tomu ještě přidám taky radiokartu z radioservisu s audioknihou Pipi dlouhá punčocha v titulní roli s Bárou Hrzánovou. Takže je určitě o co hrát. Před 7:30 zazní otázka. I dnes to určitě doufám dobře dopadne, někdo z vás vyhraje a ceny si odnese. Tak hodně štěstí a ještě jednou dobré ráno vám všem a příjemnou středu 27.
8: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: 7 hodin 11 minut, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Teď v Hradci Králové zůstaneme v další reportáži a povíme vám, že výrobce stavebních izolačních panelů Kingspan včera otevřel v Hradci Králové nový výrobní závod. Vybudoval ho za více než 750 milionů korun v sousedství stávající továrny v Hradecké průmyslové zóně Skladištní oblast. Firma chce při výrobě panelů s čedičovou izolací zaměstnat zhruba 30 nových pracovníků.
1: Jádrem závodu je automatizovaná výrobní linka o délce 340 metrů. Provoz z 59% pokryjí obnovitelné zdroje, soustava geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly a také fotovoltaická elektrárna na střeše. Další panely navíc přibydou na stěnách haly.
2: Což bude investice příští rok?
1: Říká David Kašík, který je v Kingspanu zodpovědný za panelovou divizi v centrální Evropě a na středním východě.
2: Plánovaná roční výroba bude 1,5 milionu metrů.

0: ty lince dělat. Což je navýšení kapacity tady v Hradci pro čedičový panely zhruba 50%.
1: Nová technologie umožní hradeckému závodu vyrábět panely o tloušťce až 30 cm s lepšími izolačními vlastnostmi a s vyšší kvalitou zámkových spojů. Otevření nového závodu vítá ředitel hospodářské komory Králové Hradeckého kraje Radek Zelenka.
2: Protože pochopitelně to má potom nejenom dopad pro město Hradec Králové, tak i pro celý Královéhradecký kraj.
1: Podle ředitele krajské hospodářské komory je ale potřeba zlepšit dostupnost průmyslové zóny, ve které má kromě společnosti Kingspan závody i řada dalších firem.
2: To je trošku problém.
1: To připouští i primátorka města Hradec Králové Pavlína Springrová z HDK.
3: I tato investice nám ukazuje, jak potřebná je celková rekonstrukce ulice Vážní, která je páteřní silnicí skrze průmyslovou zónu. My jsme v tuto chvíli ve fázi připravené studie, potřebujeme alokovat peníze na projektovou dokumentaci a posunout to dál.
1: Novou výrobní linku spustí firma Kingspan v červenci. Na plnou kapacitu bude najíždět postupně. Práci nově najde 30 lidí. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak dnes nás bude přecházet nevýrazná studená fronta, přinese možná vítr, ale jinak ty teploty ještě stále vysoké, i když nižší než ty včerejší. Dneska nás čeká tedy jasno až polojasno, během dne může být přechodně i oblačno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21 a vítr bude ráno slabý proměnlivý, pak během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní a může mít místy v nárazech rychlost kolem 55 km v hodině. Večer pak bude slábnout, noc bude taky jasná nebo skoro jasná. V Bromovském Výběžku můžou teploty klesnout až na 4 stupně Celsia, jinak ty nejvyšší většinou v noci 10 až 7 stupňů, na horách 8 až 5. No a zítra jasno až polojasno také, slunečno tedy, teploty ale už nižší, přesto příjemné, zítra 21 až 24 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Možná příjemnější, než které byly dnes a taky včera. Tak, tolik počasí a za chviličku už se pustíme do dnešní ranní soutěže, tak vám držím palce, ať se dovoláte.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu

0: Bleskovka. Tak po písnice Lenky Filipové je tady čas na ranní soutěž, takže hodně štěstí vám přeju, protože ceny jsou tento týden báječné, ostatně jako každý týden. Kdo by chtěl být na aviatické pouti, která bude mít teď o víkendu velkou premiéru, asi po 35 letech, co byla v Pardubicích tady v Hradci Králové na letišti, tak určitě bude teď soutěžit a napínat uši o 106, aby poznal hlas jedné osobnosti, kterou budeme dneska hádat. Takže dvě vstupenky na 34. ročník aviatické pouti tady pro vás máme a k tomu radiokartu z radioservisu s audioknihou Pipi dlouhá punčocha v titulní roli s Bárou Hrzánovou, taky pohádka s písničkami. Hodně štěstí vám přeju. Vaším úkolem bude poznat narození nového oslavence. Už jsme jich dneska pár zmínili, tak ještě toho jednoho si zmiňte sami, protože ho určitě poznáte. Kdo to je?
1: Co to je tohle, co? Do toho se asi namluví ta deska. Tak se na to podíváme, přátelé, abychom věděli, do čeho to vlastně meleme.
0: Tak, a vy už můžete taky teď zavolat do Českého rozhlasu Hradec Králové, jestli jste poznali.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak jsem zvědav. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak se dovolá?
3: Tady Jaromír z Hradce Králové.
0: Jaromír, máte rád letadla?
3: Tak, rád se. Pojímáte, dobře. Někdy. Počkejte. Na dovolenou třeba.
0: No, na dovolenou, jasně, myslím, že jste taky pilot třeba, ne? Ne, jste nikdy neskoušel, ne? No tak, ne. Když to bude správně, tak se na letadla podíváte teď na letiště v Hradci Králové o víkendu. Díky aviatické pouti, tak poznal jste koho?
3: No to musí být Luděk Sobota.
0: A já vám hryju. Vítěznou fanfáru, Jaromíre, je to Luděk Sobota, který se narodil 27. května roku 1943 v Praze na Žižkově, takže mu dneska bude 83 let, moc mu blahopřejeme. On nejdřív vystudoval tedy dopravní průmyslovku, až pak se dal na herectví a pustil se tedy do studia herectví na Pražské divadelní akademii muzických umění. No a ten svůj komediální talent pak dokázal zúročit třeba i na Stříbrném plátně, takže Jáchyme, hoď ho do stroje, mě napadá. Zítra to Točíme drahoušku, taky krásný film. Já to tedy beru, šéfe, jen ho nechte, ať se bojí, a tak dále, a tak dále. Co je doma, to se počítá, ještě mě napadá. Taky by vás určitě něco napadlo, že jo? On je skvělý, Luděk Sobota, v těch svých koktavých rolích komediálních. Tak mu blahopřejeme, vám Jaromíre taky, ať se vám audiokniha hezky poslouchá. Užijte si letadla na letišti teď v Hradci Králové o víkendu v sobotu nebo v neděli. Jak už jsme taky mluvili o tom, ten víkend vlastně je dvoudenní, nebo ten program je dvoudenní, ale vlastně každý den je to též, to znamená v sobotu stejný program jako v neděli, takže si vyberte, jestli vám vyhovuje víc sobota nebo neděle a užijte si to hezky v Hradci Králové na letišti. Mějte se pěkně, nashledanou, Jaroslave. Tak a teď ještě písnička, Věra Martinová, pak taky Beatles v Dobrém ránu zaspívají a pak už přijde Alena Brantová se zprávami, abyste věděli taky, co je nového. Tak dobré ráno z Hradce Králové, za 6 minut už bude 7:30.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Krajský soud v Hradci Králové poslal na 5 let do vězení řidiče kamionu, který podle obžaloby loni na jaře nafingoval krádež motorů určených pro automobilku Škoda v Kvasinách. Společně s neznámými pachateli tím firmě způsobil škodu přes 35 milionů korun. Výrobce stavebních izolačních panelů Kingspan otevřel v Hradci Králové druhý výrobní závod. Za víc než 750 milionů korun ho budoval v sousedství stávající továrny v průmyslové zóně Skladištní oblast. Při plné kapacitě by tam mělo pracovat asi 50 lidí. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí při rozhodování opatrovnických soudů. Úpravu občanského zákoníku navrhla skupina senátorů. Podle nich by soudy neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je pro dítě nejlepší. Lebka svaté Zdislavy bude vystavená v bazilice v Jablonném v Podještědí na Liberecku už jen při sobotní pouti. Pak ji chce katolická církev vrátit do hrobu. Zloděj relikvii ukradl 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podezřelý se k činu přiznal. Fotbalisti Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3:0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Dnešek přinese jasno až polojasno. Během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřená část ulice na Vinici. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do konce června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: kávě Denní tisk.
1: Ještě jednou se tady s námi můžete začíst. Díváme se na stránky dnešních novin. Začnu Mladou frontou Dnes, kde se v příloze Kraj Hradecký píše ve velkém článku o tom, že Smiřice se otřásají po výměně vedení. Ve 3000ových Smiřicích na Hradecku to už přes rok vře kvůli neschodám v tamním zastupitelstvu. Jenom připomeňme, že dlouholetý starosta Luboš Tuzár z volby pro Smiřice kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí loni v září rezignoval a s ním i celá rada města. Zastupitelé obratem zvolili nové vedení, které otáčí kormidlem, jež Tuzar držel pevně v rukou od roku 2002. Slabá koalice je však závislá na hlasech Tuzarových lidí. Že to pro řízení města není některá komfortní, ukazuje i výsledek třeba posledního zastupitelstva, které se konalo minulé pondělí. Zastupitelé se neshodli ani na tak banální věci, jako je oprava toalet na prvním stupni Smiřické základní školy. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě Dnes, jak jsem říkal. Krkonošský deník pak přináší dobrou zprávu z Janských lázní. Z bývalé pošty je non-stop obchod, v Janských lázních lze nakupovat i v noci. Janské lázně opravili bývalou poštu v centru města a proměnili ji v hybridní prodejnu potravin, kde lze nakupovat nejenom přes den, ale i v noci. Obchod u lázeňské kolonády je otevřený non-stop 7 dní v týdnu, ve všedních dnech do 17 hodin a v sobotu do 11:30 je v obchodě navíc i obsluha. V ostatní dobu si pak díky automatickému provozu lidé sami otevřou dveře QR kódem anebo speciální čipovou kartou. Obchod jsme v Janských lázních rozhodně přivítali, kromě Vietnamce tady žádný jiný nebyl, dodala jedna ze spokojených zákaznic, která už si vyzkoušela nakupování i tedy díky té samoobsluze. A vy si o tom můžete víc přečíst, jak jsem říkal, v krkonošském deníku. Tak a ještě Právo můžeme také zalistovat. Většina mladých lidí si nemůže dovolit vlastní bydlení, píše se v jednom z hlavních tématů dnešního vydání. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu, v Praze a Brně vzrostly ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je potom situace pro mladé lidi, koupi vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou, končí proto v drahých nájmech, kvůli čemuž zase následně obtížně vycházejí z penězi. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla rychle zlepšit, jak uvedl i Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v poradenské společnosti Deloitte. Firma provedla průzkum, ve kterém většina mladých Čechů odpověděla, že si pořízení vlastního bydlení nemůže dovolit. Víc v dnešním Právu taky si můžete samozřejmě přečíst.

0: 7.45, tedy 7:45, úplně přesně, tady je Český rozhlas Hradec Králové, o čem bude radioporadna dnes po 11. Taky vám rád řeknu, dnes bude hostem David Číp ze záchranné stanice Jaro Jaroměř a tak si budeme povídat o péči, o opuštěná nebo zraněná mláďata a taky o pozorování motýlů. To všechno dnes v radioporadně po 11. hodině, poslechněte si.
1: Počasí.
0: Jinak dnešek přinese jasnou až polojasnou oblohu, během dne přechodně může být i oblačno, teploty budou šplhat na 26 až 29 stupňů, na horách naměříme 18 až 21 a foukat k tomu bude teď ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer má potom slábnout. Tak a za chviličku naše rubrika Co v učebnicích nebylo, taky si určitě poslechněte, protože dneska vám Martin Písařík řekne, jakou barvu kůže mají lední medvědi. Možná vás ta odpověď překvapí už za malou chvíli. Vstávejte dál s námi, Český rozhlas Hradec Králové vám přeje hezkou středu.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak, zemědělský den mžany předvede traktory i krávy,
2: regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
5: Jdem se to! Když počíváš, nedráždí!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecká radnice chystá rekonstrukci části pražské třídy za 250 milionů korun. V Česku padla nejvyšší výhra v historii, sázející získal necelé 3 miliardy. O postup do třetího kola Roland Garros bude dnes usilovat 5 českých tenistů. A dnešek bude slunečný s teplotami od 26 do 29 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Hradec Králové chce za 250 milionů korun opravit část frekventované pražské třídy ve čtvrti Kukleny. Přestavba se má týkat víc než 600-metrového úseku mezi Anenským náměstím a Páleneckou ulicí. Zastupitelé už schválili 20 milionů korun na pořízení projektu. Město teď bude hledat způsob, jak rekonstrukci rozdělit do několika etap.
3: Radnice chce rekonstrukci spojit se vznikem nového náměstí a družstevního bytového domu z 90 byty v areálu bývalé Koželužny. Podle vedení města by se měla doprava sklidnit hlavně u Anenského náměstí a základní školy v Kuklenách. Pokud půjde příprava bez komplikací, mohla by samotná stavba začít v roce 2030. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Radnice ve Svobodě nad Úpou musela kvůli poruše techniky pozastavit svoz biovaků. Občané mají možnost odvést biovaky samostatně a vysypat je do přistavených biokontejnerů na rýchorském sídlišti. Podle předběžných odhadů vedení městy se bude toto přerušení trvat do pátku 12. června. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 milionů korun.
4: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Sport.
2: 5 českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Náročná výzva čeká na Bejlek a Macháče. Bejlek nastoupí proti světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Švjontekové. Macháč večer zase vyzve nasazenou dvojku Němce Zvereva.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude ráno slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer má slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Po nehodě osobního auta na silnici 304 u Libňatova na Trutnovsku, tam hasiči uklízejí vozovku. Počítejte proto s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 8 hodině pokračuje Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíličku se podíváme na silnice, abychom věděli, co důležitého se tam všechno chystá. Uděláme to opět s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. No a hosty po 8:30 budou Radek Fikr, Jan Kloboučník a Čeněk Hradil, kteří nás přijdou pozvat na tradiční závody šlapacích autíček v Hradci Králové. Ty se opět pojedou už tuto sobotu 30. května. Tak se zase tady potokny i Českého rozhlasu Hradec Králové budou prohánět nejrůznější plachetnice, čmeláci, spidermani, čarodějnice, vodníci, prostě originální barevná šlapací vozítka vlastní výroby, na kterých si dá každý závodní tým vždycky pořádně záležet. Tak si poslechněte po 8:30 a nechte se zlákat a pozvat na sobotu do Hradce Králové. Dobré ráno ještě jednou a hezkou středu. 27. května vám přejeme.
6: Mám

0: Za 3 minuty už bude 8:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a my se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá a děje. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drukulová je připravená. No a důležitá dobrá zpráva z jejich úst letí dnes do Jaroměře.
1: V závěru tohoto týdne dokončíme na silnici 1/33 kompletní opravu průtahu Jaroměře. Většina prací na 3,5 kilometru dlouhém úseku vozovky proběhla v loňské stavební sezóně. Letos jsme pracovali už jen na mostě přes řeku Labe. V tuto chvíli máme na mostě hotové pokládky asfaltových vrstev, doděláváme vodorovné dopravní značení a dokončujeme mostní příslušenství a práce pod mostem. Od 1. června projedou už řidiči bez omezení. Kompletní oprava vyjde na 132 miliony korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut. Jaroslav Tuček s námi, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak, studená fronta lehká nás prý bude dneska přecházet, ale moc studeného toho nepřinese, i když bude to studenější než včera, vidíte, malinko.
2: Malinko, a hlavně ten zítřek bude trošku studenější. A studenější takový jako zvláštní slovo v tento okamžik, protože každý si představí, že pomalu zimník veme, ale on tak nebude úplně. Ne. Ta fronta nebude nějak výrazná, v podstatě se projeví jenom lehce s většinou oblačností, takže očekáváme dneska jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně i oblačno. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 18 až 21, no a vítr, ten teď po ránu máme slabý, proměnlivý, v průběhu dne bude většinově foukat mírný, ale na té frontě přechodně i čerstvý od severozápadu až severu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No večer potom ten vítr zeslábne. Rostlé podmínky máme teď mírně nepříznivé, ale v průběhu dne díky tomu větru se budou vylepšovat na velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: Jaká bude noc dnes?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, s tím, že teploty se nejčastěji budou pohybovat v rozmezí od 10 do 7 stupňů Celsia. Broumovský výběžek, tam to bude vypadat trošku jinak, tam ty teploty budou kolem 4 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý od severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra přes den jasno až polojasno, s tím, že ty teploty už budou nižší, 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vítr po ránu slabý, v průběhu dne mírný, od severozápadu až severu po rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Dodal ještě Jaroslav Tuček, kterému děkuju za předpověď. Naschledanou, hezký den.
2: Není za to, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik Auguste Piccard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Domov pro seniory u Byřičky v Hradci Králové čeká oprava kuchyně se zázemím za 125 milionů korun. Stavební práce by mohly začít na začátku příštího roku a potrvají zhruba 15 měsíců. Domov je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, má kapacitu 277 lůžek. Hradecké koupaliště Flošna zahájí letní sezonu tuto sobotu. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Otevírací doba bude zatím od 10 do 18 hodin. Postupně by se měla prodlužovat. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě znovu klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. O jeho podmíněném propuštění z vězení včera rozhodl okresní soud v Teplicích. Zároveň mu stanovil zkušební dobu na 3 roky a nařídil omluvu poškozeným. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 z celkem 3letého trestu za znásilnění. Z 5 českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola 2. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta. Kateřina Siňáková zvítězila po 2 sadách nad Švýcarkou Valtretovou. V Paříži skončili Nikola Bartuňková a obě Lindy Nosková i Fruvirtová. Dnešek přinese jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my teď taky pojedeme, hlavně v sobotu pojedeme, protože v Hradci Králové se každý rok konají mezinárodní závody šlapacích vozítek domácí výroby. Tenhle ten typ závodů má kořeny, myslím, někde ve Francii, kde se jel poprvé už skoro před 45 lety. Hodně oblíbený je, ale i u nás, a tak se nám tady pod okny rozhlasu budou v sobotu zase prohánět vodníci, Spidermani, čarodějnice, vosy, sanitka tam taky někdy byla, a všechno to teď probereme nejenom s prezidentem České federace klubů vozítek s pedály Radkem Fikrem, ale taky závodníkem Janem Kloboučníkem a pamětníkem Čeňkem Hradilem. Pánové, vítám vás tady všechny, dobrý den, dobré ráno. Tak asi pane prezidente, to je hezké oslovení, řekněte, co se nám tady bude teď dít v sobotu 30. pod okny.
2: V sobotu se nám tady bude dít, tak jako tradičně, už 17 let evropský šampionát vozítek s pedály, a ve Francii, jenom upřesním, tak už se to koná po 49.
1: Takže ještě větší tradice to tam
2: ano,
1: je.
2: Ano, příští rok bude velké výročí.
1: Krása. No a jak si ta vozítka s pedály představit? Tak každý kluk, nebo já jsem měl teda motokáru, takovou šlapací, když jsem byl dítě, pak mi ji tady ukradli v paneláku, nechodně, to bylo neštěstí, pánové. Jak to bylo třeba s váma? Taky jste jezdili na motokárách, pane Hradile?
3: No, nějak se tomu říkalo, jinak motokára to nebylo.
1: No, neměl to motor, ale...
3: No, jako mě... a z kopce svatýho Jana...
1: taky jste jezdili, jo.
3: Dolů, protože takový provoz tam ještě nebyl, tak vždycky vytlačit nahoru. A pak teda, samozřejmě bez jakýchkoliv přileb, bez ničeho, jo. Rodiče to neviděli rádi.
1: No, tenkrát přileby vůbec,
3: no,
1: jako...
3: No, jistě, no.
1: No, nic takového nebylo. No a co vy, Honzo, a motokáry?
4: Já kolo.
1: Kolo. Cyklista. No, klidně můžeme taky zmínit, kudy to všechno bude jezdit tady v Hradci Králové v sobotu, protože já jsem zmínil, že to bude pod okny, tady to je takové tradiční místo, ale pan Hradil je vlastně tvůrcem té trati, která je asi přibližně stejná každý rok. Jak to je?
3: Trať je stejná, pokud se někde něco nerozkope. To jsme taky už dvakrát jeli v Šimkových sadech, což bylo trochu složitější, ale start je tradičně před muzeem, mm-hmm. a jede se přes Tyršův most k restauraci Na Růžku, objede se Kašna a pěší zónou na Pražský most a vrací se závodníci zpátky před muzeum.
1: Je to jak dlouho? Dlouhá trať?
3: No,
1: přibližně?
3: Tak...
1: Co jsem vás zaskočil? Nemáte to změřený?
2: Nemáme to změřený, ale může to být odhadem kilometr. Ono je to jedno.
4: První kolo krátká, druhý delší, třetí už je to hrozný.
1: Jasně. Pojďme to vůbec představit, tuhletu vaši zálibu, pro někoho, kdo to nikdy neviděl. Tak Hradečáci to znají, protože jste říkal, Radku, že to je letos už tedy 17. ročník, takže taky obrovská tradice v Hradci, ale kdyby nás poslouchal nějaký Trutnovák, nikdy neviděl tyhle ty šlapací vozítka. Co auto, to originál, bych řekl.
2: Je to tak, řekl jste to doslova správně, co auto, to originál. A dbáme i na to, když náhodou se chytí někdo další, což je v dnešní době velice těžké, aby si už měl v hlavě namyšlený nějaký koncept, jaké vozítko bude mít. Mm-hmm. Což, jak se zmiňoval na začátku, je právě teďka čerstvé vozítko. Sanitka už se v loňském roce představilo v Rychnově nad Kněžnou na závodech a letos bude poprvé v Hradci Králové.
1: Radek je vodník, že jo?
2: Ano, je to tak.
1: Autíčko vodník. Co jste vy, Honzo?
4: Já jsem Mašinka Tomáš.
1: Mašinka Tomáš. Ale abyste taky jezdil, pane Hradile, někdy?
3: Kdysi taky, ještě ve starým vodníkovi, když jsem třeba v Jičíně zaskakoval, se tam těch jezdců bylo málo a ještě bylo takový prima počasí, že v tehdejším jiném žlutém tričku, tak od toho bláta prostě, co jsme tam jeli, tak to už nešlo nikdy vypadat.
1: Ne, jinak musím říct, že máte všichni týmová trička, krásná, zelená, taková trošku vodníková, jedovatá. Hezká, ale hezky vidět na trati potom, že?
3: Ano,
2: a to je tak. Přesně ten důvod, že jsme vidět.
1: Ten důvod. Ne, já jsem říkal, a vy jste to taky říkal, že ve Francii tedy 49. ročník, kde se to vůbec vzalo, tyhle ty závody? Tam teda to začali jezdit?
2: Ano, stalo se to tam. Sešli se kamarádi v garáži, tam se tak nějak jako popovídali. Kolegyně to nemá ráda, ale dali si něco dobrýho.
1: No, vlastně, to k tomu patří.
2: A vymysleli tady ten koncept závodu, kde vlastně celé to začíná tím, že každý tým se představí nějakou zábavnou scénku, což je divácky nejvíc žádané, mm-hmm. protože jsme na jednom místě a pořád se něco děje.
1: Takže jste i herci tak trošičku.
2: Je to tak.
1: Takže i ta prezentace takováhle je důležitá před samotným startem teda.
2: Ano, ano. No a když máme prezentace za sebou, tak se seřadíme na startovním roštu, což právě diriguje tady Čenda. Mm-hmm. A jdeme na to.
1: Jak velké jsou ty týmy?
2: Týmy můžou být velké na samotnou jízdu o 4 pilotech, aha. říkáme piloti.
1: Takže piloti jako ve Formuli 1.
2: Ano, je to tak. Bereme to vážně.
1: No, jasně.
2: A co se týče prezentací, tak tam není omezen počet a zejména v Itálii, tam jich dokáže být třeba 20, 30.
1: Krása. Tak jenom připomenu, že našimi hosty jsou dnes Radek Fikr, Jan Kloboučník a Čeněk Hradil, kteří nás přišli pozvat na tradiční závody šlapacích autíček, vozítek, které se v Hradci Králové pojedou teď v sobotu 30. května. Ještě si ty týmy představíme, taky jednotlivá autíčka, jsou to teda šlapací autíčka. Možná si taky řekneme, co všechno ta auta musí mít, co nesmí mít, protože tam jsou taky přísná pravidla. No a pak se zmíníme o tom, co všechno nás tady čeká, protože to bude nejenom ta sobota, ale taky páteční spanilá jízda. Takže za chviličku po písničce, dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, našimi ranními hosty jsou dnes pánové Radek Fikr, Jan Kloboučník a Čeněk Hradil, kteří nás přišli pozvat na tradiční závody šlapacích autíček, které se v Hradci Králové pojedou už tuto sobotu 30. května, tak se zase budou Hradcem Králové prohánět, jak jsme říkali, plachetnice, čmeláci, Spiderman, čarodějnice, vodníci, sanitka taky letos a další takováhle krásná, barevná, originální šlapací vozítka. Všechno teda vlastní výroba to je?
1: Ano, všechno je vlastní výroba. Každý podle svých možností, co dokáže zvládnout, tak si vyrobí to svoje vozítko.
0: No, my jsme si tady s panem Hradilem povídali o těch technických záležitostech toho auta, tak já jsem vám říkal, že jsem měl tu motokáru, kterou tenkrát mi naši sehnali někde z východního Německa, to se vůbec nedalo sehnat, byla krásná šlapací, vytuněná, jak se dneska moderně říká, všechno to mělo, co to mělo mít. No, ale já jsem toužil stejně předtím vždycky po takovém tom Moskviči, kde se šlapalo takhle dopředu, jakoby se střídali ty nohy, ale tahle ta vozítka jsou normálně klasicky jako šlapání na kole. Ta vaše.
2: Tyhle vozítka jsou v podstatě jako, dá se říct, částečně jako lehokola. Mm-hmm. Je to zpřevodovaný vepředu tři táci, vzadu 9 až 11 kolečko.
0: Takže i přehazujete, převody to má taky.
2: No, jistě. A potom řídí se to rajčákama. Kdo byl na vojně, to ví.
0: Já nebyl, takže to jsou takový, mám modrou.
2: Takový jako madla a pohybem rukou zatáčí kola přední.
3: Postrach, aby se vešly vozítka.
2: No a je tam to, že v těch rajčákách vlastně je grip shift na přehazování vepředu, vzadu a současně přední zadní brzda.
0: No tak brzdit to musí asi dobře, ne?
2: Výjimečně vozítko jedno, dvě, tak ty mají ještě volant a ty spíš jezdí ne závodně, ale pro radost. Takhle, no a ty vozítka, někteří lidé se smějí, co to je za legraci, ale ono to dosahuje i rychlosti přes 35.
0: To jsem se chtěl zeptat právě.
2: Až 40 km hodině.
0: Takže až 40 tady budete brázdit Hradec. No. Tak to musí být ty brzdy potom
2: jednou,
0: opravdu
2: když
0: dobrý.
2: Jsme byli teda výjimečně v těch Šimkových sadech, tak tam přijeli bývalí profesionální cyklisti, prohlíželi si to, pak si to vyzkoušeli a přijeli z nějakého toho, jak říkají, rychlého švihu. Takže měl něco na to na těch galuskách, skočili do tohohle, projeli se tam a říkali, to bych nedal.
0: Pecka. Co všechno teda uvidíme? V pátek to začíná spanilou jízdou.
1: Ano, je to tak, to je novinka od loňského roku, že se seřadíme za sebou, za doprovodu policie, projedeme městem.
0: Ve 20.30 to začíná, takže večerní spanilá jízda.
1: Ve 20.30, ale výjíždíme ve 20.45, protože musíme mít přesně nastavený harmonogram, je to kvůli křižovatkám, které jsme nechali naprogramovat, aby jsme mohli projet plynule. A pojedeme osvětlení, aby jsme byli hezky vidět, aby jsme byli atraktivnější.
0: A start je teda tady u muzea,
1: ano.
0: A kudy se pojede ta spanilá jízda?
1: A pojedeme přes pěší zónu, a pak se stočíme z pěší zóny na Urlichovo náměstí, to obkroužíme a budeme pokračovat dál na Pražský most, pak k zimnímu stadionu a tam už zase pokračujeme přes Slezské předměstí částečně do Šimkových sadů k Rotundě.
0: No a pak teda ta sobota, to je hlavní samozřejmě den, závodní tady v Hradci Králové.
1: Ano, sobota, to je vlastně třetí ročník nebo třetí závod evropského šampionátu vozítek s pedály, protože jsme mezinárodní. Před 14 dny jsme byli v Itálii, tam byl první, druhý, tak tady je třetí ročník vlastně mistrovství Evropy a začínáme ve 13.30 před muzeem.
0: Bude to určitě vidět tady všude, takže každý, kdo přijede do Hradce Králové do centra, tak vás nemine samozřejmě. No ale bude to nejenom v Hradci Králové, ale taky o den později v Holicích.
1: Přesně tak, to nám představí Honza.
3: Já navážu. Čtvrtý ročník bude v Holicích, teda čtvrtý závod bude v Holicích, evropského šampionátu.
0: A v neděli teda.
3: V neděli zase ve 13.30, je to tam na náměstí, takže to nemůže člověk minout.
0: Takže nejenom Hradec, ale i Holice to uvidí. No a ještě na závěr, kdyby se k vám chtěl někdo přidat, rozšiřujete řady svých závodních
1: rádi
0: týmů?
1: Rozšiřujeme, ale jako vždycky po těch závodech nebo na závodech, lidi jsou v obrovské euforii, jeho stavy, mají plány, všechno strašně jede, celá rodina se do toho zapojí, nebo kamarádi, ale úplně 14 dní a nikdo o nikom neví. Takže já mám takovou taktiku, že když už opravdu vidím, že tam to nadšení je a je tam někdo, kdo by to technicky zvládnul, tak mu volám průběžně, ptám se, už jsme začali, jasně, máme kola, máme díly, jak to vypadá, stihneme to do těch závodů příští rok.
0: Takže ho nenecháte jen tak.
1: Ne, díky tomu vznikla sanitka a žralok.
0: krása.
2: Já bych k tomu dodal, že bychom byli rádi, kdyby se ozvala nějaká střední škola s takovým, dá se říct, strojnickým zaměřením, jako je třeba automobilní škola v Holici, s kterou už se spolupracujeme, že tam ty vozítka dělají v rámci výuky, se dá říct, a jako opravdu konstrukčně dobře vybavený a vymakaný.
0: Takže slyšeli jste výzvu, zapojte se, připojte se a hlavně si to teď v sobotu v Hradci a v neděli v Holicích. Všechno pěkně užijte. Pánové, Radek Fikr, Jan Kloboučník a Čeněk Hranil. Moc děkuju, mějte se krásně, nashledanou. Ať to jede.
1: Nashledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už pokračujeme Habadějem, v něm se na vás těší samozřejmě Pavla Kindernajová, takže dál i dnes hezké chvilky s Českým rozhlasem Hradec Králové. Těším se na vás opět zítra, nashledanou.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Vedení Hradce Králové chystá vylepšení infrastruktury průmyslové zóny. Chorvatsko bude v turistické sezóně regulovat cenu paliv. Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka rozehrají baráž o první ligu a dnešek bude většinou slunečný s teplotami až 29 stupňů. Hezké středeční dopoledne vám přeje Alena Brantová. Společnost Kingspan vybudovala v Hradci Králové nový závod za víc než 30 milionů eur. Zázemí pro výrobu stavebních izolačních panelů firma rozšířila ve skladištní oblasti, kde sídlí i řada dalších společností. Podle hradecké primátorky Pavlíny Špringrové z HDK je i proto potřeba zlepšit dostupnost průmyslové zóny.
2: I tato investice nám ukazuje, jak potřebná je celková rekonstrukce ulice Vážní, která je páteřní silnicí skrze průmyslovou zónu. My jsme v tuto chvíli ve fázi připravené studie, potřebujeme alokovat peníze na projektovou dokumentaci a posunout to dál.
1: Pracovníci technických služeb začali v Hradci Králové postupně spouštět 11 městských mlhovišť. I letos je v ulicích doplní desítka mobilních mlžných zařízení. Osvěžovací prvky lidé najdou v centru města, v parcích i na sídlištích. Mlhoviště, která fungují na tlačítko s přibližně 10-minutovým programem, budou v provozu denně od 9 hodin dopoledne do 8 hodin večer. Nerezová mlžidla naopak v rozpálených ulicích a na náměstí městích nabízejí pouze krátkodobé ochlazení. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
3: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrak Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko.
0: Počasí.
1: Čeká nás jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, během dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer má slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici 323 u Dobřenic. Kvůli opravě mostu přes dálnici se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do konce května.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne z Hradeckého rozhlasu, je středa 27. května, začíná nový Habaděj. Za chvíli už vás s mikrofonem vezmeme do Žižkových sadů, kde se předvedli psí šampioni. Ukážeme divoké agility i aportovací dog puller a zjistíme, proč pes doma nesmí lelkovat. Pak zamíříme na magické místo do Orlických hor, protože už v neděli ožije Neratov festivalem ZUŠ Open. Na 250 mladých umělců tam spojí síly, aby podpořili lidi s handicapem. Takže víc nám řekne ředitelka Rychnovské ZUŠky Kamila Hájková. A po 11. hodině v radioporadně budeme pozorovat a zachraňovat. Ochránce přírody David Číp z Jaru Jaroměř poradí, jak z trávníku nebo balkonu udělat hmyzí oázu zdarma a jak správně pomáhat jarním mláďatům. Tak se pohodlně usaďte, začínáme.

0: stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, na cestách po našem Královéhradeckém kraji je i dnes reportérka Zuzana Boučková. Zuzko, tak povídej, kam tě dnes ráno zavedly novinářské povinnosti?
2: Přeji hezké dopoledne. Tak právě teď jsem si přibrzdila před obcí v Šestary. A hned na úvod tě vyvedu z omylu, protože dneska to nebudou povinnosti, ale čistá fascinace. Jedu se totiž podívat na studnu.
1: Na studnu, no tak ty nás napínáš, Zuzko, co je na tom tak světoborného na jedné studni?
2: Tato studna je totiž replikou jedné z nejstarších dochovaných dřevěných konstrukcí na světě. Originál se našel u ostrova na Pardubicku a je starý, neuvěřitelných 7300 let. Ve Všestarech teď dokončili její kompletní 4-metrovou rekonstrukci a právě dnes nám ji představí.
1: No to zní skvěle, nedivím se, že tě to fascinuje a že to bude čistá radost, ale předpokládám, že tu studnu, o které mluvíš, že ji neteseli moderní motorovou pilou?
2: To rozhodně ne. Pod vedením ředitele archeoparku Radomíra Tichého vznikl doslova vědecký plán. Vyrobili si přesné kopie kamenných seker z mladší doby kamenné a do té nejtěžší stavařiny se kromě pracovníků archeoparku nakonec pustili i členové z expedice Monoxylon 5. Určitě si umíte všichni představit, jaká to byla dřina sekat dřevo kamenem.
1: No to rozhodně, klobouk dolů před nimi, takže dnes se ta neolitická studna poprvé ukáže celému světu.
2: Přesně tak, jedu tam na oficiální představení. Chci zjistit, jak se s těmi kamennými

0: se kterými vlastně pracovalo a jak dlouho trvá vykopat a postavit studnu, když není k dispozici nic víc než kámen a provazy. Za chvíli už budu na místě.
1: No tak Zuzko, děkujeme za informace a samozřejmě šťastnou cestu.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A vy, milí posluchači, nezapomeňte sledovat náš web a sociální sítě. Zuzana Boučková tam totiž pro vás všechno natáčí, fotí, takže tuto 7300 let starou technologickou raritu uvidíte rozhodně z první ruky.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 18 minut po 9. hodině, zamíříme do hradeckých Žižkových sadů, které zažily podívanou jakási jen tak nepoštěstí. Přeskoky, překážek, piruety, blesku rychlé aporty, ale taky nekompromisní policejní zásah. Na dni s rodinou se tam sešli psí šampioni se svými páníčky, aby ukázali, co všechno se dá dokázat, když pes doma jen nelelkuje. K vidění bylo divoké agility, aportovací dog puller, elegantní dog dancing, ale taky drsná služební kinologie. A jak jsem i s rozhlasovým mikrofonem zjistila, hlavní vzkaz ten byl jasný. Pokud chcete mít spokojeného parťáka, musíte si dát tu práci a taky se mu věnovat. Tak si poslechněte reportáž, kde jsem se pokusila zachytit nejen štěkot a povely, ale hlavně tu obrovskou energii a lásku k čtyřnohým parťákům.
1: To je Eminka, border terrier, 2,5 roku.
2: No jak je možné, že je tak rychlá na těch překážkách?
1: To je prostě rasa taková, ty jsou rychlí, nádherný psy. Ona se potřebuje zabavit a já si vyčistím hlavu.
2: Tady se připravuje na závod další pejsek.
3: To je australská kelpie.
2: No je divoká pěkně.
3: Ano, teda. Ano, je to takový náš ďábel převlečený za psa.
2: A budete stíhat, když poběží přes ty překážky?
3: Budu stíhat, nebojte, na to jsem připravený.
2: Tak. Kolik let už se věnujete agility?
3: Přes 20 let.
2: Takže nějaké tituly možná budou?
3: Ano, vícemistr, dvojnásobný vícemistr Evropy mládeže.
2: A co teďka děláte?
3: Teďka si v podstatě připravuju psa, aby věděl, že jde na trať a aby se nějak trošku rozpohyboval.
2: Takže tahá za balónek?
3: Tahá za balónek a v podstatě koukám na ní, jestli všechny klouby jsou mají, kde mají být. Kdyby jí něco bolelo, tak abych když tak si vyměnil psa nebo se na ní podíval, co s ní můžu udělat.
2: Jak se jmenuje?
3: Jmenuje se Nubí, je jí 6 let.
2: Nubí, 6 let, tak hodně štěstí, ať vás to baví.
3: Děkuju, děkuju, nebojte, to bude.
2: A jmenuje?
3: Vojtěch Malý.
4: Tohle to je plemeno Border Collie, je to pracovní pes ovčácký, to znamená, viděli byste ho na pasení oveček.
2: Border Collie dostává pochvalu.
5: Dostává míček, v který má schovaný pamlsky.
2: V komentářích jsem slyšela, že neměla štěkat, když běžel.
5: A my psi všichni štěkají, takže to je asi chyba ve mně, nikoliv psovi. Asi mě popohání, abych běhala rychleji.
2: Já tady ještě poprosím, protože dog puller to je něco, co jsem viděla poprvé. Dobrý den.
6: Dobrý den. A on je to jakoby nový sport. Tam jsou dvě disciplíny. Ten running to je takový běhání, kdy ten pes musí vyběhnout za tím kroužkem, chytit ho správně a donést do startovací zóny.
2: Ale Edvarda to bavilo.
6: Edvard to miluje. A pak je vlastně ještě ta druhá disciplína, ve které on je mistr světa, jumping. A to skáčete z jednoho kroužku na druhý.
2: Skákal vysoko poměrně.
6: No, on docela jo, on to má hrozně rád a on je takovej trošku hopík nahoru. No.
2: A co to je za rasu?
6: Tohle je kontinentální bulldog. Ono to není úplně známý plemeno, je to ze Švýcarska, je tomu asi 20 let, je to vyšlechtěný. A je to takovej zdravější anglický bulldog prostě na dalších nohách, aby to bylo takový jako
2: aby mu to
6: pružnější.
2: Skákalo.
6: Přesně tak.
2: Říká Andrea Adlafová, která představila v Hradci Králové dog puller.
6: Ano, přesně tak.
5: Edi, štěkej. Štěkej. Štěkej,
2: to na pozdrav.
6: Ano, přesně tak.
2: Po tanci Ilona s Ričí, říkám to
7: správně. Ano, ano. Ilona Kalenská a Ričin.
2: Ričin, co je to za psa?
7: Belgický ovčák Malinois.
2: Ten krásně tančí, jak dlouho se to trvá naučit.
7: Záleží cvik od cviku, někdy to trvá díl a někdy to je hnedka za jeden den.
2: Měla jsem pocit, ale že vás to oba dva baví.
7: Jo, baví. Našli jsme se v tom.
2: Je to kluk teda?
7: Je to kluk.
2: Je to kluk.
7: My se doplňujeme, někdy tam dá něco nového von a překvapí mě a něco si tam někdy dám já, no.
2: Taneční partner.
7: Je. Partner tancuje, tak mám psa, no.
2: Ať se dál daří.
7: Děkujeme.
2: Lucie Kurtevová se mnou u mikrofonu z Agility klubu. Jak často takto vyrážíte mezi lidi ukázat se?
4: No moc ne, abych řekla pravdu, protože jezdíme hodně po závodech a po soustředěních a těch víkendů je za ten rok hrozně málo.
0: Akce v Žižkových sadech byla tedy mimořádným setkáním, ale Agility klub je otevřený všem, kteří se chtějí poradit ohledně plemen nebo zapojit do fungování jedinečné společnosti.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Doufám, že vám uplynulé minuty s muzikou příjemně utekly. My se teď ale v Habadě ještě na chvíli vrátíme ke psům, protože před malou chvílí jsme slyšeli, jak se dají čtyřnozí parťáci skvěle zabavit. Máme je zkrátka rádi, ať už s nimi aktivně sportujeme nebo raději vyrážíme na klidné výlety. Jenomže s cestováním a dobrodružstvím přichází i zodpovědnost. Je potřeba myslet na jejich zdraví, ale také na situace, ze kterých má každý pejskař strach, tedy co se stane, když se nám pes na výletě náhodou zatoulá. Právě o cestování se zvířaty jsme včera v radioporadně mluvili i s veterinární lékařkou Alenou Truhlářovou. Probrali jsme všechno, na co je nutné myslet před každou dovolenou, a řeč přišla i na mikročipy. Ty jsou pro majitele povinné ze zákona a paní doktorka připomněla i to, v čem všem spočívá ta jejich skutečná užitečnost.
1: Každý pes v této republice by měl mít čip.
0: Asi nemá, ale.
1: Nemá. Ale je pravda, že už je to opravdu minimálně, že většinou se s tím setkáváme u těch starších pejsků třeba na vesnici, kde se majitelé řekli, no on už má asi 12 roků, tak už ho čipovat nebudeme. Že ti mladí psi, pokud nejsou třeba z množíren, tak tam samozřejmě ti, nevím tomu říkat, chovatele, množitelé, kvůli snížení nákladů je čipovat nebudou a musí si to dočipovat ten majitel sám, ale to už jsou většinou lidi, kteří i chodí na veterinu, takže my zjistíme při té prohlídce, že ten čip nemají a řekneme jim o tom, že by to mělo být provedeno. Takže myslím si, že jich je málo. Nedokážu říct přesné procento, ale to ani nikdo neví.
0: Množitele, to říkáte hezky, darebáci to jsou.
1: No. Lumpové.
0: To jsou. Ale čip z bezpečnostního hlediska je určitě důležitý pro všechny.
1: Určitě. A ještě bych podotkal, že důležitá je registrace toho čipu. To, že ten čip zavedu, je jedna věc, takže to zvíře ten čip má, ale já ho musím někde dohledat. To znamená, já musím provést registraci čipu do nějakého registru. Pokud já tam tu registraci neprovedu, tak já nemám to zvíře jak dohledat. We'll be right back.

0: A teď už vám řekneme něco víc o unikátním spojení dětského umění a pomoci na jednom z nejmagičtějších míst v našem kraji. V neděli 31. května užije Neratov v Orlických horách jubilejním 10. ročníkem celostátního festivalu ZUŠ Open. Pod heslem Společně pro Neratov se pak tam spojí na 250 mladých umělců ze základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Návštěvníky čekají slavnostní mše, koncerty, výstavy i tvořivé dílny pro celou rodinu. Veškerý výtěžek z akce má podpořit sdružení Neratov, které pomáhá lidem s postižením. Takže o detailech této opravdu výjimečné události nám teď víc řekne i ředitelka základní umělecké školy Rychnov nad Kněžnou Kamila Hájková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Paní ředitelko, Neratov má sám o sobě neopakovatelnou atmosféru, ale v neděli 31. května mám pocit, že to bude ještě o něco specifičtější. Je to i pro vás vrchol celého roku?
1: Tak akce v Neratově, akce, kterou už po několik let vlastně jmenujeme Společně pro Neratov, probíhá už po 10. a je to úžasná akce, na kterou opravdu srdečně zvu všechny posluchače. Sjedou se sem děti ze Zušek, z Královéhradeckého a Pardubického kraje a ještě děti ze základní a praktické školy Svítání z Pardubic. A je vlastně takovým svátkem toho, co ty děti umí, co dokáží, a vlastně i takovou krásnou věcí, že dokážou pomáhat tím, co umí, tak tím pomáhají.
0: Takže je to vrchol, váš celého roku také.
1: Ano.
0: No je to logistická operace velikánská, zmiňovala jste ten počet těch účastníků, tak jak je to náročné pro vás dát dohromady tolik mladých muzikantů a výtvarníků?
1: Ta spolupráce vlastně s mými kolegy z druhé školy je úžasná, takže v podstatě pro ty školy je čest, že se tam můžeme dostat, že si děti zahrají, vystoupí na takovém krásném místě a je to určitě pro ně velmi dobré i vlastně poslouchat laskavá slova pana Pátera Suchára.
0: Ano.
1: A celých to přijetí těch neratovských je vždy vřelé a je to prostě oslava, nádherný den a já opravdu všechny zvu, aby pomáhali společně s dětmi ze základních uměleckých škol.
0: No já věřím, že budou, protože ten neratovský kostel s prosklenou střechou je proslulý i tou svou akustikou a je to určitě něco mimořádného i pro všechny, kteří tam přijedou. Vy jste zmiňovala i praktickou školu Svítání. V čem bude to jejich vystoupení v prostoru pro diváky výjimečné?
1: Tak já, jestli mohu, tak bych začala vlastně, vše to začíná v 10 hodin slavnostní mší svatou, kdy na programu je misa lyrika Pavla Staňka a to bude prostě obrovský sbor a velký spojený národní dechový orchestr, který to všechno dal dohromady pan dirigent Jaroslav Šlajs ze základní umělecké školy z Přelouče. A na tuto velikou mši naváže právě základní a praktická škola Svítání. Je to muzikoterapeutický soubor Mli Majua, který vede pan Zdeněk Malichár. A funguje to tak, že jak se otevřou dveře po mši, v ten moment se do údolí rozlehne bubnování, zpěv těchto dětí a vlastně všichni lidé, kteří s té mši jdou, ten kostel je vždycky opravdu narvaný, tak hned si jdou poslechnout bubeníky a zpěváky z této školy a je to prostě paráda.
0: Je to nádherné. No, ZUŠ Open v Neratově není jen o hudbě, od 11 se ten program přesouvá i ven tradičně, kde budou nejrůznější dílny, které připravila základní umělecká škola Přelouč. Paní ředitelko, na úplný závěr pro posluchače, kteří by ještě váhali, co podniknout v neděli 31. května, tak proč by si měli vybrat právě ten výlet do Neratova na ZUŠ Open?
1: Proč by si měli vybrat? Za prvé je to prostě krásné místo. Kdo tam nebyl, tak tam určitě musí být. Za druhé sejde se tam tolik dětí a tolik dětí bude chtít předvést, co umí, a tolik dětí chce pomoci. Je to aktivní, protože veškerý výtěžek pak zůstává v Neratově. Dojedou zušky, které jsou vzdálené od Neratova. Červený Kostelec, zuš Broumov vlastně z opačného konce. Takže určitě prostě zvu všechny posluchače, ať se přijedou podívat, ať podpoří tuto akci a stráví krásný den v Neratově.
0: Doplnila ředitelka Kamila Hajková, tak my děkujeme za to pozvání i za to, co pro Neratov děláte. Ať se v neděli vydaří počasí i celá akce. Naschledanou.
1: Moc děkujeme, naschledanou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme gnoky s cuketou a bylinkami. Gnoky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Už jste to slyšeli, vzduch v Pileticích voní po jahodách. Ano, slyšíte správně, tamní jahodová pole už červenají a zvou k návštěvě. Nejdříve dávali vědět lokality z jižní Moravy, teď už i Královéhradecký kraj hlásí zralost. Tak když se nad tím zamyslíme, je to možná neuvěřitelné, protože je 27. května, jahody v plné síle, takto brzy. Je to jasná známka toho, že příroda si letos pospíšila, léto na nás dýchá ze všech stran. A já se vsadím, že většina z vás už teď řeší i to hříšné, dobré dilema, jestli si dát první letošní jahody jen tak samotné, nebo zvítězí poctivý rozmixovaný koktejl, případně miska plná červených plodů schovaná pod kopcem čerstvě ušlehané smetany. Ať už vyhraje jakákoliv varianta, ta vůně a chuť k nám domů spolehlivě nosí slunce a taky dobrou náladu. Kalendář sice tvrdí, že je pořád jaro, ale nenechme se zmást. Užijte si ten dnešní krásný teplý den a krásně si ho oslaďte, třeba i s tím naším vysíláním. Po 13. hodině nabídneme opět pořad Alex a host, a tentokrát bude hostem Alex Minářové herec David Punčochář, takže se dozvíme například i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
0: Celý rozhovor s Davidem Punčochářem nabídneme po 13. hodině. Teď Tina Turner a za 4 minuty další zprávy.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Na vrchol Sněžky se před létem opět vrací ochranné sítě. Hradecký tenista Josef Svoboda bude na turnaji ITF bojovat o postup do čtvrtfinále. Čekáme většinou slunečný den s teplotami do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují, vysvětluje nutnou ochranu mluvčí parku Hradek Drahný.
2: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
0: Na víkendové aviatické pouti v Hradci Králové očekávají pořadatelé tisíce účastníků. Spolu s policisty proto upozorňují na možné komplikace v dopravě na příjezdech k letišti. Návštěvníkům akce doporučují využít městskou hromadnou dopravu. Od vlakového nádraží budou kyvadlově jezdit autobusy. Areál se divákům otevře v 9 hodin ráno. Parkování bude připraveno od 8:30.
1: Sport.
0: Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup pokračuje závěrečnými boji ve skupinách. O postup do čtvrtfinále zabojuje taky domácí 17-letý Josef Svoboda, který se utká s Matějem Kellerem. Co by nasazená dvojka jde do zápasu zatím bez porážky.
3: Výsledky jsou dobrý, zápasy byly hladký, zahrál jsem si dobře a se soupeřem máme oba dva skóre 2-0 na zápasy, takže to bude rozhodující, že ten, kdo vyhraje, vlastně postupuje do toho čtvrtečního čtvrtfinále.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách naměří 18 až 21. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, který během dne bude mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer má slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě mostu u rybníku Šlejferna počítejte s omezením na silnici číslo 16 na Jičínsku mezi Sobotkou a Horním Bousovem. Až do konce června se tam bude jezdit kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde posloucháte. Za chvíli už se podíváme s dětmi na oblohu za parašutisty, přičemž obloha a hlavně ta noční bude hrát hlavní roli i v naší dnešní soutěži. Zahrajeme si o velmi zajímavé karty, takzvaný navigátor sebeléčení a uzdravení, což je sada 64 karet k probouzení vnitřní léčebné síly údajně. Tak to můžete zkusit, k tomu přihodíme i vstupenky na koncert Nodam. Takže jedeme dál s přáním dobrého a taky aktivního poslechu.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Dnešní Habatěj by se dal s trochou nadsázky přejmenovat na psí dopoledne. Po reportáži z Žižkových sadů a včerejším ohlédnutí za cestováním se psy totiž u čtyřnohých parťáků ještě na chvíli zůstaneme a uděláme z toho rovnou velkou oslavu. Pokud pravidelně posloucháte naše vysílání, určitě si pamatujete skvělého kinologa Davida Hinka, kterého jsme vám u nás představovali. David se svým psím parťákem, belgickým ovčákem Darenem tvoří naprosto neuvěřitelný tým a právě Daren teď získal jedno z nejprestižnějších ocenění v naší zemi, kdy se stal laureátem ankety Statečné psí srdce. Daren si odnesl cenu hlavního partnera za celoživotní přínos. Mnozí z vás si možná pamatujete, že tento psí hrdina má za sebou mnohaletou náročnou službu u východu českých hasičů, včetně mezinárodních záchranářských misí po ničivých zemětřeseních, ať už v Libanonu nebo v Turecku, kde pomáhal hledat lidi v sutinách. V minulosti dokonce daroval i krev, aby zachránil život jinému psovi a rozdal spoustu radosti dětem při preventivních ukázkách, kde jim prý s oblibou a naprosto nenápadně odebíral párky z rohlíků. No, Daren už je dnes v zaslouženém důchodu. David Hinek ale poslal hřejivý vzkaz, kdy říká, že toto ocenění nebere jenom jako cenu pro Darena, ale pro všechny jeho psí kolegy, se kterými na misích sloužil, a pro všechny psí veterány, kteří celý život pomáhali lidem. Sám David to vystihl dokonale, když napsal: Važme si jich. Jsou nenahraditelní a žádná moderní technika světa ještě nedokázala nahradit tu jejich schopnost a oddanost. My z Českého rozhlasu Hradec Králové se k tomuto poděkování připojujeme. Darenovi posíláme do psího důchodu obrovskou gratulaci a jsme si jisti, že tato cena je v těch správných rukou a tlapkách. Gratulujeme.

0: Máte rádi letadla? Aviatická pouť se blíží a Český rozhlas Hradec Králové u toho nebude chybět. Na Královéhradeckém letišti přímý přenos nabídneme tuto sobotu mezi 14. a 15. hodinou. Pokusíme se oslovit piloty, projít věž, ze které se letecký provoz hlídá, a možná, že tam budou nějací akrobaté. Ti tam budou určitě, ale netuším, jestli parašutisté. O parašutistech budou teď mluvit naši nejmenší, protože právě dnes je Den národního vzdoru, kdy si připomínáme úspěšný atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, který se stal roku 1942. Celou operaci Anthropoid měli na svědomí právě parašutisté. Redaktorka Terza Beránková od dětí tedy zjistila, jak si takového parašutistu představují a jestli vědí, co ke své práci potřebuje.
1: Víte, kdo to je parašutista?
2: Parašutista je, že má takový padák a ten padák to zkouší, aby se nebal výše, když jde na nějaký lanovky a ty lanovky se stopnou, tak aby se nebal. Když spadne z letadla, tak ať má ten parašutista tu, aby se nebál.
3: Parašutista je, že když někdo vyleze na strom, tak on ho zachrání.
1: A jak ho zachrání?
3: Že tam dá žebřík a on vyleze.
2: Třeba, že skáká z letadla s padákem, a nebo si může třeba skočit ve spadálku a má takový na zádech třeba pořád ten padák, že by skočil a potom by se mu ten padák rozdělal.
1: A co se stane, když se ten padák nerozdělá?
2: Musí tam dát třeba něco měkkýho a nebo mu pomůže někdo pomocnou ruku. A kdyby nepomohl ani někdo a někdo to neviděl, tak spadne a umře. A nebo dole bude mít nějakou měkkou věc.
1: A proč parašutista z letadla skáká?
2: Aby se přestal bát výše a aby to mohl zkusit, když to byl jeho sen.
3: By se už ničeho nebál.
4: A takhle to vidíme my.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučko, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: No jak jste předpokládali, stále léto na nás útočí. Sluníčko svítí, obloha je jasná, asi nám sem nic nepřifoukne v průběhu toho dnešního dne, nebo ano?
2: Maximálně trochu mraků, jinak co se týká srážek, tak ty by neměly být žádný, ty by měly být až někde na Moravě. Je předpoklad, ta nevýrazná studená fronta, jak jsem říkal, u nás se projeví hlavně trošku zvětšenou oblačností a to by mělo být především v odpoledních hodinách.
1: Mm-hmm. A na Moravě to bude nějaká větší zálivka, tam je to také potřeba určitě.
2: Ani tak by nemělo být.
1: Ne.
2: Měly by to být lokální přehánky, výjimečně nějaká bouřka se může objevit na jižní Moravě.
1: No,
2: nicméně
1: vodu,
2: nic výrazného by to být nemělo.
1: No přejeme tu vodu samozřejmě Moravě i nám, něco se blíží možná u víkendu, ale nepředbíhejme. Dnes tedy teploty do 29 stupňů Celsia, jestli se nepletu.
2: Ano, ano, 26 až 29, hory by měly mít 18 až 21. A dneska trošku bude pofukovat vítr. Foukat bude přes den mírný, na přechodu té fronty i čerstvý od severozápadu až severu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. Místy se můžou objevit i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom ten vítr zeslábne.
1: A jestli se nepletu, ta noc bude chladnější trošičku, než byla teďka. Aspoň teď vidím Broumovský výběžek, tak ten mě možná zmátl.
2: Ten vás asi zmátl, protože i dneska ten Broumovský výběžek se vymykal tomu zbytku území, taky tam bylo chladněji, nicméně ty teploty budou takové hodně podobné té dnešní noci. 10 až 7 nejčastější interval ten Broumovský výběžek, ten by měl být kolem 4 stupňů Celsia a vítr v noci bude foukat jenom slabý od severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes ten den zítra takové skoro léto, jasno až polojasno, maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 12 až 15, no a vítr ten bude po ránu slabý, v průběhu dne se pak rozfouká a bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Trochu se nadechneme zítra, že? V tom jednom dni, kdo ano. Nemá rád tropické teploty, tak zítra bude ten nádechový čas a té vody teda se dočkáme o víkendu, ale asi to nebude úplně nějak bůhví, jak moc, že?
2: Ano, přesně tak. V sobotu by měla přecházet jedna fronta přes naše území, v neděli druhá. Ta sobotní fronta, zatímco jsem tak jako koukal, tak vypadá zhruba u nás do 3 mm, 0 až 3 mm, nebude všude
1: málo,
2: ty srážky, nic moc. No a ta neděle by měla být trošku bohatší, tam těch milimetrů by mělo být zhruba v průměru kolem 5 mm.
1: No je to taky kvůli akcím, že blíží se, organizátoři plánují, pořadatelé, tak myslím, že se nemají ani čeho obávat, protože těch milimetrů opravdu bude málo. Ale budeme určitě upřesňovat, dnes tedy výhled do 29 stupňů Celsia. Pane Tučku, děkujeme, krásný den.
2: Není za co, vám také, naslyšenou.

0: 10 hodin, 35 minut, ideální čas zahrát si v naší soutěži Věřte, nevěřte. Jak už jsem předeslala, dnes je ve hře navigátor k sebeléčení a uzdravení, což je sada 64 karet k probuzení vnitřní léčebné síly. Jak se píše u popisku, tak možná někteří rádi vyzkoušíte. K tomu přihodíme i dvě vstupenky na No Dame, tedy na koncert francouzských písní a šanzónů, který bude 4. června od 19 hodin v areálu Slezské plovárny.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dnes se podíváme na oblohu, máme totiž konec května, noci jsou vlahé, jasné, přímo lákají k nějakým romantickým pohledům vzhůru. Navíc milovníci noční oblohy už také jistě vědí, že za pár dní, tedy přesně v neděli 31. května, nás čeká další úplněk, 2. květnový. A právě k tomu se váže i mé dnešní tvrzení. V kalendáři je totiž u něho napsáno Blue Moon, tedy modrý měsíc. Určitě znáte slavnou nádhernou skladbu od Franka Sinatry. Takže já dnes ale tvrdím, že nadcházející květnový úplněk bude skutečně z těch určitých míst svítit tou modrou barvou. Věříte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A už tady máme prvního volajícího, vítejte tady, věřte, nevěřte, kdo je s námi, dobrý den.
2: Eva, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: A já teda jsem o tom neslyšela, i když celkem čas úplňku sleduju, vážou se k tomu i různý jako očistný kůry, zdravotní. Ale zkusím tomu věřit.
0: Zkusíte věřit, že nějaká ta modrá barva, proto Blue Moon samozřejmě, takže ráda se díváte na noční oblohu.
2: Ano, sledujeme to, mám i astrologický kalendář, takže sleduju všechny.
0: No tak paráda. A odkud, protože máme světelné znečištění, tak nevím, jenom do hor, na hřebeny, Krkonoš je dobré vyrazit, tam to světlo není takové.
2: Tak my bydlíme na vesnici, tak tam to světlo taky
0: to
2: není takový.
0: A vidíte hvězdičky, chápu. No tak užívejte krás noční oblohy, paní Evo, mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky se mějte hezky, děkuju, nashledanou.
0: A máme tady dalšího volajícího, jste to vy, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je s námi?
3: Tady Jarča od Přelouče.
0: Zdravíme k Přelouči, paní Jarčo, a co vy na ten Blue Moon, modrý měsíc, věříte, že bude svítit modrou barvou?
3: Ne, není to tak, ono to je tak, že to je druhý měsíc, jak úplně k měsíci.
0: Je to pravda.
3: Proto to je, co mu říká modrý.
0: Myslíte si, že jsou dva úplňky, ono to tak možná ale nevychází každý rok, nebo
3: jo,
0: myslíte, že ano? No to tě, teď ano, ale jindy.
3: Protože
0: no,
3: já tak to trochu tak jako sleduju.
0: Taky takže sledujete. Mm-hmm. No Frank Sinatra, to se shodneme, zpívá o něm úžasně, o tom modrém měsíci.
3: Nádhera.
0: Tak viděla jste někdy modrý měsíc? Ne, ale neviděla.
3: No modrý určitě ne.
0: Vy se nedíváte na televizi, na filmy a neposloucháte básničky, ale na obloze neuvidíme, uvidíme. Vy to říkáte tak přesvědčivě, že zkrátka nesouhlasíte, ale uvidíme, co se z toho vyvrbí, to znáte. Mějte se i vy krásně, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: No a do třetice ještě někdo se probojuje do naší soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové. Koho zdravíme, dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Anna Červený Kostelec.
0: Ano.
4: No já se dívám na měsíc skoro vždycky, protože
0: vzbudí vás to.
4: Nemůžu vždy spát.
0: Chápu.
4: A zvlášť, že úplně. Tak to mě, to se skoro celou noc hůru. A ráda se teda dívám, ale někdy to možná hází barvu do modra.
0: No, tak co myslíte? Věříte? No jasně, nějaké ty odlasky, modré, krásná modrá barva, uvidíme.
4: Takové jako trochu odrastou, já není to vyloženě jako modrý, ale takhle, není to ta barva jako, někdy je taková dost jako dožlutá, nebo ta, ale někdy teda tohle může být.
0: No je vidět, paní Ano, ale že se ráda díváte na tu noční oblohu. Že?
4: No to jo, to já na to koukám, už jsem dokonce říkala, že si musím koupit, naučit se nějaký ty souhvězdy známý.
0: A nenajdete málo. Tak velký vůz, malý vůz, to najdeme asi všichni, vidíte, nějakou
4: jo,
0: tu jitřenku, polárku, Kasiopeju taky najdete, no paráda.
4: No někdy toho medvěda, no on můj švagr, ten má dalekohled hvězdářské, tak když tam přijde, tak mě furt, ať se do toho koukám, pak už mě to teda nebaví, protože on je úplnej ten.
0: Blázen, no řekněte to, ale v dobrém slova smyslu, ano, ano.
4: No a segra mu jednou tu čočku vzala, to byl ještě mladý, protože on nebyl vůbec v posteli. V noci a tu čočku mu rozbila, ježiš, to
0: jejda,
4: byla
0: no lecírku. Tak to se teda nedivím, to muselo no, být slz. Tak děkujeme za vypravění, za tu historku. Opatrujte se a příjemné pokoukání na oblaze.
4: Naschledanou.
0: Ať čočky samozřejmě vydrží všem hvězdářům, to si přejme. Ale další samozřejmě můžete ještě zavolat, případně napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, jestli věříte, že ten následující úplněk, kterému se říká Blue Moon, modrý měsíc, jestli skutečně bude svítit na obloze tou modrou barvou.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdými.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Tak jak jste tipovali u dnešního Věřte, nevěřte, kdy jsem tvrdila, že nadcházející nedělní úplněk bude na obloze prokazatelně svítit blankitně modrou obrobarvou. No, někteří jste souhlasili, jiní ne, přidávali jste i tipy, kde se dobře pozoruje a někteří jste říkali, že milujete hvězdnou oblohu a hledáte ty hvězdičky. Pan Pavel, ten říkal, že vzpomíná už na vojnu, kdy jim tam zhasínali a učili se právě pozorovat i to nebe, to muselo být parádní. Paní Stáňa píše, že nevěří, že tento úplněk je čtvrtý, za letošní jaro obvykle jsou jenom tři. Pan Michal, dobrý den, nezdá se mi, že by byl modrý, takže nevěřím. Paní Monika ta naopak věří, pan Petr také věří, měsíc přece svítí krásně, i když už v té době spím, přiznává. Paní Jana, dobrý den, Blue Moon je pěkný název úplňku, ale dnes nevěřím. Paní Inka, dnešní zprávě také nevěří, myslí si, že se jedná pouze o název, ne o to, že bude opravdu modrý. Všem přeje hezký den a mohla bych pokračovat dál a dál. Hodně jste se střídali, věřím, nevěřím. Tak děkujeme za všechny ty reakce. Pokud jste tipovali, že nevěříte, tak jste to typovali správně. Modrá barva se nekoná, bohužel, celé je to tak trošku nafouknutá bublina. Skvěle to pro nás okomentoval i známý východočeský astronom a fotograf Petr Horálek, kterého z našeho vysílání znáte. On na rovinu napsal, asi vás zklamu, ale s barvou to opravdu nemá nic společného. Celý ten zavádějící název Modrý měsíc neboli Blue Moon totiž pochází z anglického lidového obratu One in a Blue Moon, což v překladu znamená jednou za uherský rok. Podle Petra Horálka bychom mu tedy správně česky měli říkat spíš uherský měsíc, protože jde prostě o kalendářně vznácnější druhý úplněk v jednom měsíci, což jste někteří zmiňovali. Je to opravdu tak, že je to vzácné, že jsou v jednom měsíci dva úplňky. Aby se nám v neděli měsíc opravdu zbarvil do modra, musela by podle Petra Horálka někde blízko bouchnout obří sopka a zahalit nebe sopečným prachem. Takže nic takového se naštěstí neděje. Naopak při východu a západu bude měsíc kvůli naší atmosféře spíše výrazně načervenalý. A Petr Horálek přidává ještě jednu perličku. Tento úplněk bude nejvíc od země, takže půjde o úhlově nejmenší úplněk roku. Náš mozek ho sice při obzoru opticky zvětší, ale ve skutečnosti to bude, řekněme, takový uherský modrý mikroměsíc. Budeme se, myslím, všichni rádi dívat. No ale teď k tomu ocenění, kdo od nás získá ty zajímavé karty a vstupenky na koncert. Měla by to být žena, protože pondělí, úterý jsme vybírali muže, takže vybírám z mailové pošty a výhru od nás dostane dnes paní Hanka Strutnova. Paní Hanka napsala, já si myslím, že se měsíc na obloze může sice někdy jevit jako modrý, ale určitě to nesouvisí s jeho dnešním názvem, takže nesouhlasím. Přesto se večer určitě na vlastní oči přesvědčím, jak to vlastně je a bude nás víc. Všem přeje hezký den paní Hanka Strutnova. Tak my také přejeme to hezké pozorování s jasnou oblohou a spoustou pozorovatelských krásných zážitků.

Hradec Králové chystá rekonstrukci části pražské třídy za 250 milionů korun. Detaily rozebereme v dalších zprávách, které nabídne Radek Půlkrábek. Za 3 minuty bude 11 hodin, takže to nabídneme zprávy. No a po nich už motýlí radioporadna, kdy u nás bude David Číp a budeme zvát k motýlí půlhodince. Buďte dál s námi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Město Hradec Králové chystá opravu části pražské třídy. Hasiči v Boskově na Semelsku budou mít novou zbrojnici. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Část pražské třídy v Hradci Králové čeká oprava. Týkat se má úseku mezi Anenským náměstím a Páleneckou ulicí ve čtvrti Kukleny. Zastupitelé schválili 20 milionů korun na pořízení projektové dokumentace. Město teď bude hledat způsob, jak práce rozdělit do několika etap.
6: Radnice chce rekonstrukci spojit se vznikem nového náměstí a družstevního bytového domu z 90 byty v areálu bývalé Koželužny. Podle vedení města by se měla doprava sklidnit hlavně u Anenského náměstí a základní školy v Kuklenách. Pokud půjde příprava bez komplikací, mohla by samotná stavba začít v roce 2030. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Dobrovolní hasiči v Boskově na Semelsku budou mít novou hasičskou zbrojnici. Práce v těchto dnech finišují, říká nezávislý starosta Stanislav Doubek.
7: Teď jsme začali s předáváním stavby a tak zhruba za měsíc a půl budeme kolaudovat, takže se dočkáme už o prázdninách slavnostního otevření. Jelikož jsme šli teda nějakým způsobem formou dotací, takže jsme přistavili i jedno patro ke dvou velkým garážím.
5: Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizován v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nezměnil. Nadále je bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
8: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
5: Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v pražské nemocnici od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit příznaky nemoci.
1: Sport.
5: Hokejová reprezentace prohrála na světovém šampionátu s Kanadou 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se Češi utkají s Finskem. O postup do semifinále bude bojovat ještě Švýcarsko se Švédskem, Kanada se Spojenými státy a Lotyšsko s Norskem.
1: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty na východě Čech 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Z Zprávy jsou za námi v Habaději, před námi třetí hodina dopoledního vysílání. Za malou chvíli v radioporadně otevřeme téma, které se týká nás všech, co máme zahradu, nebo třeba jenom balko, nebo máme rádi přírodu, protože budeme zachraňovat motýly. Právě v těchto týdnech se rozhoduje o osudu křehké motýlí říše. Naše dokonale střižené trávníky pro ně bohužel znamenají jen zelenou poušť bez života. Dnes tedy dáme konkrétní tipy, jak z vlastní zahrady udělat hmyzí ráj, aniž byste utratili jedinou korunu. Jak správně sekat, jak se zapojit také do celostátního sčítání v motýlí půlhodince. O tom všem budeme mluvit s ochráncem přírody Davidem Čípem z organizace Jaro Jaroměř.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: ale i obyčejných balkónů. Budeme si povídat o tom, jak k sobě domů vrátit barvy a život, konkrétně motýly. Dáme jednoduché, levné návody, jak zahradu upravit, aby motýlům chutnala. Poradíme, jak správně sekat trávu, které rostliny jsou pro ně doslova magnetem, a jak můžeme pomoci vědcům i s blížící se celostátní akcí Motýlí půlhodinka. A samozřejmě nabídneme i důležité rady, jak teď na jaře správně pomáhat zraněným divokým zvířatům. Do studia přišel David Číp z organizace Jaro Jaroměř. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, přeji krásné poletující motýlí pozdravy.
0: No to je krásné, ještě aby to bylo poletování, protože nevím, jak ta česká krajina s těmi motýly na tom je, je jich dost?
1: Já se obávám, že za chvilku nám tady budou lítat už jenom ty poletující pozdravy, protože bohužel ta situace je dramatická už posledních 10 let, vždycky říkáme, už nejsou motýly a ono to je další rok ještě horší a ještě horší a čekáme, jak to bude letos. Ta situace opravdu bohužel není dobrá.
0: No lidé často dělají tu chybu, že na zahradě vysadí spoustu barevných květin pro dospělé motýly, ale pak zapomenou i na ty housenky.
1: Ano.
0: Tak můžeme to nějak specifikovat, kdo opravdu chce pomáhat, tak jak na to?
1: Přesně takhle jste uhodila jeden z hlavních mýtů, že lidé si myslí, že motýly potřebují květy, a když budou mít květy, všechno bude fungovat. Tak to není, protože nedílnou součástí motýla, každý motýl prochází stádiem housenky a pokud housenka nemá co žrát, tak je na tom prostě špatně a nemůže se vyvíjet, a to je také jeden z důvodů, proč dneska nám ty motýly mizí, protože jenom květy to nestane zachrání a ani motýlí keře.
0: Ale chápete obavy zahrádkářů, vidím housenku, říkám si, já sežer mi úrodu, nechci tady žádnou housenku.
1: Ano, akorát, že to se můžeme bavit jenom o běláskách, což je vlastně jeden z mála motýlů, který ještě zvládá ten způsob hospodaření v naší krajině a přežívá, takže o bělásky se zatím tolik nemusíme bát, aspoň o ty nejběžnější druhy, ale všechny ostatní druhy motýlů tak opravdu spíš patří mezi ty obývající, ohrožené, mizející.
0: A co mají rádi housenky, když jim budeme chtít něco dopřát?
1: Nejen motýly, ale celá příroda a i my lidé, tak máme rádi pestrost. Takže potřebujeme, aby ta příroda byla pestrá, aby teda na druhou stranu zase nebyla pestrá až přes příliš různými invazními exotickými druhy, ale aby byla pestrá tou naší původní domácí přírodou, tu, kterou známe z dob našich dědů a babiček, a celá naše krajina, aby byla pestrá, tak jak milujeme naši vlast.
0: Vy asi nemáte golfový trávník na zahradě, veďte?
1: Ne, opravdu to zrovna nebude to.
0: Slyšela jsem slova o genocidě hmyzu, že to je takto.
1: Je to tak, ale bohužel až tohle se děje a týká se to právě i úbytku nejen motýlů, ale na těch motýlech je to totiž krásně vidět. To, co se děje i na tom drobnějším hmyzu, který považujeme kolikrát za obtížné, něco fuj, co vlastně k čemu potřebujeme hmyz, ale my ho potřebujeme ze mnoha důvodů, protože nám poskytuje důležité ekosystémové služby, jako je třeba opylování nebo regulace takzvaných škůdců, rozkládání vlastně biomasy v přírodě. Prostě ten hmyz má obrovskou úlohu, je to vlastně zásobárna potravy pro všechno, od ptáky, po ježky, po netopíry. Pokud nebudeme mít hmyz, tak máme i my jako lidé problém.
0: Vy v Jaroměři jdete příkladem a divoké louky sečete takzvaným mozaikovým způsobem. Proč je tohle pro přežití hmyzu tak zásadní?
1: Já mám obrovskou radost v tom, že my jsme začínali s mozaikovitýma sečema a já i na zahradě a byl jsem za exota a všichni jsme byli za blázny. Proč to secháte, proč to tam necháváte, to neposečený, jak to vypadá.
0: A už se to rozšiřuje.
1: Ale už dneska, když se tady o tom bavíme, tak už třeba město Praha tak hodně jako se snaží, v Jaroměř se snaží, Hradec taky se aspoň snaží, aspoň trochu.
0: Na Jiráskou vysady tam, když
1: ano,
0: projdete,
1: ano,
0: tam jsou.
1: Ano, přesně tak, takže už i města začínají konečně sekat mozaikovitým způsobem a také spousta lidí začíná sekat jinak a dokonce nám volají i lidé, že jako jak to opravdu dělat pro ty motýly a nejen pro motýly, pro přírodu, a že přebírají si do péče třeba i obecní nebo městské pozemky, protože nesouhlasí, jak se to holí prostě nakrátko. Takže mám obrovskou radost, že po mnoha letech, co jsme takhle jako plakali, tak se to mění a začíná být teď moderní sekat mozaikovitým způsobem, tak to je skvělé. To je skvělá zpráva pro motýly.
0: Skvělá zpráva. A máte spočítáno, kolik druhů těch denních motýlů vlastně v České republice ještě máme a kolik z nich už musíme považovat za ohrožené nebo kriticky ohrožené?
1: Tak, co se týče obecně těch motýlů, tak my sice známe ty denní motýly, oni jsou také noční motýly a těch je daleko víc než těch denních. A ty přesné počty se mění, protože opravdu to jde s těma drobnýma, to jde do až několik tisíc druhů.

0: Co se týče těch denních motýlů, tak i tam se to mění, protože některé druhy, bohužel o ně jsme už přišli, vyhynuli u nás, už je u nás nenajdeme, je to třeba žluťásek barvoměný a jiné druhy zase tím, že se nám otepluje planeta, klima, tak se některé k nám v vozovkách navrací, když předtím u nás vyhynuli třeba.
1: Jasoň, daří se mu?
0: Jasoň zrovna patří mezi druh, o kterém nevíme, jestli přežije. My se snažíme o jeho záchranu, nebo spíš o jeho návrat do České republiky, ale i ten jasoň má problém nejen s teplem a s tím, že se nám utepluje ta krajina, ale s tím, že ta krajina je neprostupná pro ty motýly. Mají tam bariéry, nemají tam právě kde žít, protože všude buď je jenom kukuřičné pole nebo nějaká borová monokultura, ale není tam to prostředí, které motýly potřebují.
1: To zní depresivně. Pokusíme se trošku povzbudit, ale posluchače, protože myslím, že každý z nás může svou ruku k dílu přiložit, tak dáme nějaké ty tipy po písničce a vyzveme teď posluchače, kdo by chtěl se zapojit a říct třeba i zkušenost, tak nám může zavolat 726 3x46, případně nabízíme mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Pracujete s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes s Davidem Čípem z organizace Jaro Jaroměř. Zaměřili jsme se teď především na motýly. Pojďme, Davide, teď na ty praktické rady, které jsme slíbili pro posluchače. Když chci dnes nebo zítra hned teď začít pomáhat motýlům na zahradě, tak jak to mám udělat?
1: Tak nejjednodušší způsob, už jsme o tom mluvili, tak je začít sekat jinak, sekat lépe pro motýly, to znamená nesekat tak často, nesekat to pětkrát ani šestkrát za rok, ale sekat takzvaným mozaikovitým způsobem, to znamená, že tu louku posečete jednou až dvakrát za rok, ale postupně, ne naraz. A je k tomu jednoduchá rada, snažme se sekat ty místa, kde je nejvíc tráv, které pro nás jsou nejvíc taková ošklivá, protože ty ošklivá místa jsou vlastně zároveň ošklivá i pro ty motýly. Protože když tam je velké množství hustých trav, tak se to nelíbí ani motýlům, ani včelám, ani čmelákům a dalším opylovačům. A naopak trávy, když kvetou, když z nich se práší pyl a nebo už mají taková ta semínka a dozrávají, tak v tu dobu jsou nejvíc zranitelné a nejvíc to ty trávy poškodí. A naopak tím podpoříte, když je posečete, ty kvetoucí druhy, ty různé kvetoucí druhy, kdy každý motýl, každá samotářská včela potřebuje jinou kytku, tak tím podpoříme tou správnou sečí ty ostatní druhy.
0: Vy mluvíte o loukách, mnozí mají tak kousíček té zahrádky, tak má smysl tam v koutku nechat něco vysokého, velkého, aby to mělo smysl, jak velké by to mělo být?
1: Každý metr se počítá, protože ta naše krajina venku je opravdu jako hodně zničená a zahrady tvoří nemalou část území České republiky. Takže pokud bychom se my jako obyčejní majitelé zahrad začali o ty zahrady starat lépe, tak to může mít smysl. A i ten malej kousíček, když tam neumožní vývoj celé populaci, protože samozřejmě motýly nemůžou tam fungovat na metru čtverečním, tak to ale aspoň funguje jako takzvaný nášlapný kámen, že ten motýl si tam přeletí. Může tam třeba i ta samička naklást ty vajíčka a jedna malá rodinka motýlů se tam může vyvinout, která se pak zase spojí s jinou rodinkou, z jiného kousku. A takhle nám to funguje a ty motýly tak jako po těch kamenech v té řece přešlapují tou krajinou a mohou migrovat, což je právě ta hrozně důležitá věc a jak mohou reagovat třeba i na klimatické změny, které se
0: tím dějí. To zní krásně, nášlapné kameny, tak jen houšť. Pan Petr reaguje na tu krajinu, tedy zmiňovanou, a ptá se, jak moc škodí motýlům ty velké žluté lány řepky, které kvetou. Je to pro ně zdroj potravy, nebo je to spíše hrozba kvůli chemickým postřikům?
1: Tak nejen řepka, ale i obecně i obilí třeba je hodně stříkáno, obecně zemědělské plodiny. I sami zemědělci vlastně teďkon musí snižovat už to množství té řepky, protože to množství těch škůdců, které na tu řepku jdou, tak už je tak velké, že ani pomocí silných chemických dávek už to nezvládají. A samozřejmě ta chemizace se projevuje na tom hmyzu, dokonce třeba v Rakousku byl prokázán soudní spor, kdy v Itálii stříkali jabka a fouklo to do Rakouska stovky kilometrů daleko a tam to vybilo včelstva. Takže ty přenosy těch chemikálí jsou opravdu na velké vzdálenosti a takhle to vybíjí ty populace i třeba napříč státy.
0: Ono je to nejvíc patrné možná, když cestujeme automobilem, autobusem, že pamatuju, když jsem byla malá, tak stěrače nestíhaly, jak to bylo zapatlané od všeho možného. A teď dojedeme než kvůli stovky kilometrů a nic na okně.
1: Ano, je to tak. Říká se tomu takový syndrom čelního skla, který nám ukazuje, že toho hmyzu opravdu ubývá, byť se trošku změnily technologie, zase to neplatí 100%, ale opravdu toho hmyzu ubývá plošně a je to problém, o tom jsme hovořili.
0: Tak pojďme pomáhat tedy my, co můžeme, drobní. Hodně se proslýchá, že bychom na zahradě měli nechávat také kopřivy, bodláky. Je to pravda, nebo to není úplně ta nejdůležitější rostlina pro motýly?
1: Než mít krátce stříhaný trávník, kterou je vlastně takovou pustinou, takovou trávní pouští, tak určitě i ten bodlák nebo i ta kopřiva má svůj smysl. Ale zase nečekejme, že to bude, že tím všechno zachráníme. Mluvil jsem o té pestrosti a daleko vhodnější rostliny třeba pro motýly na vývoj těch housenek, tak jsou jeteloviny, bobovité rostliny, třeba čičorka pestrá je taková naše domácí královna.
0: Jak vypadá čičorka? Ptáček se mi vybavil nějaký a ona je to rostlina.
1: Je to krásně kvetoucí. kvetoucí rostlina taková narůžovělá s bílo-růžový kvítek a je to opravdu moc hezká rostlinka. A nebo ještě krásnější je, má takový exotický název vyčenec, vyčenec písečný nebo vyčenec ligrus, který také kvete, ale zároveň poskytuje důležitou potravu právě pro housenky nebo třeba úročník bolhoj. To jsou klíčové rostliny pro naše motýly.
0: A to motýry. Je běžně dostupné? Vyčenec ligrus je čičorka pestrá?
1: Ano, čičorku pestrou najdete na kdejaké louce, na kdejaké pastvině, protože pastviny také mohou být výborné pro motýly, pokud nejsou pasené příliš intenzivně. A zrovna tak i ten úročník nebo vyčenec, tak to jsou naše původní druhy, ale bohužel tím, jak se ta krajina mění, tak nám i tady ty druhy mizí.
0: Takže to můžeme vyděubnout?
1: Ano, můžeme to ideálně nazbírat semínka, rozházet si je na zahradě, najít nějakou druhou bohatou louku, tam to nazbírat a na louce se o to tím, na té zahradě se o to tím správným způsobem snažit starat. To je úplně nejlepší, protože to vlastně jsou místní domácí rostliny, nepřinesete si tam žádného exota, pokud tam nenatrháte teda něco invazního a ty kytky jsou tady doma a je to ten nejlepší způsob.
0: Doporučuje David Číp.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Jelena dospívala, vracíme se zpět do Motýlí radioporadny s Davidem Čípem a máme tady dotaz od paní Aleny na Motýlí keř, jestli to opravdu funguje, protože píše, že počítá, že k ní létají opravdu desítky motýlů, tak jestli lze i tuto rostlinu doporučit na naše zahrady?
1: Tak motýlí keř funguje a opravdu je to lákadlo pro ty dospělé motýly, ale pozor, je to také důležitá nepůvodní invazní rostlina a my pracujeme v ochraně přírody nejen u nás, ale třeba i v Rakousku a tam už máme velké problémy, že likvidujeme celé porosty motýlích keřů, kde vlastně na to potom už nic nelítá, protože zase tam nemají ty živné rostliny a nejsou tam ty housenky. Takže pokud je to někde v rohu zahrady na kroceném místě, kde aby neunikl do přírody, tak ano, motýlí keř to může zpestřit, ale jinak platí to, co jsem říkal, to znamená lepší jsou ty naše domácí druhy a my tu celkovou pestrost.
0: Můžu zopakovat vyčenec, ligrus a čičorka pestrá, jsem
1: třeba
0: si
1: například
0: poznamenala. No jdeme se zaměřit na tu motýlí půlhodinku, všechno to má to celostátní sčítání vypuknout 1. června. Proč se vybrala délka zrovna 30 minut a jaké jsou hlavní podmínky pozorování, kdo by se chtěl zapojit?
1: Tak hlavní podmínky jsou, aby bylo slunečno a teplo, což nemusí být vždycky, protože motýly nelétají, když prší a nesmí být příliš větrno. A motýlí půlhodinka má dvě kola, jarní a letní, protože máme jarní druhy motýlů a letní, takže teď jsme zaměřeni na ty jarní, aby jsme podchytili. A půlhodinka proto, protože půlhodinka stačí proto, aby člověk třeba prošel tu zahradu nebo park nebo nějaký starý kamenolom a tam zkouknul, co tam za motýly, denní motýly teda může pozorovat a určit.
0: Prospěje to motýlům a nám taky psychicky, určitě to krásné pozorování, ale můžeme jít sčítat kdykoliv, nebo mají motýly své oblíbené hodiny a ideální teplotu, například kdy jsou nejaktivnější?
1: Ano, optimální je začít dopoledne, někdy po té 9. hodině, 9:30, tak to je takovej nejlepší, než začne být příliš velké vedro. A nebo pak jsou hodnější odpolední hodiny, ale i přesto prostě pokud je venku pařák, přesto poledne, tak mají všechna zvířata pauzu, nejen lidé.
0: Co když si sednu na zahradu, poctivě počítám, ale kolem proletí motýl, kterého nedokážu přesně určit, jak mám v takovou danou chvíli postupovat?
1: Tak může se vám také stát, že kolem vás neproletí vůbec nic, protože to začíná být bohužel i také běžný stav a i tyto údaje o tom, i když nic jako neuvidíte, jsou pro nás i pro vědce velmi důležité, protože díky tomu pak máme ten obrázek a můžeme mluvit o tom, jestli motýly přibývají nebo ubývají. My samozřejmě máme tvrdá data od výzkumníků, ale takhle, když se do toho zapojí opravdu stovky lidí, máme už tisíce údajů z předchozích ročníků z území celého České republiky. Teď se dokonce přidali i Slováci k tomu, takže vlastně identicky motýlí půlhodinka nám už od loňského roku běží i na Slovensku a zapojí se do toho další aktivity. Takže i to negativní pozorování
0: je pro vás důležité. Ale jestli se nepletu, vy na stránkách máte i tabulku s tím určováním, ze které můžeme čerpat.
1: Přesně tak. A je lepší se to nastudovat trošku dopředu. Máme to tak, tam dělané tak, aby každý like tam se v tom aspoň ty nejběžnější druhy, těch 10 nejběžnějších druhů si v tom dokázal najít a zorientovat, nebo pak tam je těch 30 druhů, které byste se s nima mohli nejčastěji setkat. A tohle, když si nastudujete dopředu, nebo si ten klíč vemete k tomu pozorování, tak to je úplně nejlepší.
0: No, možná se dá celá ta akce využít i jako smysluplná rodinná zábava, jako odtrhnout děti od mobilu, počítačů, naučit je dívat se kolem sebe.
1: Přesně tak je to myšleno, jednak se do toho zapojí děti ze škol, že chodí celé třídy, ale nebo také o víkendech právě chodí rodiny s dětmi a máme výborné ohlasy na to.

0: A je tady radioporadna zpět Českého rozhlasu Hradec Králové s Davidem Čípem a už tady máme reakci pana Jaromíra, který volá z Poříčí a říkal, že budeme mít radost. David Číp, že bude mít radost. Tak pane Jaromíre, povídejte. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den. No, jenom, že máme každý rok květnou loučku, kde to kvete celý léto. A na motýli je úžasná echinacea, to je americká květina, léčivá, obrovskými květy a velkými středy. A tam je třeba 10-12 motýlů.
0: Že jim to chutná,
1: Vypukne to léto, že jo, tak a akorát pán, nevím, jestli má úplně pravdu, protože právě v tom největším horku přes den jich tam je nejvíc. To úplně a čmeláci a včely a takhle, takže...
0: Vám to dělá velkou radost, ale slyšíme, pane Jaromíre, tak zapojíte se do motýlí půl hodinky, bude to celý týden od 1. do 7. června a myslím, že ochranářům by to pomohlo to sčítání, které tam u vás máte.
1: Třeba ano, no.
0: No tak držíme palce, ať máte radost a přinese to radost i ochranářům. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Tak teď poprosím Davide o reakci echinacea, co je na to?
2: Třapatka, tak ano, to je stejný jako s tím motýlým keřem, jo, ty motýly na to létají, poskytuje to nektar, ale zase je to rostlina, která nám utekla i třeba v České republice na mnoha místech a zamořuje nám přírodu, takže krotit to a držet to na úzdě a moc necpat do té přírody, protože to opravdu není všechno jenom o tom nektaru a naopak se tím někdy dá v dobré víře napáchat více škody než užitku. A to, že motýly letají, když je nejvíc teplo, ano, když nejsou příliš velká vedra, když to potom už fakt jako vyleze, že už je vedro na padnutí, tak řada těch motýlů nelítá, ale když je teplo, příjemné teplo, třeba i přes poledne, tak pak samozřejmě motýly letají.
0: Ale možná to bude druh od druhu, ne? Že někdo
2: samozřejmě,
0: má rád
2: také,
0: vedro,
2: také,
0: někdo ano, ne, je to
2: záleží,
0: stejné.
2: Jak které druhy a jaké jsou další ještě ty povětrnostní podmínky a nelze to takhle paušalizovat.
0: No pojďme se teď podívat ještě do záchranné stanice. Jak jsem na úvod slíbila, vy ročně ošetříte přes 1300 zvířecích pacientů, tak s jakými případy se vaši záchranáři, řekněme, v těchto májových dnech potýkají nejčastěji?
2: Tak teď na jaře je samozřejmě období mláďat, kdy nám mnoho lidí volá, chce zachraňovat mláďata, protože si myslí, že jsou opuštěná. Nejčastěji se to týká ptáčat, která se učí létat, která ještě někde poskakují po zemi a teprve trénují ta křídla a tady si lidé vždycky myslí, že to jsou vypadlá mláďata. Ve většině případů nejsou, byť samozřejmě i to se může stát a je to potřeba rozlišit, takže než se spustíte do nějaké záchranné akce, tak určitě je lepší zavolat, poradit se. Když náhodou nemáte u sebe telefon, tak nejčastěji právě, když ty mláďata jsou opeřenější a jsou to takové načepířené kuličky a jsou na místě, kde jim nehrozí žádné nebezpečí, nechat je tam být, ideálně na té zahradě. To, že tam občas jsou nějaké kočky, i to prostě se prostě děje a nemůžeme všechny.
0: No tak to nechceme, ale nechat přece ptáčátko sežrat kočku.
2: No, nechceme, nikdo to nechce, ale zároveň není řešením všechna ptáčátka v České republice teď zavřít preventivně do klecí, aby je nesežrala nějaká kočka. Ideální zase je, když ta zahrada je pestrá, tak aby tam v tom ty ptáci měli ten úkryt, aby tam byly nějaký křoví, kde třeba ty kočky je najdou právě i hůř. V tomto období doporučujeme i majitelům koček, aby třeba pouštěli hlavně třeba v noci, kdy ty ptáci spí a nejsou tak aktivní a ty kočky reagují hlavně na pohyb, takže ideálně je pouštět večer.
0: Vy to říkáte desítky let, mám pocit, že pořád ta osvěta, víte, a stejně je budeme sbírat ta mláďata, protože nechceme nechávat tam někde uhynout, ty obavy jsou velké, ale daří se to postupně.
2: Je to skvělé, že lidé vůbec mají zájem o tu záchranu, protože když by o to zájem neměli, tak je to ještě větší tragédie, takže my máme radost, že lidé chtějí zachraňovat, ale je potřeba zachraňovat správně a tak, aby to mělo smysl a aby jsme pomáhali těm zvířatům tak, jak by se jim pomáhat mělo.
0: Jsou tady taky ty senoseče, to je velmi diskutované téma. Končí u vás nějaké ty srnky?
2: Ano, také u nás končí posekané srnky zajíčata a zase jsme zpátky u té údržby té krajiny, kdy my na jednu stranu potřebujeme sekat, ale i třeba pro tady ty zvířata jsou důležité zase ty mozaikovité seče, aby tam prostě měli místa, kam se mohou ukrýt. Ideálně sekat od prostředku ke krajím, aby se dali třeba některé ty zvířata tady tím způsobem vyhnat, nebo teď jsou už dobrovolníci, co se věnují tomu procházení těch luk a řešení těchto případů.
0: Drony také létají a monitorují, pomáhají. No tato velká osvěta, myslím, zazní i na velkém programu, který jste připravili už na tuto sobotu, kdy pořádáte velkou akci ke dní dětí přímo u vás v Jaroměři. Takže celý program se bude odehrávat u vás také v přírodní oáze Písník v Jaroměři. Co všechno tam lidé se dozvědí a poznají a budou se moci podívat?
2: Tak první, co je to, tak je to takový den otevřených dveří záchranné stanice pro děti, kdy se mohou přijít podívat na stanici, budou tam komentované prohlídky. Do toho zapojíme děti do motýlí půlhodinky, takže budeme chodit na exkurze právě třeba i do toho Písníku, kde se budeme snažit najít, poučovat a počítat motýly, ale budeme tam mít dokonce i mobilní planetárium a ekokaravan, to znamená takové zábavné hry o přírodě, což by si děti měli užít a myslím si, že to je opravdu ideální akce pro rodiny s dětma.
0: Takže Jaroměř, tuto sobotu od 10 hodin pozvat nás přišel David Číp ze záchranné stanice. Ať se vám ve vaší práci daří a hlavně ať se sejde i co nejvíce informací ohledně motýlí půlhodinky. Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji všem za pomoc. Mějte se krásně.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
3: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 3:15, máme tady pozvání k zítřejší radioporadně, kdy už u nás bude doktorka farmacie Ivana Lánová, se kterou budeme mluvit o projektu Nevyhazuj léky. Pokusíme se restartovat naši domácí lékárničku, co bychom v ní měli schovávat, co už ne, takže zítra v radioporadně po 11. hodině. No a protože teploty letí v těchto dnech i v Královéhradeckém kraji u nás vzhůru, možná vám začaly otékat nohy, to si nepřeje nikdo z nás určitě, ale teď si můžeme poslechnout další z babských rad, co v takovém případě dělat.
1: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zaujala vás dnešní radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Už někteří reagujete, píšete a před malou chvíli ještě volal pan Jan Kubec z Čisté u Rakovníka a říkal, že má nádherný zážitek s přástevníkem medvědím, že ještě neví, jestli existuje tento motýl u nás, ale dohledala jsem, že je to tedy noční motýl z čeledi přástevníkových. Je to jeden z nejznámějších zástupců této čeledi. Pan Jan mi vyprávěl, že byl kdysi na rybách, a když ho viděl, tohoto nádherného velkého motýla, tak zahodil prut všechno a věnoval se jenom té nádheře motýlí. Tak možná někteří se skutečně budete chtít zapojit do motýlí hodiny a ochránci budou mít z toho velkou radost. Tak děkujeme. Děkujeme, že sdílíte spolu s námi i tyto zážitky. Budete moci sdílet i radosti spolu s dalšími v té další hodině, kdy pro vás otevřeme další písničky od srdce. Teď Jaromír Nohavica s přáním hezkého dopoledne a za chvíli i další zprávy. Buďte dál s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobrý poslech.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Domov u Běřičky v Hradci Králové bude mít novou jídelnu. Senioři zřejmě budou moci ukončit spoření bez pokuty. Pět českých tenistů se dnes představí na Roland Garros. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké poledne. Královéhradecký kraj nechá opravit stravovací provoz domova u Běřičky v Hradci Králové. Práce se budou týkat kuchyně a jídelny. Vznikne tam zároveň přístavba nového zázemí.
3: Projekt počítá s modernizací stávající kuchyně i s její přístavbou, kde vzniknou nové sklady, šatny a technologické zázemí. Součástí projektu je také úprava jídelny a instalace fotovoltaiky na nové střeše. Po dokončení rekonstrukce se zvýší kapacita vydávaných jídel na zhruba 500 obědů denně. Během stavby bude pro klienty domova zajištěno náhradní stravování. Část provozu se přesune do dalších objektů v areálu i do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Senioři zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO 60 milionů korun. Novela zákona teď míří do Senátu. V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získala sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v 19 zemích.
4: Společnost Allwyn uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí, zatím ale firmu nekontaktoval. Allwyn teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
5: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
4: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
6: Z loterie a tombol se zdaní rovnou přeje vyplacení srážkovou daní.
4: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Český rozhlas. Sport.
2: Pět českých tenistů se dnes představí na Roland Garros ve druhém kole singlu. Už za pár minut bude hrát Sára Bejlek se světovou trojkou Polkou Švjontekovou. Odpoledne se představí Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová. Počasí. Na východě Čech bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Taky teď musíte myslet na tu rekordní výhru, která v České republice padla. 3 miliardy korun, no pane jo, co bychom asi si počali s těmi penězi. Říkám si, jestli netrefilo toho majitele tiketu, proto se možná neozval. Ne, možná jenom přemýšlí, jak s tím naloží, co udělá, protože 3 miliardy nebude to mít jednoduché, myslím. No u nás vám nic takového nehrozí, bohužel nebo bohu dík, nevím, jak to specifikovat. O tuto částku u nás nehrajeme, ale o pěkné písmo. písničky určitě ano a budeme rádi, když dáte vědět, jestli něco slavíte nebo jak se máte a třeba kam se chystáte. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 27. května. Svátek má velký vládce, nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení pan Zdeněk, kterého zdravím až do Karlových Varů. Pane Zdeňku, krásné odpoledne.
2: Taky krásné odpoledne.
1: Jak u vás máte? Svítí slunce? Svítí slunce v Karlových Varech také?
2: Svítí slunce.
1: Je také teplo. Tady u nás 28 stupňů Celsia. Se dívám na teploměry, na Trutnovsku trošku chladněji 25. Tak u vás to bude asi velmi obdobné, viďte?
2: No, taky kolem 25 stupňů.
1: Kolem 25, takže ideální někam třeba se jít projít. Ale vy chcete potěšit někoho písničkou, kterou jsme společně vybrali, tak pro koho zahrajeme?
2: Tentokrát si zahraju sám po sebe.
1: Dobře, no tak jasně.
2: Jsem lidem, který se bude líbit.
1: Dobře, život je krásný, tak se jmenuje ta písnička, no. Tak věřme, že to platí i u vás. Opatrujte se, krásné dny a jdeme si zaspívat.
2: Krásný,
1: mějte se dobře, naschledanou.

studio.hradec@rozhlas.cz nabízíme i písemné formy spojení s naším studiem. Můžete nám poslat mailový pozdrav, případně když kliknete na webové stránky, tam je písničkový formulář, který se nám tady taky zobrazí. A kdo není na internetu, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělat jednu mezeru a pak bez háčku a čárek, které systém neumí rozluštit, tak připojte to, co chcete, aby u nás zaznělo. A už nahlížím mezi ty písemné pozdravy a máme tady člověka Dušana, pana Dušana, který teď maluje, jak jsem se dočetla, takže bychom ho chtěli podpořit. Prosím, zahrajte písničku pro mého tchána Dušana. Pomáhá nám tady malovat byt, pracuje už od rána, zatímco my ještě musíme být v práci. Tak posíláme velké díky. Andrejka a Majda.

Teď jsem si představovala pana Dušana, jak jsme ho inspirovali a tím jedním tahem tam začal malovat po bytě ta srdíčka, tak nevím, pro Andrejku Majdu možná nějaké překvapení, ale nechci navádět a samozřejmě určitě ta práce jde parádně od ruky s takovouto písničkou. Další pozdrav už bude pro oslavence. Dnes má narozeniny pan Jarda z Radče u Úpice. Přeji jen to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu, ať se ti splní všechno, co si přeješ a děkuji za vše. Podepsána rolnička.

0: Pan Honza poslouchá také vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v České Skalici. Nálada není úplně optimistická, ale já věřím, že ta písnička trošku potěší. Pane Honzo, vítejte, krásné odpoledne.
1: No taky.
0: Jo, vybrali jsme Kosmický vandr, tedy písničku. Máte ji rád? Zaspíváte si trošičku na to pochodování po městě? Zaspíváte si. Tak to nebudeme protahovat, rovnou to pustíme.
1: Děkuju.
0: Opatrujte se, pane Honzo. Ať je to lepší, veškerá ta vaše situace. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: se vzduch.
1: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: A v Trutnově je spolu s námi paní Jana, kterou už vítám v písničkách. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, paní Pavlo, i všem posluchačům. I já bych tu písničku, co jsme teďka spolu vybrali, chtěla věnovat pánovi, který volal přede mnou, protože je smutný a mě taky není pořád ej chuchu a tak bych ho chtěla potěšit, že na všecko není sám.
3: To je od vás milé, tak to je povzbudivé. Já věřím, že pan Honza poslouchá v České Skalici a zaspívá si i nějakou veselou písničku, protože my máme sklony, když nám není dobře, vybírat i ty smutné, ale ty veselé písničky naopak povzbudí. Tak na to konto jste vybrala právě Eldorado, veďte.
4: Ano, a posílám mu 100 000 červených srdíček.
3: No to je krása. Tak jdeme na Eldorado, opatrujte se a díky, krásný den, na shledanou.
4: Thank you.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

9001104, to je číslo naší SMS-kové schránky a máme tady pozdrav pro dědu Láďu z Písku. Dnes má 85 let právě děda Láďa z Písku. U Chlumce nad Cidlinou zahrajte mu prosím nějakou písničku Děkuji. Není tady tedy podpis, ale pana Láďa z Písku snad bude vědět a my se připojujeme ke gratulantům.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte polední písničky U srdce a rozsvěcujete si vzájemně ty následující chvíle, to jsme moc rádi. Pan Honza se před chvílí ještě ozýval a velké poděkování paní Janě, protože ho ten pozdrav samozřejmě velmi potěšil. Další zpráva ale přišla od paní Sylvie, která by ráda nechala zahrát od Taylor Swift písničku, protože, jak všichni víme, zpěvačka je nyní zasnoubená s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem a mluví se o tom, že zřejmě v sobotu 13. června by měli mít svatbu, tak písničku bych chtěla věnovat i Valdemarům, všem dnešním narozeninovým oslavencům, všem do rádia a všem posluchačům. Písničku tady máme jako jednu z novinek, tak si myslím, můžeme dát Love Story, což je taková trošku naivní romantická písnička, kde zmiňuje ikonické milence Romea a Julie ze Shakespearea. Dobrý poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Píšete dál do studia Českého rozhlasu Hradec Králové pro turisty, vodáky, výletníky, pro všechny, kteří se těší na procházky v přírodě. Zahrajte prosím nějakou táborákovou, čundrákovou, prosí paní Lenka z Vamberka. Paní Lenko, věřím, že by mohl potěšit Vaby Daněk, všechny, kteří už se chystají na výlety a také plánují. Je tady tedy Vaby Daněk a jeho stromy.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: V lese je krásně, jak zpíval Vaby Daněk, vidíte, hlavně v tomto počasí, kdy teploty atakují ty tropické hodnoty. Někomu to vyhovuje, samozřejmě i ty vyšší teploty, jiní hledají chládek. Zítra to bude určitě odpočinkovější v maximech do 24 stupňů, jak avizují meteorologové. Ale koupaliště, ta už jsou ve většině případů otevřená, většina mlhovišť je také ve městech v provozu a dívat se na ty dovádějící děti, to je také o té velké radosti. Písnička následující od Věry Špinarové bude ovšem pro ty, kteří teď odpočívají při poledních písničkách. Paní Květa prosí, abychom zahráli nějakou klidnější melodii Do domova seniorů na Byřičce. Tak vás tam všechny zdravíme.

Nová Paka modernizuje vybavení sboru dobrovolných hasičů. Mluvit o tom budeme i z detaily v našich dalších zprávách, které se blíží. Za 7 minut už je nabídne Radek Půlkrábek. Z písniček Od srdce je to pro dnešek vše. Po zprávách nabídneme i povídání s hercem Davidem Punčochářem. Pavla Kindernajová přeje, ať se vám naše vysílání dál dobře poslouchá.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nová paka modernizuje vybavení hasičů. Na vrchol Sněžky se opět vrátily ochranné sítě. Fotbalisté Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek. Hezké odpoledne. Sbor dobrovolných hasičů v Nové Pace získal moderní vybavení. Díky doplnění zásahové techniky bude lépe připraven na výjezdy k mimořádným událostem.
4: Hasiči mohou nově využívat vysavač a turbínové čerpadlo pro zásahy při povodních a odstraňování následků vodních živlů. Dále získali přetlakový ventilátor, který slouží k rychlému odvětrávání zakouřených prostorů a zlepšení podmínek pro zásah. Dále jednotka získala také pěnotvornou proudnici. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět nainstalovali na Sněžce mechanické bariéry. Síťové ploty mají zabránit poškozování alpínských trávníků, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
5: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
2: Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí v sobotu provoz. Otevřené bude denně od 10 do 18 hodin. S příchodem léta provozovatelé otvírací dobu postupně prodlouží, informuje hradecká radnice. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustila část odborníků. Odešla mimo jiné ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Šulce z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad, experti záměr kritizují.
3: Sport.
2: Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. V 18 hodin přivítají Slovácko. Odveta bude v neděli v Uherském Hradišti. Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas postoupil do finále NHL. Nad Kolorádem, kde působí Martin Nečas, vyhrál 2-1 a sérii ovládl 4-0 na zápasy.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměříme kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Po zprávách míříme na hlavní východočeské tahy. Pozor na trase Jičín-Trutnov, na výjezdu z Jičína za kruhovým objezdem za obcí Úlibice se tam srazila dvě auta a v Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labe. Průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice. A ještě na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex
3: a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale

0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Mučochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí. Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět?
1: Možná Hodně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka.
1: Romeo, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám podařila, vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frňka, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No, já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem se to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou
1: paměť. To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba.
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9:15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet. Jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umyvadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozvody vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby se to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím, oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas? Chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Senioři zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Město Hradec Králové udělilo ocenění Talent Králové hradecké kultury. Tenista Josef Svoboda bude na turnaji ITF bojovat o postup do čtvrtfinále. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Důchodci zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválila to dnes sněmovna. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
1: Týká se to seniorů, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíku. Město Hradec Králové předalo ocenění Talent Králové hradecké kultury. Ocenění získalo 10 jednotlivců a 4 kolektivy z uměleckých škol. Město mezi ně rozdělilo finanční odměny ve výši 200 000 korun.
3: Ocenění získali mladí hudebníci, zpěváci, výtvarníci nebo studenti grafického designu ze základních uměleckých škol Střezina a Habrmanova. Nejvyšší odměnu získal smyčcový soubor Smiling String Orchestra. Zástupci města předali také ocenění Žákovská osobnost roku. Věcné ceny si tak převzalo 24 žáků druhého stupně základních škol zřizovaných městem Hradec Králové. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: Základní škola v Albrechticích nad Orlicí bude mít novou venkovní učebnu přírodovědy. Vznikne na školní zahradě jako dřevěný objekt. Součástí projektu je taky výsadba stromů a keřů, které mají sloužit k pozorování přírody, informuje vedení obce. Sport. Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup dnes nabídne rozhodující boje o postup do čtvrtfinále. Klíčový duel čeká 17-letého Josefa Svobodu, který hájí barvy domácího klubu Sport Park Hit. Za soupeře bude mít o rok mladšího Matěje Kellera.
4: Známe se, už jsme spolu odehráli spoustu zápasů, on je o rok mladší, ale teďka jsme se dlouho neviděli, protože on byl zraněný, takže po dlouhé době hraje. Jsem tady na to zvyklý, jeho může překvapit cokoliv, já na tom kurtě hraju každý den. Počasí.
1: Na východě Čech bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Při jarních senosečích v Česku umírají podle odhadů ochránců přírody desítky tisíc srnčat. Podobná situace je také v Královéhradeckém kraji. Je to problém. Několika denní mláďata totiž nedokáží před zemědělskou technikou utéct. Dobrovolníci se ale snaží i tady v Královéhradeckém kraji zachránit. Využívají k tomu už běžné drony s termovizí. Jak to vypadá v praxi, uslyšíte v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, které jsme pro vás otevřeli. Hezký den. Naším hostem bude Michála Možišová, která představí aktivity lesního klubu Kamínek v Nové Vsi. Co je v Nové Vsi nového a jestli už mají naplánované také nějaké ty příměstské letní tábory, probereme. A připomeneme si to, že od hrdiného útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha dnes uplynulo přesně 84 let. Budeme o tom mluvit ve druhé polovině této hodiny. 14 hodin 5 minut, Žlutý pes, Helena Vondráčková nebo Lucie Bílá s Jiřím Kornem zaspívají. Příjemné odpoledne ve středu 27. května. Sladký vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové, také přes digitální rádia, anebo online hradec.rozhlas.cz. Žlutý pes, touto skupinou hudebně otevíráme tuto hodinu. Hezký den.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Myslivci i další dobrovolníci po celém Česku i v Královéhradeckém kraji se znovu zapojili do vyhledávání srnčat před jarním sečením luk. Cílem je odnést čerstvě narozená mláďata z porostů a tím je zachránit před zemědělskými stroji. Nejúčinnější metodou je ranní procházení terénu, ideálně v kombinaci s využitím dronů vybavených termovizí. Byl u toho náš reportér.
1: Zemědělské pozemky jen kousek od Třebihoště na Trutnovsku. Jsem tady společně s Alešem Chládkem a také členy místního mysliveckého spolku. Aleš Chládek má na krku zavěšenou obrazovku od dronu s termovizí, ten před malou chvílí vystoupal nad nás. A my se pojďme podívat, co vám dron dokáže ukázat v té vysoké trávě.
2: Vlastně má to termokameru, laserový zaměřovač vzdálenosti, který používáme, aby jsme věděli, jak jsme vysoko, má to optickou kameru, takže lítáme z těch 60 metrů a vlastně vyhledáváme body, které se nám rozsvítějí, protože jsou teplý. Na obrazovce to vypadá jako bílej svítící bod.
1: A právě ten se nám teď objevil, je to kousek od nás a my z našeho místa to nemáme šanci vidět, protože jsme ve vysoké trávě. Dron to zaznamenal. Co bude teď? Zjistíte, co je to za zvíře?
2: Teď si to v podstatě přepnu na optickou kameru. No, vidíme tam srnče maličký, takže srnče si označíme.
1: Zatím tam zůstává.
2: Zatím tam zůstává a pokračujeme dál v hledání. V podstatě tímhle způsobem prolítáme celou tu plochu, ty jednotlivý srnčata si označíme

0: a nakonec, až jdou vyhledávači, je odnášet.
1: My jsme s nima klapli k sobě.
2: Skončilo samotné vyhledávání pomocí dronu a teď společně s myslivcem Kamilem a dvěma koši jdeme pro samotná srnčata.
3: Srnče je zalehlý v vysoké trávě, už se k němu blížíme, bývá nás a my v absolutní tichosti k němu přijdeme, aby jsme ho nevyděsili. Navlíkám si rukavice a začínám trhat trávu, aby jsme vystali koš tou travou. Takže teďka uchopím pomalinku srnčátko. Ono někdy píská, tohle je zrovna potichonku. Uložíme ho do koše, přiklopíme druhým košem, aby se nám nezvedlo a neuteklo. A odneseme ho na kraj lesa do stínu, kde přečká, než přijede ta zemědělská technika, která louku pokosí.
2: Takže sem na tohle místo se vrátíte třeba za 4 hodiny.
3: Ano, za 4 hodiny. Nejdýl, aby srnčátko tam bylo co nejkratší dobu. Takže hned jak to posečou, tak ho vypustíme, aby bylo bezpečí.
2: V Česku podle zástupců spolku Stop sečení srnčat působí víc než 60 dobrovolnických skupin vyhledávajících zvířata ve vysoké trávě. V Královéhradeckém kraji je jich 7. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrém odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové vám teď chceme představit lesní klub Kamínek a Nové Vsi a naším hostem je jeho ředitelka Michála Možišová. Vítejte, paní ředitelko, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Vy máte nové zázemí vašeho lesního klubu, kde to je?
1: Je to tak, je to na Nové Vsi u Tyniště nad Orlicí a teďka právě dokončujeme náš tiny house.
0: Co to je, tiny house?
1: Je to takový domeček, kde budou děti trávit většinu času právě a jsme za to obrovsky vděční, že to teďka takhle může být, protože jsme u rybníka, je to nádherné místo, opravdu kouzelné.
0: To si myslím. Pro koho je lesní klub Kamínek určen?
1: Tak klub je určen pro děti od 2,5 do 6 let. Pro všechny děti, kdo má rád kontakt s přírodou. Naším takovým hlavním zaměřením je individuální přístup a malý kolektiv. To si myslím, že velmi právě vítají rodiče, kteří chtějí pro své děti trošku něco jiného, než je ruch města a ta blízkost té přírody je u nás jako velká.
0: A evidentně se to daří, vidím to i na vás, spokojenost. Vy jste certifikovaní nově.
1: Od března právě letošního roku, to je naše velká novinka, je lesní klub certifikovaný, za něž děkujeme Asociaci lesních mateřských školek, protože oni nás certifikovali a teď jsme jakoby pod jejich záštitou a já bych jim chtěla poděkovat a teď už vlastně splňujeme všechny ty kritéria, které má lesní školka mít, lesní klub mít, tak je nám velkou ctí, že to tak teďka je.
0: Lesní klub Kamínek v Nové Vsi, to je na Rychnovsku?
1: Ano.
0: A už tento pátek budete mít vernisáž dětských obrazů. Co to bude?
1: Vernisáž dětských obrazů, tak kdy vlastně děti teďka tvoří, teďka aktuálně to chystáme, a děti tvoří obrazy přírody, tak jak je sami vidí, jak je zachycují v tom lese, kde trávíme nejvíc času, tak zachycují na plátno prostě podle sebe, tak jak to cítí, tak jak to vidí. A ještě bych chtěla dodat, že součástí té výstavy bude i obrazová tvorba Lenky Staňkové. To je taky malířka, tak i její tvorbu budeme ukazovat.
0: Bude možná nahlédnout do zázemí, budou tam nějaké tvořivé dílny, třeba určitě, i pro dospěláky.
1: Určitě, bude tam makramé a budou tam i pro děti tvořivé dílničky, zdobení perníčků, u děti si budou moci vytvořit lapač snů.
0: A další, co to je ta makrama?
1: Makramé je taková uzlíková technika a budeme vyrábět košíčky a andělé.
0: Jsme děti lesa, téma vernisáže dětských obrazů tento pátek. Od kolika hodin?
1: 9.
0: Od kolika hodin to bude?
1: Od 3 hodin.
0: No a teď by mě zajímalo, myslím, že na to se ptají mnozí rodiče, jestli už jsou připraveny letní tábory, příměstské tábory, jestli už je obsazeno. Jak to vypadá u vás v Kamínku, v Nové Vsi?
1: Letní příměstské tábory dokončujeme. I letos jsme si pro děti připravili 4 turnusy. Prvním turnusem je cestování časem, kdy děti prožijí týden dobrodružství napříč historií, fantazií, stanou se pračlověkem nebo rytířem, princeznou.
0: Parádně. Co další?
1: Další turnus je návrat krále, je to severský tábor a hlavním lektorem bude kolega, který už to minulý rok dělal a právě pro velký úspěch se k nám vrací.
0: Takže severské mýty legendy?
1: Ano, ano, je to tak. Severská mytologie je právě jeho parketa, tak se těšíme, co si pro nás připraví letos.
0: Když Kamínky, tak nějaký kamínkový tábor třeba také?
1: Když Kamínek vypráví, tak to bude právě divadelní příběhový tábor pod vedením Markéty Schejbalové, kde budou děti hlavně tvořit a budou pracovat s hlasem, s pohybem a přáli bychom, aby jsme proměnili les v takové živé divadelní jeviště, tak se na to i ten bude moc krásný.
0: Ještě indiáni chybí.
1: Je to tak. Strážci lesa, indiánský zážitkový tábor, bude hlavním pedagogem Král Doubek. Je to týden plný přírody, taky her budeme objevovat. Děti se učí vnímat les víc, budeme stopovat zvířata, stavět přístřežky a pečovat o místo, kde trávíme nejvíc času.
0: To zní hodně dobře. Jsou ještě vůbec volná místa, nebo už je obsazeno?
1: Zbývají poslední volná místa na každém turnusu.
0: A jaký je váš web?
1: Na webu www.lesniklubkamínek.cz se můžete dozvědět všechny informace. Ještě bych chtěla dodat, že velkou novinkou letošního roku je možnost jednohodenního přespání na každém turnusu, který se bude konat vždycky ve čtvrtek a děti budou moci přespat u nás v zázemí, aby to ještě pro ně bylo víc dobrodružné a ještě si to víc užili.
0: A vy jste mi také jeden nádherný kamínek, to není kamínek, to je pořádný kámen, přinesla Lesní klub Kamínek. Kdo je jeho autorem?
1: Autorem je již zmíněná Markétka Schejbalová. Ona je výtvarnice a ona u nás kdysi pracovala, teď už si otvírá svoji lesní školku a spolupracuje s námi pořád, takže pro nás vyrábí takovéto krásné kamínky.
0: A pokud si chcete také vyrobit a naučit se, máte možnost v Lesním klubu Kamínek i to tvoření dílny Lesní klub Kamínek u Albrechtic na Torlicí Nová Ves, číslo 70. Pamatuju si to dobře. Ředitelka Michala Možišová byla naším hostem. Děkujeme za to, ať se kamínku daří. Mějte se hezky.
1: Děkujeme. Krásný den.

0: odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové si teď připomeneme, že přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zautočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánu, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zautočili. Prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo, čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila před zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, doktor Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: A je to přesně 84 let a připomněli jsme si to v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už Nightwork. Dobré odpoledne přejeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně s drobněliny.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Středa 27. května, Český rozhlas Hradec Králové je s vámi ve 14 hodin, téměř 48 minut. Přejeme dobré odpoledne. Kdo by neznal Lotranda a Zubejdu? Lotranda a Zubejda, kultura pod hvězdami 2026 na zámku Hrádek u Nechanic už tento pátek od 18 hodin. Pokud máte rádi pohádky a chtěli byste Lotranda a Zubejdu zažít, máte možnost, protože tento pohádkový fenomén ožije v muzikálové podobě. A pozor, přímo v režii původního hlavního hrdiny Jiřího Stracha. Čeká vás zábavný příběh pro celou rodinu plný těch nejkrásnějších pohádkových melodií z tvorby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. V této zájezdové verzi nebudou chybět písně jako Pod dubem za dubem, Nám se stalo něco překrásného nebo Putování. I to zazní na zámku Hrádek u Nechanic tento pátek 29. května od 18 hodin. Lotrando a Zubejda, kultura pod hvězdami 2026 a zastavení v Královéhradeckém kraji.

Jak už víte, z našeho vysílání v Hradci Králové vznikl nový hospic s kapacitou 20 lůžek. Moderní areál má nabídnout důstojnou péči lidem v závěru života a podporu jejich rodinám. Zároveň ale vyvolává řadu otázek. Třeba, proč má hospic jenom 20 míst? Kdo se do něj reálně dostane? Bude dostupný běžným lidem nebo se z něj stane zařízení jenom pro vybrané? Je zajištěný personál v době, kdy zdravotnictví sociální služby bojují o každou zdravotní sestru a pečovatele? Bude personálu dostatek? A není hlavní úkol společnosti spíš v tom, aby lidé mohli co nejdéle zůstat doma? Nejen o tom bude mluvit kolegyně Pavla Kindernajová s Vojtěchem Šůstkem, ředitelem Charity Hradec Králové, která má hospic provozovat. Rozhovor nabídne Český rozhlas Hradec Králové zítra ve čtvrtek v 17:30. O čem se mluví? To je pravidelná rubrika Mluvit budeme o novém hospicu.

0: Co čeká domov u Biřičky a jaké bude dál počasí, to vám povíme ve zprávách Českého rozhlasu v 15 hodin, což bude za 5 minut. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku v Pardubicích. Domov u Byřičky v Hradci Králové čeká oprava jídelny. Lipsko hostí finále fotbalové konferenční ligy. A počasí zítra bude slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Kulchrábek. Hezké odpoledne. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích. Českému rozhlasu to dnes řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů jde o cizince. Stíhaný je za teroristický útok.
6: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
5: Policie kvůli útoku zadržela v Česku a v cizině celkem 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Královéhradecký kraj nechá opravit stravovací provoz domova seniorů u Byřičky v Hradci Králové. Práce se budou týkat kuchyně a jídelny. Vznikne tam zároveň přístavba nového zázemí.
7: Projekt počítá s modernizací stávající kuchyně i s její přístavbou, kde vzniknou nové sklady, šatny a technologické zázemí. Součástí projektu je také úprava jídelny a instalace fotovoltaiky na nové střeše. Po dokončení rekonstrukce se zvýší kapacita vydávaných jídel na zhruba 500 obědů denně. Během stavby bude pro klienty domova zajištěno náhradní stravování. Část provozu se přesune do dalších objektů v areálu i do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizován v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nezměnil. Nadále je bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolej-Dalibigerová.
8: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
5: Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v pražské nemocnici od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit příznaky nemoci. Sport. Lipsko dnes hostí finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace bude hrát se španělským Vallecanem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské scéně. Duel začne v 21 hodin. Počasí. Noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 10 stupňů. Zítra má být na východě Čech slunečno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 14. Biozátěž bude zítra na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na zdržení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je řízen kyvadlově.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Krásné středeční odpoledne, zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové. Možná si vzpomínáte na anketu Alej roku, také o ní vysíláme. A letos měla svého zástupce přímo z východních Čech, z Pardubic, a to alej mezi Měticemi a Nemošicemi. Za tuto úspěšnou reprezentaci nabídla organizace Arnika městu zdarma speciální ošetření stromů půdní injektáží. Té se nakonec dočkali tři lípy v Černé Zabory. Vypravíme se tam v této hodině našeho vysílání. V poslední době a v posledních dnech se hodně mluvilo o ukradené lepce svaté Zdislavy. V našem vysílání jste o tom slyšeli. Do Jablonného v Podještědí se vrátí tuto sobotu a bude to zřejmě naposledy, kdy se na ní bude moct podívat i veřejnost. Budeme o tom víc mluvit před půl čtvrtou. A ve druhé polovině hodiny prostor pro vás v Radio Bazaru Českého rozhlasu. Z hudby Vítězslav Vávra, Hana Zagorová, Albano nebo Činasky. Pěkné odpoledne.
4: Dobré odpoledne

už se blíží 34. ročník vědecké pouti, který se letos nově uskuteční 30. 31. května na letišti tady v Hradci Králové. Už o nadcházejícím víkendu, posledním květnovém víkendu, chybět nebudou ani ukázky vzdušných sil armády České republiky. Těšit se můžete na dynamický průlet dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen, které představují páteř nadzvukového letectva České republiky. Na jejich vystoupení naváže na letišti v Hradci ukázka transportního letounu, ze kterého provedou výsadek vojenští parašutisté z 43. výsadkového pluku s Chrudimi. Nezapomeňte, že o vstupenky na aviatickou pouť si můžete zahrát i v naší soutěži Věřte, nevěřte dopoledne v 10.30. A tuto sobotu od 14 do 15 hodin bude Český rozhlas Hradec Králové z aviatické pouti v Hradci Králové vysílat přímým přenosem. Najdete tam náš rozhlasový stan a atmosféru vám zprostředkujeme.

0: 27. května ve středu je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Podrobný program našeho vysílání i na webu hradec.rozhlas.cz. Tam také přidáváme zprávy a zajímavosti z celých východních Čech. Můžete se podívat, můžete nahlédnout. A teď pro vás máme jednu zajímavost. 300leté lípy v Pardubické Černé Zabory byly ošetřeny speciální půdní injektáží. Tato metoda pro vzdušní zeminu kořenů vpraví do ní živiny a také mikroskopické houby, které zadržují vlhkost. Zásah prodlouží životnost stromů a zlepší jejich odolnost v horkých letních dnech. Jak zjistila východočeská reportérka Českého rozhlasu Šárka Rusnáková, městský obvod získal tuto službu zdarma jako odměnu za účast v anketě Alej roku. Poslechněte si k tomu víc.
1: Tohle je ta injektážní jehla, teď to sestavuju vlastně dohromady, celou tu jednotku, že se skládá ze tří díru, té přívodní hadice, té vlastní injektážní jehly a potom tady toho stroje, do kterého se dává ten materiál a který vlastně dávkuje ty směsi.
2: Říká Michal Hausenblas z firmy Grown, která tady v Pardubicích v Černé Zabory bude ošetřovat stromy speciální metodou.
1: Ta metoda se jmenuje půdní injektáž a funguje jako na dva způsoby. Jeden je vlastně, že do té půdy dostaneme vzduch a uvolníme, provzdušníme, načehráme a druhá fáze je vlastně, že tam dáváme materiál, který zlepšuje ty půdní podmínky, upravuje. Třeba takhle typicky u silnice ta půda většinou hodně zasolená, hodně zutněná, protože čas od času přesto přejde nějaký auto a tím pádem jsou vlastně udušený, ty kořeny se potom jako hůř dostávají k živinám.
2: Klára Hausenblas z firmy Grown teď značí trávu.
3: Jsou to označení těch míst, kde budeme aplikovat tu půdní injektáž, protože je to travnatý porost, protože ty stromy nemají úplně velký prostor. Je tady komunikace, jsou tady chodníky, takže vlastně budeme injektovat jenom v tom travnatém porostu, ale v ideálním případě se vlastně injektuje podél prstence po okopové hraně koruny stromů.
2: Půdní injektáž pomůže třem vzrostlým lipám křížku na křižovatce ulic Hostovická a ke Kobelnici. Ošetření získal obvod zdarma za účast v anketě Alej roku ekologické organizace Arnika, jak doplňuje Petra Vašíčková z úřadu městské části Pardubice 4.
4: Lípy byly vysazeny společně s křížkem, takže konec 19. století, takže jim cirka 120-130 let. Ty lípy po oslovení Arniky vlastně byly první jasná volba, pač v aleji Nemošice Mětice, která byla vítězná krajská, de facto realizace nebyla možná.
2: Při půdní injektáži se ke kořenům střikují živiny a prospěšné houby, díky kterým strom lépe roste a snáze zvládá sucho a horko.
3: My používáme směsi, které jsou čistě organické, to znamená, že do půdy vpravujeme jenom to, co tam vlastně správně má být, tak aby ten půdní edafon vlastně fungoval dobře, takže jsou to mykorýzní houby, jsou to prospěšné půdní bakterie, to biohel, jsou to všechno složky, které vlastně normálně můžeme v půdě jako nalézat. Takže si myslím, že ať se jedná o menší stromy, o vzrostlé stromy, o památné stromy, tak tato technologie je vždy použitelná a vždy prospěšná tomu stromu.

0: Složení směsi se přitom upravuje podle potřeb každého stromu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Kladená, Lipka svaté Zdislavy, velké téma minulých dní i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už víme, že policie předá církvi ukradenou lebku svaté Zdislavy a stane se tak při tradiční svatozdislavské pouti. Už tuto sobotu 30. května v Jablonem v Podještědí. Církev postup oznámila po jednání zvláštní komise. Zástupci církve, policie i památkářů se sešli přímo v bazilice, odkud lebku před 2 týdny ukradl 35-letý muž z Mladé Boleslavy. U jednání byl také Jiří Jelínek, který Filipu Majzlovi mimo jiné prozradil, jestli budou vystavení lebky provázet nějaká zvláštní opatření.
1: Lebka bude vystavená na zatím nezveřejněném místě v bazilice. Mohu říct jen to, že to nebude oltář s relikviářem, kde byla do krádeže před 2 týdny. U relikvie bude celou dobu stráž a s posílením hlídek počítá i policie, která nalezenou z betonu vyjmutou relikvii předá při mši svaté v 11 hodin. Mši povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. To vše na pozadí tradičních každoročních slavností věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka.
2: Církev oznámila, že po sobotní pouti už lebku nebude veřejně vystavovat. Proč?
1: Arcibiskup řekl, že k tomu vedlo několik důvodů. Jednak prý zjistili, že je takové klima ve společnosti. Církev se také domnívá, že vystavení bylo spojené s dobou, kdy se tak stalo, tedy po blahořečení Zdislavy z Lemberka v roce 1907. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě, a vzhledem k tomu, že to je tady pár metrů, ten hrob je vlastně pod námi, tak si myslím, že to není nic proti ničemu.
1: Lebka je tedy v tuhle chvíli stále v rukou restaurátorů, kteří ji budou sledovat ještě několik týdnů, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak proběhne obřad, za kterého bude uložená právě do krypty baziliky. Na oltáři, kde byla lebka přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložena alespoň malá Zdislavina kůstka.
2: Jiří, můžeš alespoň závěrem shrnout, co se před 2 týdny stalo?
1: Muž lebku ukradl před 2 týdny před začátkem mše, posléze policii vypověděl, že nesouhlasil s vystavováním těchto ostatků. 800 let starou lebku zalil do betonu s cílem zvhodit ji do řeky a tím na dobro pohřbít. Českolipští kriminalisté během několika dnů pachatele vypátrali a tenhle plán díky tomu nestihl dokonat. Na soud tedy čeká na svobodě.

0: Lenku Filipovou jsme nabídli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Projedeme se malotraktorem se skupinou MiG 21. Freddie Mercury nebude chybět, nebo i Beta Bartošová píseň Nápis. Ale teď je 15 hodin 35 minut a to je pokyn pro vás, abyste, pokud máte nějaký zajímavý inzerát, zatelefonovali k nám do Českého rozhlasu. Budeme opět otevírat Radiobazar, oblíbenou inzertní 7-minutovku. Je to na vás, co byste potřebovali.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Vítejte v Radiobazaru, dobré odpoledne, dobrý den.
2: Přeji vám dobré odpoledne, prodám dámské kolo, bude retro kolo ze 70. let minulého století a prodám 18 kusů hornice.
0: Já se mluvám, něco tam praská, je velmi špatně rozumět, bylo rozumět dámské kolo.
2: Dámské kolo, modré, retro kolo ze 70. let minulého století.
0: Ano, co dál?
2: Hornicky 18 kusů, cena za kus je stovka.
0: Tak to jsme nerozuměli, protože opravdu tam něco praská.
2: Já nevím, jsem si věděl, rádio je vytutý.
0: Dobře, teď něco...
2: Teď je to lepší.
0: No moc ne, zkuste dál.
2: No, ty hornicky máte.
0: No, moc vám opravdu není rozumět, protože něco tam praská. Tak možná telefonní kontakt na... Omlouvám se, musíme pokračovat, tak dejte kontakt na vás, kdyby někdo měl tu dámské kolo zájem. Číslo?
2: 776-193-159.
0: Eventuálně zkuste třeba zítra někdy jindy zatelefonovat ještě. Opravdu bohužel to spojení nebylo nejlepší. 776-193-159, rozuměl.
2: A ty hodnictví tam máte?
0: Prosím?
2: Ty hodnictví jste si napsal?
0: Ano, určitě. A jinak vám opravdu není moc rozumět. Tak přejeme hezký zbytek dne a snad příště bude lepší spojení. Mějte se pěkně, pěkný den, naslyšenou. Není to vždycky nejlepší z těch mobilů. Tak co to bude teď? Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Také.
3: A měl bych tady na prodej dvě křesla, ale velice levně, dřevě hnědým, a v jednu velkou matraci, dvoumetrovou, skoro nepoužitou, a je to na číslo telefonu 731-347-275 Česká Skalice.
0: A my děkujeme.
3: A pěkný den.
0: Přejeme také pěkný den. Děkujeme. Děkuji do České pěkně. Skalice. 731-347-275. Telefonní číslo na posluchače, pokud vás nabídky zaujaly. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Já bych rád prodal na Teru nebo na Vary pluh oboustranný, brány hřebenové a pouh jednostranný pravý. Vše je málo používané ve výborném stavu. Bylo by to na telefonním čísle 774-363-208.
0: Děkujeme pěkně, přejeme hezký den, naslyšenou.
4: Naslyšeno.
0: Pluhy, brány 774-363-208, telefonní číslo posluchače. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, máme pro vás otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne. Tak tady se neslyšíme asi, tak zkusíme někoho dalšího. Radiobazár, pěkný den, můžete inzerovat, dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Já bych měla prozbu, prosím vás, potřebovala bych pro dceru chodítko, je to pro dospělého člověka, dole je koš na zboží a pak sedátko. Jestli by někdo měl a mohl by se mi ozvat, byla bych strašně ráda. Je to na telefonní číslo 778-201-746. Je to Hradec Králové.
0: Hradec Králové. Tak to máme kompletní, snad se někdo ozve a chodítko se sedátkem seženete. Díky, mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
5: Děkuji a naschledanou.
0: Pokud takové chodítko máte, můžete nabídnout paní z Hradce Králové 778-201-746, její telefonní číslo. Radiobazar vysíláme od pondělí do pátku po 15. hodině 35. minutě. Pěkný den přejeme i vám, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Nabízím, prosím vás, nafukovací bazén pro děti o průměru asi 1,5 metru. Potom velmi pěkné trekové jízdní kolo pro dospělé značky Apache s odpruženou přednou vidlicí téměř nejeté, barva šedá metalíza. Dále trochov moršat nebo králíka, křečka a podobně bych nabízel klec s umělohmotnou spodní vanou rozměru 100x55 cm. Na Škoda Kamiq zadní brzdové kotouče a na Škoda Karoq úplně nové obuté kolo. Rozměr pneumatiky je 215/60/16, Bridgestone letní vzorek. A to vše je v čisté v Krkonoších, černý důl. A telefon je 728 17 45 09. Děkuji.
0: Děkujeme, také pěkný den. Tak něco na uvedené škodovky, potom také nafukovací bazén pro děti, trekkingové jízdní kolo a klec 728 17 45 09. Telefonní číslo posluchače, který inzeroval v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jedeme dál, ještě máte možnost také zkusit štěstí, ozvat se. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, nabízím prodej zahradní nábytek, stůl šestihraný plus pět lavic. Je to tak kolem dokola.
0: Kde to máte, odkud nám voláte?
7: Je to Trutnov a telefonní číslo je 736 663 617.
0: Děkujeme za nabídku zahradního nábytku a zdravíme do Trutnova. Hezký den.
7: Děkuji,
0: odpoledne. 736 663 617 zahradní nábytek. Co všechno slyšeli jste? Pokud máte zájem, tak se pánovi můžete ozvat. Český rozhlas Hradec Králové, radiobazár. Zdravíme i vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, pane Sladký.
0: Dobrý den.
8: Prodám televizi LCDčko 120 u Volpíčka starší do 4000. Na telefonním čísle 603 370 216 je to Hradec Králové.
0: Děkujeme za nabídku televizoru. Mějte se hezky v Hradci Králové. Pěkné odpoledne. Naslyšenou. 603 370 216, pokud máte o televizor zájem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Nezůstáváme jen v Hradci Králové, už tento pátek nabídneme přímý přenos, další z přímých přenosů, odkud uslyšíte za chvíli, a z hudby MiG-21 nebo Freddie Mercury. Teď se projedeme s malotraktorem. Dobré odpoledne, malotraktor.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
0: regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Jdem se do! Když počíváš, nedráždí!
4: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

se nám od vás schází tipy, píšete na mail studio.hradec@rozhlas.cz. Co tam u vás o víkendu, který se blíží posledním květnovém? V pátek 29. května se v bývalé synagoze v Hořicích bude konat noc kostelů. Pozdní podvečer, noc, hudba, příběhy, ale i ticho a světlo. Připomínka, že modlitebna bývalá synagoga není jenom starou budovou, ale i otiskem historie, duchovního bohatství, modliteb, naději a života. Noc kostelů v bývalé synagoze v Hořicích tento pátek 29. května.

Velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu Hradec Králové můžete vyhrát v dnešní kvízovce po 18. hodině. Najděte si šťastné číslo. Je na webu hradec.rozhlas.cz v pořadu kvízovka. Vítězslav Jandák už je ve studiu Humoriády. Pozdraví vás po 16. hodině. S Vítězslavem Jandákem budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. A co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové mezi 17. a 18. hodinou. A zeptáme se samozřejmě na počasí. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem, abychom věděli, co nás v nejbližších hodinách i v příštích dnech čeká. Krásné odpoledne přeje Karel Sladký.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Hradec Králové chystá opravu části pražské třídy. Stát uvolní obcím další peníze na podporu dostupného bydlení. Tenistka Sára Bejlek dohrála na Roland Garros ve druhém kole. A počasí zítra bude slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek, hezké odpoledne. Část pražské třídy v Hradci Králové čeká oprava. Týkat se má úseku mezi Anenským náměstím a Páleneckou ulicí ve čtvrti Kukleny. Zastupitelé schválili 20 milionů korun na pořízení projektové dokumentace. Město teď bude hledat způsob, jak práce rozdělit do několika etap.
2: Radnice chce rekonstrukci spojit se vznikem nového náměstí a družstevního bytového domu z 90 byty v areálu bývalé Koželužny. Podle vedení města by se měla doprava sklidnit hlavně u Anenského náměstí a základní školy v Kuklenách. Pokud půjde příprava bez komplikací, mohla by samotná stavba začít v roce 2030. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Sbor dobrovolných hasičů v Nové Pace získal moderní vybavení. Díky doplnění zásahové techniky bude lépe připraven na výjezdy k mimořádným událostem.
3: Hasiči mohou nově využívat vysavač a turbínové čerpadlo pro zásahy při povodních a odstraňování následků vodních živlů. Dále získali přetlakový ventilátor, který slouží k rychlému odvětrávání zakouřených prostorů a zlepšení podmínek pro zásah. Dále jednotka získala také pěnotvornou proudnici. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Vládní koalice počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů v reakci na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavit projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak ruší poplatky pro lidi nad 75 let a některé firmy. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od příštího roku. Peníze budou uvolněny z přebytků v operačních programech.
4: Sport.
0: Tenistka Sára Bejlek dohrála na antukovém Roland Garros ve druhém kole. Světové trojce Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Teď jsou na kurtech v Paříži Jakub Menšík a Marie Bousková.
4: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 10 stupňů. Zítra má být na východě Čech slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách naměříme kolem 14. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz v Trutnově. Pozor, v Novodvorské ulici na křížení s Ostrčilovou se tam srazila dvě auta. Projíždějte opatrně. Tolik informace Zelené vlny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. Tou je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
6: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
5: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
6: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půse strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, už ho vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval. Ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích. A on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrt.

0: takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
0: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
0: Já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
1: pilník v kapse, ne?
0: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
0: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
0: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
0: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano.
0: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
0: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano.
0: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko stříhem.
1: Kaskaderka nastoupí se svojí rukou prostě.
0: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až na stranu?
0: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Měl jen takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsme měli záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce.
2: Ano.
4: Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale.
4: A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy,
4: díky,
2: které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládá. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčila, říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii, pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. A zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá, a opravdu hlídá. Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák.
4: Samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se splet, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mu 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu...
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten, to, ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. No, a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne,
1: něco?
3: Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz v vlastním životě.
1: Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal? Jo.
3: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl no, být měli, tady, naháněl krávy Slávek Janda.
3: No, ale já jsem si vydělal tehda na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioný? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvy Sihák. Pamatuješ
1: no
3: na
1: Hlustvysáka? Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvy Siháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvy Sihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
2: Děkujeme.
3: Děkujem.
4: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
3: Díky.
4: A přál bych si Bčko.
2: Dobře, zapisuju
3: Bčko. Výborně,
2: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
2: Ano,
5: a děkuju. A dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
2: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
6: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
2: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
3: Bývalého.
6: Pane, bývalého, teda pardon.
2: A?
6: To mi trošku uniklo.
2: A co vybíráte?
6: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, co pak je to za vojáka?
2: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
3: Musíme brže.
2: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
6: No, každopádně, těžká volba.
2: No, tak rychle.
6: Takže B.
3: Bčko.
2: Lustli
3: dobře.
2: Dobře.
3: Mějte
2: i vy jste se
3: přiklonil
2: na stranu vítěznou.
3: Naskle a díky.
2: Lubomír Lipský.
7: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
8: Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř.
7: Vy jste se musel hodně změnit.
8: Tak jdete sem?
7: Ne, já jdu tam.
8: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
7: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
8: To je fraktura.
7: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
8: No, to jste si nalomil na chodníku.
7: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
8: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
7: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
8: Jak to?
7: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
8: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
7: Tak.
8: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
7: Já koukám, no. Havárie, co?
8: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový různý deprese.
7: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
8: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
7: Na co máte tu žlutou piluli?
8: To je právě ten oběd.
7: Vy jste labužník?
8: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
7: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
8: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
7: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
8: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
7: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: Humoriáda.
2: Závěrečná ukázka. A děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
3: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
2: To je pravda. Děkuju moc, ať
3: já
2: se daří i vám.
3: Všem a zdravím všechny.
2: Ano.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhařskému útoku v Pardubicích. Stát zřejmě umožní ukončit seniorům penzijní spoření bez pokuty. Tenistka Marie Bousková postoupila do třetího kola Roland Garros. A počasí zítra bude slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchnábek, hezké odpoledne. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích. Českému rozhlasu to dnes řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů jde o cizince. Stíhají ho za teroristický útok.
3: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v Česku a v cizině celkem 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Důchodci zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty. Dnes to schválila sněmovna. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření. A pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to seniorů, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást úsporného balíku. Novela zákona teď míří do Senátu. Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zahájí v sobotu provoz. Otevřené bude denně od 10 do 18 hodin. S příchodem léta provozovatelé otvírací dobu postupně prodlouží, informuje hradecká radnice. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do třetího kola Roland Garros. Britku Johnsonovou porazila po setech 6-0, 7-6. Na turnaji končí Sára Bejlek. Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šanceligu. V 18 hodin přivítají Slovácko. Odveta bude v neděli v Uherském Hradišti.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 10 stupňů. Zítra má být na východě Čech slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 14. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jaroměři pozor na omezení, kde pokračuje oprava mostu přes Labe, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Ve středu 27. května. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. V archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové postavili archeologové repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku, staré přes 7300 let. Myslivci a další dobrovolníci se také v Královéhradeckém kraji zapojili do vyhledávání srnčat před jarním sečením luk. Pracovníci správy Krkonošského národního parku dnes nainstalovali na Sněžce mechanické bariéry. Proč? Mluvit o tom budeme s Radkem Drahným. a probereme ji počasí. Zpravodajsko-publicistickým souhrnem s datem 27. května vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zpravodajský přehled s datem 27. května má Radek Půlkrábek.
2: Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou dnes končí výluka. Vlaky v úseku Hradec, Chlumec nad Cidlinou od zítřka pojedou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. Cestující museli několik dní využívat náhradní autobusy. V archeoparku ve Všestarech zhotovili repliku pravěké studny. Použili k tomu kopie dobových nástrojů a původní postupy. Pozůstatky studny staré víc než 7000 let objevili archeologové na východě Čech, kde přesně uslyšíte za okamžik v reportáži. Sbor dobrovolných hasičů v Nové Pace získal moderní vybavení. Díky doplnění zásahové techniky bude lépe připraven na výjezdy k mimořádným událostem.
3: Hasiči mohou nově využívat vysavač a turbínové čerpadlo pro zásahy při povodních a odstraňování následků vodních živlů. Dále získali přetlakový ventilátor, který slouží k rychlému odvětrávání zakouřených prostorů a zlepšení podmínek pro zásah. Dále jednotka získala také pěnotvornou proudnici. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Pracovníci správy Krkonošského národního parku dnes nainstalovali na Sněžce mechanické bariéry. Síťové ploty mají zabránit poškozování alpinských trávníků. Návštěvnost Sněžky během léta je podle správců parku extrémní. K tématu se vrátíme v závěru hodiny. A základní škola v Albrechticích nad Orlicí bude mít novou venkovní učebnu přírodovědy. Vznikne na školní zahradě. Součástí projektu je výsadba stromů a keřů, které poslouží k pozorování přírody. Podle nezávislé starostky Evy Králové mají být práce hotové během letních prázdnin.
4: Venkovní učebna přírodovědy bude dalším prvkem pro žáky i učitele pro tu výuku venku, protože i teď samozřejmě tráví hodně času v parku, v lese i na školní zahradě. Teď tam budou moci trávit toho času ještě více a bude to pro ně pohodlnější. Věřím, že velmi přínosné, co se týče té praktické výuky.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji, zpravodajsko publicistický souhrn. V Hrchoparku pravěku ve Šestarech na Královéhradecku stojí ode dneška replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Archeologové ji postavili podle nálezu starého více než 7300 let. Pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
1: Na té celé technologii jsou

0: Takže výsledkem jsou drobné třísky.
1: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
0: My jsme pracovali 37 hodin na téhle té práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
2: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 cm. To znamená, něco čouhá nad zem a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
1: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
2: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
1: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Počasí v Královéhradeckém kraji teď probereme s meteorologem Jaroslavem Tučkem, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Jaroslave, hezké odpoledne.
2: Pěkný podvečer přeji.
1: Jak moc teplo bylo dnes ve středu 27. května v našem kraji?
2: Tak dneska v podstatě nás přecházela nevýrazná studená fronta. Myslím si, že skoro nikdo ani nepoznal, že nás přechází pouze v Orlických horách, hlavně na polské straně, ale částečně i u nás proběhly nějaké přehánky a dokonce i bouřky se objevily. Nicméně byla to chvilková záležitost. A teploty se nám dostaly v maximech v Hradeckém kraji na 28,7, což byl Rychnov nad Kněžnou. Tady v Hradci jsme měli 28,1 maximum a teď se pohybujeme kolem 25 stupňů Celsia, takže malinka to se ochlazuje. No a co se týká potom zbytku dnešního dne, tak vlastně se vyjasňuje a večer už by měl být jasný nebo skoro jasný.
1: Jak ta nevýrazná fronta dál ovlivní počasí v našem kraji?
2: Ovlivní ho na teplotách, nicméně nebudou to žádné hluboké propady. Jasno nebo skoro jasno by mělo být v noci ty nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia. V Broumovském výběžku tam by ty teploty se měly pohybovat kolem 4 stupňů. No a vítr ten bude jenom slabý od severu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den bude slunečno, jasno až polojasno, s tím, že ty maximální teploty už budou jenom v úvozovkách 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vítr po ránu bude jenom slabý, ale v průběhu dne se trošku osfouká, bude foukat od severozápadu až severu a bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A před víkendem v pátek?
2: V pátek tam očekáváme jasnou až polojasnou oblohu s tím, že na konci dne, na přelomu pátku a soboty, se od západu začne objevovat oblačnost, půjde nejdřív o vysokou oblačnost. Minimální teploty 10 až 6 stupňů Celsia, na Broumovsku kolem 3 a maximální teploty 22 až 26 stupňů, vítr jenom slabý proměnlivý 1 až 4 metry za sekundu. Sobota ta už bude trošičku horší, zpočátku ještě relativně slunce se bude objevovat, ale jinak v průběhu dne bude většinou oblačno, je zataženo a přes den se ojediněle objeví přehánky. Na horách se ty přehánky budou objevovat častěji. No a ty minimální teploty budou 15 až 11 stupňů, maximální 22 až 26. Vítr v průběhu dne od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. A v neděli budeme mít ještě víc oblačnosti, tam bude zataženo až oblačno. Místy s deštěm nebo s přehánkami, s tím, že v průběhu dne i ojediněle bouřka. Večer potom srážky budou přibývat a budou přibývat i bouřky. Minimální teploty 15-11, maximální 24 až 28 a vítr slabý od jeho západu až západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: V počasí nám udělal jasno meteorolog Jaroslav Tuček. Díky za informace i za výhled a příjemný zbytek služby.
2: Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové byl ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Středa 27. května, Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. V této hodině se také ještě spojíme s mluvčím Krkonošského národního parku Radkem Drahným. Co tam ode dneška funguje, uslyšíte ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne. Ale teď do lázní Bělohradu. Tam si letos připomínají 100 let od úmrtí rodáka, spisovatele a pedagoga Karla Václava Raise. K tomuto výročí, jak jsme dnes zjistili, mimo jiné připravují i jeho stálou expozici ve Fričově muzeu. Současný památník Karla Václava Raise by se tak měl vrátit k původnímu označení zámecká oranžerie. S bělohradskou nezávislou starostkou Alenou Kuželovou v lázních Bělohradě právě dnes natáčela Vlaďka Vildová.
1: Letos je Raisovo výročí.
2: Ano.
1: Už víte, co všechno je připravené?
2: Chystáme úplně novou expozici na počest Karla Václava Raise. Letos je vlastně 100 let od úmrtí. Chystáme odborně vědeckou konferenci KV Raise. Opravdu jsou přizvaní kapacity nejen v českém jazyce a literatuře, takže to bude jistě zajímavé nejen pro vědeckou a odbornou veřejnost, ale každopádně i ta výstava je zamýšlená tak, aby byla interaktivní a aby to jméno KV Raise nebylo zapomenuto a aby naopak si k Raisovi opět našli cestu i děti. Takže je zamýšlená s podtitulem Komu bylo z hůry, velké H, dáno, Brtevská hůra, kdo není tady místní, tak je to prostě část lesu kopcovitého terénu nad Brtví, právě odkud já pocházím, takže na tuhle výstavu se taky moc těším, ta by měla být otevřena v červenci na 4 měsíce v Sýpce, protože výstava na počest pana Hrnčíře tu bude otevřena celou sezónu, takže se nám ty výstavy dost kryjou, takže expozice Raise by měla být na 4 měsíce až do října potom v Sýpce a je zamýšlena do budoucna jako stále expozice do Fričova muzea.
1: A jak jste daleko s Fričovým muzeem? Viděla jsem, že tam opět bude medobraní, nebo jak se jmenuje ta vaše událost. Tak to ještě je funkční, anebo se to bude odehrávat venku?
2: Stavba je funkční, určitě neohrozí žádné návštěvníky. Stavba je relativně, dá se říct, v pořádku. Samozřejmě by si zasloužila kompletní rekonstrukci, ale bohužel jsou jiné prioritní investiční akce, což mě mrzí, zrovna s ohledem na kulturní památku. Tam bychom taky rádi do budoucna otevřeli expozici zase na počest Friče, který je pomaličku zapomínán, a právě v levém křídle bychom byli rádi, aby byla přesunuta ta stála expozice Raise, protože nám to dává větší logiku než památník Raise, jako jsou lidé tady zvyklí doposud v památníku, kde se teď momentálně nacházíme a kde se i odehrává výstava na počest svatopluka Hrnčíře, by měla vzniknout opravdu zpátky zámecká oranžerie, jakýsi exotický takový skleník nebo imaginární skleník. A Fričovo muzeum by teda opravdu mělo být na počest Friče a i pana Raise, protože v jeho blízkosti je bysta Raise a kdysi dávno malé náměstí se nazývalo Raisovo. Takže z tohoto důvodu bychom rádi tam přesunuli tu expozici.
0: Z plány, které souvisejí s letošním 100. výročím od úmrtí bělohradského rodáka, spisovatele a pedagoga Karla Václava Raise, dnes seznámila Vlaďku Vildovou nezávislá bělohradská starostka Alena Kuželová. Natáčeli jsme dnes i v lázních Bělohradě.
3: Den v kraji.

0: Dnes jsme také vysílali o tom, že myslivci a další dobrovolníci po celém Česku, ale i v Královéhradeckém kraji se znovu zapojili do vyhledávání srnčat před jarním sečením luk. Cílem je odnést čerstvě narozená mláďata z porostů a tím je zachránit před zemědělskými stroji. Nejúčinnější metodou je ranní procházení terénu, ideálně v kombinaci s využitím dronů vybavených termovizí. No a to ranní procházení si vyzkoušel i náš reportér.
1: Zemědělské pozemky jen kousek od Třebihoště na Trutnovsku. Jsem tady společně s Alešem Chládkem a také členy místního mysliveckého spolku. Aleš Chládek má na krku zavěšenou obrazovku od dronu s termovizí, ten před malou chvílí vystoupal nad nás. A my se pojďme podívat, co vám dron dokáže ukázat v té vysoké trávě.
2: Vlastně má to termokameru, laserový zaměřovač vzdálenosti, který používáme, aby jsme věděli, jak jsme vysoko. Má to optickou kameru, takže lítáme z těch 60 metrů a vlastně vyhledáváme body, které se nám rozsvítějí, protože jsou teplý. Na obrazovce to vypadá jako bílej svítící bod.
1: A právě ten se nám teď objevil, je to kousek od nás a my z našeho místa to nemáme šanci vidět, protože jsme ve vysoké trávě. Dron to zaznamenal. Co bude teď? Zjistíte, co je to za zvíře?
2: Teď si to v podstatě přepnu na optickou kameru. No, vidíme tam srnče maličký, takže srnče si označíme.
1: Zatím tam zůstává.
2: Zatím tam zůstává a pokračujeme dál v hledání. V podstatě tímhle způsobem prolítáme celou tu plochu, ty jednotlivý srnčata si označíme a nakonec, až jdou vyhledávači, je odnášet.
3: My jsme s nima klapli k sobě.
1: Skončilo samotné vyhledávání pomocí dronu a teď společně s myslivcem Kamilem a dvěma koši jdeme pro samotná srnčata.
4: Srnče je zalehlý v vysoké trávě, už se k němu blížíme, bývo nás a my v absolutní tichosti k němu přijdeme, aby jsme ho nevyděsili. Navlíkám si rukavice a začínám trhat trávu, aby jsme vystali koš tou travou. Takže teďka uchopím pomalinku srnčátko, ono někdy píská, tohle je zrovna potichonku. Uložíme ho do koše, přiklopíme druhým košem, aby se nám nezvedlo a neuteklo. A odneseme ho na kraj lesa do stínu, kde přečká, než přijede ta zemědělská technika, která louku pokosí.
1: Takže sem na tohle místo se vrátíte třeba za 4 hodiny?
4: Ano, za 4 hodiny. Nejdýl, aby srnčátko tam bylo co nejkratší dobu, takže hned jak to posečou, tak ho vypustíme, aby bylo bezpečí.
1: V Česku podle zástupců spolku Stop sečení srnčat působí víc než 60 dobrovolnických skupin vyhledávajících zvířata ve vysoké trávě. V Královéhradeckém kraji je jich 7. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové, den v kraji.

0: mi voní dým.
1: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to ricotta.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je středa 27. května, den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn Českého rozhlasu Hradec Králové. Pracovníci správy Krkonošského národního parku dnes opět nainstalovali na Sněžce mechanické bariéry. I to je důvod, proč jsme se teď spojili s mluvčím parku Radkem Drahným. Radku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám všem posluchačům.
0: Jaký je vůbec u vás, ptám se i s ohledem na počasí, jak se ustrojit právě, pokud se chystáme a budeme chystat třeba o víkendu na hory?
1: No, tak počasí nám slibuje slunečno, docela teplé, vysoké teploty, takže si myslím, že tričko, kraťasy, vlastně jako bychom se oblékli v té vrcholné letní sezóně. Nicméně i z toho dnešního instalování sítí na Sněžce mohu potvrdit, že na Sněžce je stále větrno, takže nějaká lehčí bunda nebo možná jako záloha delší kalhoty nejsou na závadu.
0: Zmije tam nemáte?
1: Já jsem si je naštěstí vzal, takže jsem byl připraven a nebyl jsem překvapen.
0: Mechanické bariéry jste nainstalovali na Sněžce právě dnes. Vysvětlete prosím ten důvod.
1: Je to úplně jednoduché. Kdo zná vrchol Sněžky, ví, že to je poměrně malý prostor, zhruba polovina fotbalového hřiště. Vrchol Sněžky je z hlediska ochrany přírody, z hlediska cennosti krajiny a té přírody velmi vzácný. Je to nejcennější část, jedna z nejcennějších částí Krkonošského národního parku. Zároveň je to klidové území, kde platí jedno hlavní pravidlo, a to, že tam návštěvníci mohou procházet pouze po značených turistických cestách. Stávalo se nám však v minulosti, že návštěvníci nerespektovali kovové zábrany, řetězové zábrany, které oddělovaly prostor, kde se turisté mohou pohybovat od toho místa, kde je vlastně doma příroda, kde mohou vegetovat rostliny a rozmnožovat se a žít ptáci třeba. A chodili do tohoto prostoru, ničili ho, sešlapávali, bylo to evidentně viditelné, takže nám nezbývalo, než udělat něco dalšího, co opravdu zamezí tomu, aby návštěvníci toto pravidlo porušovali. Ty mechanické ochranné sítě, které tam vždycky před letní sezónou instalujeme, jsou takovým jednoznačným vzkazem, za tuto bariéru už nevstupujte.
0: Instalujete v tomto období právě proto, že návštěvnost Krkonoš je v létě extrémní?
1: Je to tak, přirozeně Krkonoše jsou oblíbené hory, my jsme tomu rádi, protože díky tomu pochopitelně žije cestovní ruch u nás v regionu. Na druhou stranu v některých dnech to na vrcholu Sněžky vypadá, skoro s nadsázkou se dá říct, hůř než na Václavském náměstí. Přijíždějí dokonce lidé, u kterých jsme přesvědčeni, že vlastně ani nevědí, že přijíždí do národního parku a ta pravidla pochopitelně neznají, mají pocit, že se mohou chovat jako v kterémkoliv příměstském parku, v nějakém blízkosti města. A logicky tím pádem vznikají konflikty, porušují pravidla, která v Národním parku platí, a my se snažíme právě o to, tu přírodu Národního parku zachovat nejenom pro nás, ale i pro naše další generace.
0: Jaké zkušenosti máte s mechanickými bariérami z minulých let?
1: Ty zkušenosti jsou překvapivě skvělé, protože v momentě, kdy jsme před 7 lety poprvé nainstalovali tyto ochranné sítě, tak v místě, kde ty sítě byly instalovány, tak ty přestupky prakticky vymizely. Do té doby jsme dennodenně mohli řešit stovky přestupků, kdy lidé buď přímo vstoupili, nebo se tam chystali vstoupit. Poté, co jsme nainstalovali zábrany, tak když sloužím jako strážce na Sněžce já, tak mohu říct, že se jedná spíš o jeden, dva, ojediněle třeba tři případy, že někdo má tendenci tu zábranu překonat, a už díky tomu, že to je vlastně velká bariéra, tak se ten přestupek vlastně podaří vyřešit ještě vlastně než je spáchán. A to je podstatou té prevence.
0: Jsou ty alpinské trávníky, kvůli kterým to děláte v Krkonoších, raritou? Jsou určitě tím základem, tím hlavním?
1: Je to vlastně vrcholová partie arktoalpínské tundry Krkonoš, pro kterou byl Krkonošský národní park vyhlášen. To je jeden z nejvzácnějších fenoménů, který u nás máme, a dá se říct, že něco podobného jako na Sněžce můžete vidět daleko za severním polárním kruhem. V našich zeměpisných šířkách je to naprostý unikát. Zvláštnost je také samozřejmě to, že díky odlehlosti Krkonoš se na Sněžce a v blízkém okolí vyvinuly druhy takzvané krkonošské endemity, které nemůžete nalézt nikde jinde na světě, než právě tam, jako třeba rozrazil chudobkovitý pampeliška krkonošská. Zároveň ta místa jsou domovinou ptáků, jejichž doménou je hnízdění na zemi, jako třeba pěvušky nebo lindušky, a člověk, který netuší tuto skutečnost, může vlastně tu snůžku a to hnízdění přerušit a zničit vlastně tak novou generaci těchto vzácných pěvců.
0: I o tom, že pracovníci správy Krkonošského národního parku dnes opět nainstalovali na Sněžce mechanické bariéry, síťové ploty, které mají zabránit poškozování alpinských trávníků, jsme mluvili s mluvčím parku Radkem Dráhným. Děkujeme za aktuální informace i další zajímavosti a příjemný zbytek dne.
1: Vám také děkuji za zavolání, naslyšenou.

0: Takové byly události 27. květnového dne. Den v kraji v Českém rozhlase v Hradci Králové jsme vše sledovali. Naši reportéři byli v terénu a nejinak tomu bude i zítra. O čem právě v našem zítřejším vysílání? Prezident České republiky Petr Pavel převzal záštitu nad projektem vzpomínkových akcí k 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Informovali o tom organizátoři ze spolku Garda města Hradce Králové. Které instituce se do programu zapojí a co nabídne, řekneme vám zítra. Zítra odpoledne by také mělo být jasné, jak přesně budou vypadat kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Na přímé dotace už totiž nedosáhnou všichni. Detaily zítra přidáme. Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem zítra pořádá tradiční sázení slunečnic. Akce symbolicky zakončí měsíc roztroušené sklerózy. Český rozhlas Hradec Králové budou toho. Meteorologové varují před nebezpečím požárů. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro části středočeského, libereckého a ústeckého kraje. Nás bude zajímat, jak se situace dotkne Královéhradeckého kraje. A protože zítra bude čtvrtek, nabídneme Verni v kraji pravidelnou rubriku O čem se mluví v 17 hodin 30 minut. A téma? Jak víte, v Hradci Králové vznikl nový hospic s kapacitou 20 lůžek. Moderní areál má nabídnout důstojnou péči lidem v závěru života a podporu jejich rodinám. Zároveň ale vyvolává řadu otázek. Proč má hospic jenom 20 míst? Kdo se do něj reálně dostane? Bude dostupný běžným lidem nebo se z něj stane zařízení jenom pro vybrané? A není hlavní úkol společnosti spíš v tom, aby lidé mohli co nejdále zůstávat doma? My o tom budeme mluvit s Vojtěchem Šůstkem, ředitelem Charity Hradec Králové, která má hospic provozovat. Rozhovor si poslechněte zítra v 17 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký a po 18. hodině se na vás těším v kvízovce. Vystřelovací parádní deštník s logem Českého rozhlasu Hradec Králové můžete vyhrát v hudebně soutěžní hodině. Písničky, které máte rádi, lovec Jakub Kvášovský, různé kvízy pro vás. Po 18. s námi můžete soutěžit. Hezký podvečer.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Informací z Hradce Králové začnou zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové, které připravil Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
4: Hezký podvečer.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Město Hradec Králové nechá opravit část pražské třídy. Veřejnoprávní média vyzvala Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání změn financování. Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola Roland Garros. A počasí zítra bude slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Část pražské třídy v Hradci Králové čeká oprava. Týkat se má úseku mezi Anenským náměstím a Páleneckou ulicí ve čtvrti Kukleny. Město hledá způsob, jak práce rozdělit do několika etap.
6: Radnice chce rekonstrukci spojit se vznikem nového náměstí a družstevního bytového domu z 90 byty v areálu bývalé Koželužny. Podle vedení města by se měla doprava sklidnit hlavně u Anenského náměstí a základní školy v Kuklenách. Pokud půjde příprava bez komplikací, mohla by samotná stavba začít v roce 2030. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti médií. Andrej Babiš odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
7: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
8: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
7: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
9: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
7: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
4: Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizován v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nezměnil. Nadále je bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stulejda-Libigerová.
10: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
4: Muž, který působil jako misijní lékař v Kongu, je v pražské nemocnici od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit příznaky nemoci.
5: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola antukového Roland Garros. Argentince Navona porazila 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla i Marie Bousková. Sára Bejlek naopak vypadla. Do programu v Paříži dnes zasáhnou ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč.
5: Počasí.
4: Noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 10 stupňů. Zítra má být na východě Čech slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 14. Biozátěž bude zítra na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dočkali jste se.
5: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
3: Po týdnu krásný podvečer s Českým rozhlasem a vaší oblíbenou kvízovkou. Kvízovkáře zdravíme do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje, do jižních Čech, abych na někoho nezapomněl. Všude tam s námi kvízovku rádi hrajete a telefonujete. I dnes možnost zatelefonovat. A dnešní hlavní výhrou je velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Paráda. Krásná hlavní cena, velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Někomu z vás v závěru této hodiny rádi věnujeme. Písničky jsou připraveny, nasadili jsme na vaše přání. Připravený je Jakub Kvášovský, aby vám položil nějaký ten kvíz, otázku. A šťastné číslo už je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Nahlédněte. Karel Sladký vás z Kvízovky Českého rozhlasu zdraví. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Parádní velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu můžete vyhrát v dnešní kvízovce. A jak na ní? Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete číslo od jedničky do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného sosování o tento velký vystřelovací deštník. Před 19. někoho z vás odměníme. Pod každým číslem je ale i písnička. Jejich seznam je na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Mnozí se inspirujete, telefonujete si třeba jenom právě oblíbeného interpreta nebo interpretku, tak se klidně podívejte. Ale především si najděte šťastné číslo pro dnešní hru. To je také na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes také někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku. Na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst, ano nebo ne. Připraveny jsou dnes otázky ze všech možných oborů. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Držíme pěstí, ať se vám v kvízovce s datem 27. května daří, protože ta hlavní cena, velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu, za to rozhodně stojí. Ale stojí za to i písničky. Představme si 5 z 25, to je sedmička a Lenka Filipová. Pod číslem 7 Lenka Filipová. Pod 11 na vaše přání Marek Stracený, Stále věřím, pod číslem 11. I takto si můžeme hrát v dnešní kvízovce, pokud řeknete číslo 18, a že by to bylo zrovna to šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru 18. Dvacítka. Číslo 20. A 23. Dej mi lásku. V nabídce jsou i další interpreti, vycházeli jsme z vašich přání. Stačí podívat se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. No, já myslím, že mnozí už jste se podívali, abyste si našli šťastné číslo. Teď se co nejrychleji dovolat k nám do Kvízovky, abyste ho řekli a zajistili si automaticky postup do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Ještě nevolejte, ještě není naše linka aktivní. Odstartujeme to 3, 2, 1, teď.
0: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Český rozhlas Kvízovka, zdravím pana Filipa. Pane Filipe, hezký podvečer, vítejte.
1: Hezký podvečer vám, pane Kájo, a všem kvízovkářům.
0: Pane Filipe.
1: Po další době se mi podařilo dovolat.
0: Jaký jste dnes měl den, kde jste se toulal?
1: Dneska jsem se toulal tady střední Čechy, Děčín a tam okolí.
0: A jak jste to v tom vedru zvládal za volantem?
1: Jo, dobré.
0: Dařilo se. Máte klimatizaci, nebo jak na to?
1: Je klimatizace a já ji nepoužívám batom, protože batom mám zdravotní komplikace.
0: Tomu rozumím.
1: A tak dále, takže
0: ano.
1: Oni dneska všichni nechci být nějaký pesimista, ale myslím si dříve narozený, co jsem já, i když nejsem dost tak starý, tak dříve žádný klimatizace nebyly a byly daleko větší vedra a taky to ty lidé přežili, takže si myslím, že to akorát jsou někteří lidé moc zíčkaný.
0: Pane Filipa, co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost do této chvíle?
1: Mě potěšilo to, že jsem se mohl dovolat jako první do kvízovky a pokusím se uhádnout šťastné číslo.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Víte ho, v případě, že jste se podíval na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka, Filipe.
1: No, já jsem se podíval na vaše stránky do pořadu kvízovka. Je to číslo 9.
2: Šťastné číslo.
0: A je to tady 9. Tak ať vám ta 9, milý Filipe, přinese štěstí i před 19. hodinou, protože jste si automaticky zajistil postup do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Já si myslím, že to by byla hezká výhra.
1: No, to by byla určitě hezká výhra. Když jsem nedávno měl svátek, bylo Filipa, tak to by se docela hodila taková výhra od Českého rozhlasu.
0: Tak držíme pěsti, milý pane Filipe. Teď asi šťastnou cestu ještě, nebo už jste doma někde?
1: Ne, už jsem doma.
0: Už jste doma.
1: Už jsem doma právě a vyčkával jsem právě na 18. hodinu, kdy se ozvete s vaší kvízovkou, abych se pokusil dovolat. A ono to vyšlo i mezi prvníma, takže jsem velice rád. Udělal dneska tu velkou radost, jak byste se psal, co mi udělalo tu radost. A tak, no.
0: Filipe, a to doma je kde? Co to je za místo, město?
1: To doma je, to je tady Mladé Boleslavy. No,
0: Mladé Boleslav.
1: No.
0: Tak tam zdravíme pěkně.
1: Ano, já vás taky zdravím a užívejte léto krásné, nejteplé a nejenom vy, ale všichni posluchači Rádia Hradec.
0: No, léto nám ještě nezačalo ani a už to tady je. Je tady skutečně to léto, čas jahod už tady taky je, ale taky čas hezkých písniček a vy jste pod tím šťastným číslem jednu vybral. Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád. Tak to si dáme, Filipe.
1: Ano.
0: Hezký večer, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky pěkný večer a zase někdy naslyšenou, pane Sladký.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
3: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Kvízovka Českého rozhlasu je s vámi a s námi také pan Stanislav, který se dovolal. Hezký podvečer, pane Stanislave.
2: Nápodobně, dobrý den.
1: Šťastné číslo 9 už vám vybral pan Filip, který s 9 postoupil do slosování o parádní velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Pro jaké číslo od 1 do 25 jste se rozhodl vy?
2: Já bych chtěl 4.
1: 4, pro vás šťastná?
2: No, já celkem na to nevěřím, šťastné nebo nešťastné.
1: Takže jen tak jste si vybral, že se vám líbí 4. Není třeba důvodem písnička.
2: Zpěvačka,
1: je tam Maria Rotrová, šarmantní. Tu si dáme a ještě něco pod 4 je.
3: Sázka na Jakuba.
1: Jakub Kvášovský je tady v kvízovce Českého rozhlasu s otázkou pro pana Stanislava. No, tak bude to dnes o Potrovi, jak vidím. Až budete připraven, pane Stanislave, dejte pokyn a Jakub Kvášovský vám položí otázku.
2: Můžeme,
1: výborně. Jakube Kvášovský, lovče, otázka pro pana Stanislava.
4: Mezi kletby, jež se nepromíjejí, patří ve světě Harryho Pottera kletba Alohomora.
1: Ano nebo ne, Stanislave?
2: Myslím, že ne.
4: Tohle není pravda, jsou tam jenom 3 kletby, Avada Kedavra, Imperius a Cruciatus.
1: Dobře jste udělal, tak držíme pěstí před 19, protože i vy postupujete do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Když se ozve 4 před 19, bude to jasné a pak se ozveme i my a budeme telefonovat právě panu Stanislavovi. Děkujeme, že jste se dovolal do kvízovky, ono to je opravdu náročné, protože někdy to vypadá, že nám posluchači strhnou ústřednu, ale na zájem těší. Pane Stanislave, hezký zbytek, nemějte se krásně, naslyšenou.
2: Podobně. Prima.
1: A jak říkal pan Stanislav, vybral si Marii Rotrovou, taky má pod číslem 4.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: O kterou je opravdu zájem. Paní Šárce se také podařilo dovolat do Kvízovky Českého rozhlasu. Krásný středeční podvečer, paní Šárko.
2: Dobrý večer.
1: Čím je pro vás Kvízovka? Máte ráda kvízy?
2: Mám, sleduju na lovu a ráda hádám.
1: Takže Jakuba Kvášovského také znáte. Ten už vás dnes nečeká.
2: Ten mě čekal minule, nebo párkrát už jsem ho chytla u vás, když jsem se dovolala, takže jsem ráda.
1: Tak ho tady máme ještě nechat, že by třeba ještě...
2: Ne, dneska určitě ne.
1: Dobře. A na co se cítíte dnes? Jaká tak otázka, z jakého oboru by sedla? Jaký kvíz, Šárko?
2: No, to mě nějaký tak v celku asi jedno, tak...
1: Necháte se překvapit.
2: Dobře, nechám se překvapit.
1: Mnozí telefonujete, že si vybíráte číslo třeba i podle písničky, podle interpreta. Jestli pak jste to udělala i vy?
2: Ano, podle Pavla Bobka.
1: Pavel Bobek, 16 to je, číslo 16, Čárko. A po 16 máte televizní retro kvíz. Tak si připomeneme jeden hudebně zábavný pořad z 80. let 20. století. Nejen vy, Šárko, dobře se bavte.

0: Cali Cinema. Señor Juárez, Rodríguez Santamare, da Silva de la Cruz. A señor Manuel Rodríguez Antonio de Stefano de Longo. Ocho máš tu na hlavě. Ptá se señor Manuel Rodríguez de Stefano de Longo. Señora Juárez, Rodríguez Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anu, Máriu, Perezovou, Eugenio na Amazonce a sedla si mlečila moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodríguez Antonio de Stefano de Longo. Señora Juárez, Rodríguez Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, ha, ha, se señor Juárez, Rodrigo Santamaria de Silva de la Dongo, naštěstí můj bratr Alvarez, Antonio de Stefano de Longo, zabil lobotou.
1: Šárko, z jakého zábavného televizního pořadu byla ukázka?
2: Ukázka byla z pořadu Možná přijde i kouzelník.
1: Pamatujete ten pořad?
2: Pamatuju samozřejmě, Korn, Lábus a pan Kaiser. Pamatuju, jako líbilo se mi to, no, vtipný scénky.
1: Ano, a ta dáma, která skvěle sekundovala Oldřichu Kaiserovi, Jaroslava Hanušová, že Hanuš?
2: Jo, taky.
1: Jaruš.
2: Jo, a Lábus ještě, jo.
1: Jaruš, ano, která imitovala i zpěváky písně Čau lásko, že když slyšíme
2: tu. No, samozřejmě, jo.
1: Se Zdeňkem Srstkou. Tak, Čau lásko to teď nebude, bude to signál, který potvrzuje, že je to tak. A s 16 jste se, Šárko, i vy dostala do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Tak ať je štěstě na při vás, držíme pěsti také.
2: Dobře.
1: A teď už vám bude zpívat Pavel Bobek. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, vy taky, nashledanou.
1: Kvízovka Českého rozhlasu 726 46 46 46, telefonní číslo do studia. Zkuste ji vyštěstí. Z Českého rozhlasu přejeme hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Hraje to velký parádní vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu. Někdo z vás ho určitě získá. To stojí za to vytučit 726 46 46 46. Dovolat se je těžší, to je takový ten první úspěch a podařilo se paní Květě, kterou zdravím. Paní Květo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, já vás taky moc zdravím.
1: Vítejte v Kvízovce. A jak jste na to šla vy? Podle jakého klíče jste vybrala číslo?
2: No, 16 už byla, to jsem se narodila já. Mm-hmm. Tak jsem řekla, tak dáme 7, to se narodil manžel.
1: Tak ať vám číslo 7 přinese štěstí.
2: Ano.
1: 7. Už o tomto víkendu se bude konat v Hradci Králové jedna z největších přehlídek letectví. Tato akce patří mezi nejvýznamnější přehlídky letectví a letecké akrobacie v České republice a tradičně se koná už od roku 1991. Letos poprvé na letišti v Hradci Králové z Pardubice přesouvá a návštěvníky čeká v Hradci mimořádný program plný historických i moderních leteckých skvostů. Záštitu nad to akcí převzal prezident republiky a ministryně obrany. Asi tušíte otázku, jak se tato akce jmenuje?
2: Jmenuje se Aviatická pouť.
1: Aviatická pouť bez váhání je správná odpověď. Chystáte se na letiště v Hradci?
2: Ne, protože manžel má sraz od školy. Takže bych musela sama, to se mě moc nechce a bude teplo.
1: No bude o poznání příjemněji než je teď a tak Aviatická pouť poprvé v Hradci, která přináší novinky. Ano. Český rozhlas bude u toho. No tak doufejme, že ten deštník dopadne, protože jste si s číslem 7 zajistila také postup do slosování před 19. Šlo to docela hladce, měla jste štěstí.
2: Děkuju moc, pane Sladký, a hezký zbytek dne, nashledanou.
1: Hezký zbytek dne, nashledanou. Kvízovka Českého rozhlasu pokračuje, šance i pro vás.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Do Horní Rokytnice, teď zdravím pana Milana, který také zkusí štěstí v Kvízovce. Hezký podvečer, pane Milane.
2: No, hezký, jo.
1: No, hlavně pro vás, aby byl hezký a úspěšný. Jaké číslo jste si vybral v Kvízovce Českého rozhlasu?
2: No, 13, jsem vám to říkal.
1: No, ale musíte to říct do vysílání. To jste říkal do režie, takže teď do vysílání číslo 13. A po 13 máte hudební kvíz, pustíme si jednu legendární skupinu, pane Milane, a na vás budu, abyste ji poznal.
2: Och, je, to bude problém.
1: No, to uslyšíme. Tak pouštíme.
2: Tak uvidíme.
1: Dávejte dobrý pozor.

0: Legendární skupina, poznal jste, pane Milane?
1: ABBA. Legendární skupina ABBA.
0: A je to tak, máte pravdu, takže postupujete také do slosování o velký vystřelovací deštník s logem Českého rozhlasu jste tam. Tak držíme pěstí, ať to vyjde i před tou 19. Pane Milane, vy jste měl takový strach a abyste poznal, kdo by nepoznal legendární oblíbenou skupinu. Držíme pěstí a pokud to vyjde s 13., tak vám budeme volat před 19. Tak buďte napříjmu, mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pan Petr teď zkusí štěstí v Kvízovce. Pane Petře, dobrý podvečer.
2: No, já vás taky zdravím. Příjemný podvečer.
1: Příjemný podvečer i vám. Pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: Jsem se rozhodl pro číslo 14.
1: 14. Máme tady jednoho vynálezce. Petře, kdo se postaral o to, aby lidé začali používat žárovky? Kdo to byl?
2: Thomas Alva Edison.
1: Naprosto suverénně. A je to tak. Potvrzujeme i tím naším signálem. Dlouhá léta byl označován za vynálezce žárovky, ale on to není zase tak úplně přesně, protože na žárovkách pracovali už před ním i jiní vědci, ale Edison nakonec dokázal na trh uvést takovou žárovku, která dlouho svítila a hlavně ji uměl dobrou reklamou dostat mezi lidi. Thomas Alva Edison, já tam slyším nápovědu, je to maminka, Petře?
2: Jo, maminka.
1: Tak maminku taky zdravíme, taky věnujeme písničku, která je pod 14.
2: Ale jo.
1: Skupina Mirai bude zpívat, no a držíme pěstě, ať to dopadne i v tom závěrečném slosování s číslem 14, tam je i pan Petr. Pane Petře, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Dobře se mějte hezky, naslyšenou.
1: Mirai, vedle tebe usínám.

0: Kvízovka Českého rozhlasu jde do finále, ale šanci dostává ještě paní Jana, kterou zdravím. Paní Jano, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, pane Sladký, všem posluchačům.
0: Děkujeme pěkně za přání. Jak se máte? Je hezký podvečer u vás?
1: Ne, hezký podvečer. Se koukám na televizi, ale stříhám všechno.
0: No co, Český rozhlas posloucháte, protože jste se dovolala do kvízovky, tak ještě, ještě vybrat správné číslo, paní Jano.
1: 11.
0: 11. Co teď dávají v televizi, otázka pod 11?
1: Já tak to nevím, co je pod 11.
0: No ne, já jsem zareagoval na vás. Tak, zpátky k rozhlasu. Český rozhlas číslo 11. Máte tam Marka Ztraceného a pod 11, jak dobře znáte Agátu Christie, spisovatelku. Paní Jano, spisovatelčina matka věřila, že by se dětem do 8 let nemělo dovolit číst, aby se chránil jejich zrak a mozek. Malá Agáta se ale naučila číst sama ve věku 4 let, 5 let a nebo 6 let.
1: No, tak jako nevím, ale zkusím to v těch 5 letech.
0: Říkáte si zlatá střední?
1: Zlatá střední.
0: Zlatá střední. Nebudeme dlouho napínat. A je to tak? Představte si, že ano. Navzdory své rázným názorům na výchovu dětí vyrůstala Agáta v domě plném knih, z nichž mnoho patřilo jejím starším sourozencům. Číst se prý naučila sama pomocí textu Anděl lásky. Z něhož ji často předčítali, protože ji v něm fascinovala slova jako monstrózní, zmařený nebo triáda. Tak je to tak, tak ať vám přinese Agáta Christie už za malou chvíli štěstí. V tom závěru, v tom finále kvízovky. Paní Jano, my vám z Českého rozhlasu z kvízovky posíláme Marka Ztraceného ze Soltesi Rádio, protože ta písnička za to stojí. Mějte se hezky.
1: Tak jo, děkuji moc.
0: Hezký večer. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Dnes jste byli úspěšní opravdu a tak jste v tom velkém finále, ale výherce může být jenom jeden. Kdo to bude ve středu 27. května? Číslo 4, čtyřka. A čtyřku vybrala, nebo vybral pan Stanislav, už to vidím. Pane Stanislave, gratulujeme. Za chvíli vám budeme z kvízovky Českého rozhlasu telefonovat, abychom se domluvili. Hlavní cena, velký deštník s logem Českého rozhlasu, vystřelovací deštník, získává pan Stanislav. Děkujeme za to, jak vás kvízovka těší, jaký je o ní zájem. Za týden ve středu můžete opět zkusit štěstí v našem vysílání. Před 18. se podívejte na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu kvízovka. Úplně nahoře tam bude opět šťastné číslo pro tu další hru. To bude hláš za týden. Dnešní večer je před námi, ať je krásný, to vám přeje Karel Sladký. Za týden s kvízovkou Českého rozhlasu. Naslyšenou, hezký večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na železnici Hradec Králové Chlumec končí omezení. Hradecký domov u Byřičky nechá zmodernizovat jídelnu a kuchyň. Lipsko hostí finále fotbalové konferenční ligy. A počasí zítra bude slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pluhrábek. Hezký podvečera. Na železnici mezi Hradcem Králové a Prahou dnes končí výluka. Vlaky v úseku Hradec Chlumec nad Cidlinou od zítřka pojedou bez omezení. Důvodem byla podle webu Českých drah údržba trati. Cestující museli několik dní využívat náhradní autobusy. Kraj nechá opravit stravovací provoz domova seniorů u Byřičky v Hradci Králové. Práce se budou týkat kuchyně a jídelny. Vznikne tam zároveň přístavba nového zázemí.
2: Projekt počítá s modernizací stávající kuchyně i s její přístavbou, kde vzniknou nové sklady, šatny a technologické zázemí. Součástí projektu je také úprava jídelny a instalace fotovoltaiky na nové střeše. Po dokončení rekonstrukce se zvýší kapacita vydávaných jídel na zhruba 500 obědů denně. Během stavby bude pro klienty domova zajištěno náhradní stravování. Část provozu se přesune do dalších objektů v areálu i do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil o tom, že změna bude přínosem. Někteří odešli z jednání předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademii trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ji ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety proti vzdušné obrany. Země napadená Ruskem jich má kritický nedostatek. Moskva zároveň hrozí novou vlnou úderů na Kyjev. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábí Spojené státy. Sport. Lipsko dnes hostí finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace bude hrát se španělským Vallecanem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské scéně. Duel začne v 21 hodin.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 10 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři Vertyni v Podkrkonoší uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Payne. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili.

0: Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně a počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci, potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z Hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem Vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v té Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má toho 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé jdou druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamchy.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete?
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší.
0: Tak dobře, no, tak vezměme hry. Prostě v čem vás můžeme vidět?
1: Možná Ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí, tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak, koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu. Hmm.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Že... Z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti

0: Hezka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No, já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem se to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčuchář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba...
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk jako bere, no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho, umývadlo a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali,
0: že si založíte firmu.
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozvody vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím, oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: ne. Tak já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak naschromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No, budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako ono sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No, na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, tak prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít. Člověk nikdy neví. David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraji.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu. A my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají. Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. 2. kolo zvládla také Marie Bouzková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Počasí. Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Я свою землю
1: знам. Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

zase vyspím, jsem doma a jsem rád. Můj pocit těžko popsat, ten každý musí znát. Na

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Obeške nebo A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přiznáním Nedělám, co dělat mám.

0: How about New Orleans on a Friday afternoon? That'll blow a hole in your underwear. That's something else, Nurse Atlantic.
1: V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, řidič tvrdý chleba má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

auta, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: prýzrak, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí countryho v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřil dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: z bohem, má dívko, z hor.
1: Vodomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

ako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor sestupovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain.

Možná, že ji měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, který ho si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměla. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvla, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Vánek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh. Rocky Mountain

freedom, Rocky Mountain. Believe, see, groove, mind.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří se i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlu nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
3: My máme teda takový hry, který jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
4: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
3: O mnoho, jo.
4: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tom souhlasí.
5: Leonov.
4: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
3: Ty už říkáš konec, ale.
4: To je začátek.
3: Ty jsi začal s vodovodem.
4: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
3: protože
5: vodovodu, jo?
3: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že by Tak jsem na to radši nesahal, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
6: Já ruce dozadu.
3: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
6: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
3: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
4: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
3: No nebo...
4: Zapálil, nešlo, zapálil.
6: No nezapálíš.
3: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel.

0: Jsem měl přijít, zadout, měl jsem zadout v portálu harmonika Zára.
1: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
0: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
2: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let, si teda myslíš, třeba?
3: Teď,
2: no kolik teď
3: kolik
2: máš?
3: Kolik mi je? No, když tady tak... je mi takovej 20, no.
2: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil. A pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený
2: a, ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
2: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
2: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun, já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
5: Já bych strašně rád.
2: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde kdysi

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
2: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
3: No tak to je dobrota sama.
2: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
4: No tak to je vůně člověčiny.
2: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
5: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
2: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
5: No, samozřejmě, že ano.
4: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
2: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
4: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
2: Dobře. Jan Hrušinský...
6: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
2: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
6: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
2: Děkuju. Stěla Zázvorková.
7: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
2: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
7: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
2: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
7: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
3: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
2: Který to byl?
3: 30 pana na Pythagoras.
2: Viděl jsem.
3: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a tak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on. Jen proto, aby mě uklidnil. a pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
2: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček tam. Seš dobře naladěn?
8: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
2: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
8: Já si rozumíme dobře.
2: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
8: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
2: Jo, ano.
8: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
2: Vlastně, Mile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
8: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
2: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
8: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
2: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
9: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
2: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
9: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou. Ahoj.
2: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat, vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
10: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím, jenom se připojím k těm...
2: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
10: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
2: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
10: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč mám to za to?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano. A já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no, v den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzatel plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho, ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert dal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí, obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravým i sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říšník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní, aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné, kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé dvě hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá, chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno. A během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Jak se říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Mm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Mm. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Mm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako, no,
0: ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to je Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasně, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak je, jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba a později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenost, jako přirozenou.

0: okřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako, že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak, jo. Tak mě to připadalo takový, jako, že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby, a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf, jako uznal, jako, že jako na nic nehraju, a i to tam dokonce jako zmiňoval, že, no, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového. No, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, bylo by to, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
1: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
0: Já taky děkuju moc krásně, se máme všichni krásně naslyšenou.
1: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS se nemakrát se před půl dvanáctou se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní.

0: moderátorko, i tu školu Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
1: Děkuju.
0: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
1: Ano, ráda vyřizu.
0: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
1: Ano.
0: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem.
1: No a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
0: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, co mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám, dávejte všichni na své pozor.
1: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
0: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
1: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
0: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korunů, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je přednější jak nějaká...
1: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
0: Paní moderátorko Jitko Lukešova, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
1: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
0: Si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
1: Dobře. Tak
0: já se bavím s lidma, který už poznám. Že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím aj na internet.
1: Jasně.
0: V radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
1: No tak to je dobře.
0: Tady to zase u nás zkouším český rozhlas Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
1: Jo.
0: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
1: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
0: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
1: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
0: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
1: Tak to je krásná věc.
0: A nebo se projedu na kole.
1: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
0: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji za jejich příběhy A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
1: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mě hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářily hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát. Už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že úplně nějaké takové hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju. A přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Rod, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, nebo myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že by jsme, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet a prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známi po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme a tak byla hodná ta paní doktorka. A já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vyslovit.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je prostě, dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
0: Rozumím.
1: Velice jste příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače.
0: A určitě se zase uslyšíme brzo.
1: Dobrou noc,
0: děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já. Ten kouz náš, není to tělo mít,

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji moc.
1: A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré, nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Je to taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se mě vždycky hlásí o kluci a začalo vždycky, že umí ho obkládat, jo?
0: Mm-hmm.
1: Na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doobrazský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo?
0: A hlásí ho
1: se jenom takový, kteří to nikdy nedělali,
0: mm-hmm.
1: ale myslí ho, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní se ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podomní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku. Jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, jak tohle, jo.
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí. Najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc. A já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várnou, jo?
0: Uh-huh.
1: A tam všechno to nádobí nepasuje, jo?
0: Muselo se vyměnit, tam, ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama, taky třeba jsem koupil jednoho vysávač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Uh-huh.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď co mám vyhodit a kupovat no, zase takovej drahej, jo.
0: Uh-huh.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlí, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo,
0: to
1: prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No. A to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý. A ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučili, někteří to koupili taky, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo,
0: uh-huh.
1: a se chlubili, co všechno umí, jo, no, jednou jsem to ještě byl za komunistů,
0: to byl
1: prostě starý jak já, ale už měl za sebou, ale 15-20 roku kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené,
0: uh-huh.
1: ale nebo myslím na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo. Pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Je
1: ho zase takové defačenko, no a podvodník.
0: Takže
1: a
0: sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování
1: no,
0: a do toho
1: no,
0: modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do no, a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že jo. To chce koupit manželku léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to ve manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel vždycky jako zvolitně půjčit peníze, jo, ale to by se s nima už nesetkal, asi nikdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. No, dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To nevšak to na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no, abych
0: dobře.
1: To bylo starosti. A, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý.

Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze světa k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit vše. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Světavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si ji také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak co na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není
1: za čůvat. Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem. No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď tu říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho mokasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě, a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět, jo, to není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mě jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled. Asi jsem tu zkušenost říkal. Nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid. Jo.
0: A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měl chystaný kufr s papírem, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš vezne. Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vám se a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím. No. Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví. Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví. Člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede. Mně se to třeba stalo dneska. A nebylo to teda nic příjemného. Zkrátím to. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun. Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. A zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct, že mám moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijou tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo? To bych byla dlouhé seznam. A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád, jsi moje nejlepší kámoška, oba nejsme teda připraveni na vážný vztah, ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechám vám všemu volné průběh a uvidí se. No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, já bych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo.
1: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky, jo. Vážím si, ale nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížu, a to má opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete. Jo? Každopádně moc děkuju.
1: Ještě závěrem. No. Pozdravujte Linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Čelaře, no zkrátka všichni, kdo poslouchají Noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v žebikách. Tento měsíc se mě vůbec nedaří.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.

0: Takový lidi si nepřipouštěvám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a za vám umí udělat pěkný podraz.
1: Takže to je pravda, ano.
0: Tak jsem si držel pěkněji hotelíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na ČZD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil, s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil, až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
1: Pánečku, teda.
0: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
1: No, jasně.
0: Že má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní taky jednutá se usmívala.
1: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
0: No, já se říká, to bylo štěstí, že ano. Na ty 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, která tam přišla nově. Samý úsměv, a já říkám, holka, proč jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že
1: mezi lidma,
0: takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
1: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
0: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
1: Takže ano.
0: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
1: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
0: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
1: Ano.
0: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
1: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
0: To říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
1: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
0: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
1: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
0: No, dneska mě napsal, jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. Oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
1: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
0: No.
1: No, tak to není úplně veselá zpráva, to je pravda.
0: No. Nejsou schopný se moc oblézt, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zresu podrážděný, lepší výhvat se mě.
1: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
0: no,
1: trochu?
0: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku nejde. A to tak to nejde. No. Pan doktor mě oznámil, já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili. a že jenom prostě se tam podívali a vám tam něco ještě pravdu.

0: prasklý, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymí.
1: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
0: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
1: A nechce
0: stačí.
1: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju no, hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu, mějte se pěkně.
0: Kamožně povdají, prý musíš pít moc celého vícemorského.
1: jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
0: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit, mám dost.
1: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně, zdravíme do Kyjova, Pepo, naslyšenou. Dobrou noc, tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Telegram s adresou svět.

0: Zdeňka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem, i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu kyní říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že ten by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl pět a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, se mi stalo v těch lázních, my jsme výdelně seděli čtyři u stolu, dvě ženský, dva mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale zvlád tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono. On byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No, někdy právě se člověk i utne, jo, ale většinou to nějak cítím, někdy má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý.
0: Jo.
1: No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. Ale jako lidi,
0: takže určité takový typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sahneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takovýho obyčejního, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, co když jsou osamocený a chtějí si někoho najít nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: Chvilku dokáže být milej každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Nebo to jestli mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh: nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, napodobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě je 70, tak už jako mám nějaké zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne vlastně a podobně, že jo.
0: Ano, ano, ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. Jo, to už dneska můžu říct, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takový intelektuál a to, a on říkal, no tak mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze, jo. No, a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane, já říkám, no já se bojím, já mám takový ten, no a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no, vy jste měl teda, pane Rudo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky, a od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážička a podobně, tak je to. A já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: Co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
1: Tak vám taky a děkuju.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky, ještě se podíváme jednou do pošty, třeba pan Michal Sedlák k našemu tématu píše, leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím, jednou to byla dost krutá mýlka, i když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomně se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu, varovnými signály, tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová a přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka. Tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky
3: myslím.
4: Mám tuhle tu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum
3: a
2: toho
3: to
2: našeho dnešního...
3: To je deceň.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali,
3: ne.
2: Nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Hej, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, z nás vytáhnout, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale
3: Janžurová zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mně už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to už říkám.
4: No,
3: Námluvy Comte si Gladion.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty intarzy, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam,
2: by...
3: je perle.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatovat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš?
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já narodila?
2: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak si vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno, všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A
4: teď ty.
3: A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám, a protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku,
3: aby
2: nebojte
3: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: On přijde... Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý, já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý, to jsme
3: pomlčka bratranec.
2: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: zmanách. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
5: Počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
5: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
5: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A by byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
5: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
5: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
5: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím jich, jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
5: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No jasně.
5: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu, to beru. My tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
6: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomenej celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, proč to povídám.
5: Ano, na kmen.
6: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za Prášínou,
5: vybydleně
6: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
5: Ne, ten je tam teprve teď.
6: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, a zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
5: že
6: o moc přišli, jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No, tak se

0: tam šla. Po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný, chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Ježiš, vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
1: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
0: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
2: Ne.
0: Nezdá se vám, že
2: ne.
0: Pan inženýr si docela dovolil?
2: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
0: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pať jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
2: To byla včera, neděle byla.
0: No jo. No.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty mě připomněla jednu, promiň, já, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho z Verimex, se říká, abych chtěl papouška. A my říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinosu takového obelíchanýho, nebo takhle v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom
4: tak.
3: O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já doufám,
3: zajímavý,
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodní?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se čte.
0: No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní
0: no,
1: třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnělá Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si vezmeme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý zjedě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši. hluboka dýchat, hluboka dýchat. Vypnout prsta, přicho zastrčit.

0: hodné dítko časně vstává.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

To byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.